horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž.

0: Trotilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala jí Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Poste Restante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš lásko.

polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby. A ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mowgli.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: tvůj žár.
1: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
2: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
1: Humor.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku pořadu,
1: ze zápisku Šílenco.
0: Přesně, jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylezám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se zapleš styděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červenobílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Mm-hmm. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslej, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem. No,
2: ale gel je úžasný, a to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, ručník, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude
1: osuška. To bude osuška, to bude osuška. Tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, že mám tolik, na kolik se cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlika Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixa Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová, takže jestli posloucháte.
3: Babičino
2: údolí, paní Libuško, přesně tak, dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně nádherně.
3: To je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel, ti vtipy, a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátký, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude taky fajn, že...
7: Dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jiný restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zase jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moct ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce: hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká: no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě: hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká: co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká: no co? Objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil. Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká: víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká: jo, no počas se ho potká a zeptá se ho: tak co, zkusil jsi to? A on říká: no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si Ačko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký si tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí, kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, Božena Vežace, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji. Přeju
3: vám oběma krásný májový den.
1: Odlávte
3: si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a Děkuji. Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký Děkuji. Den, zdravíme Děkuji. Také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Je posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vlárovic, Zulmila Bartušková měla narozeniny včera. Tak opřad a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzmann.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
6: Dobrý den, Miroslav, přál bych si Holzmana. Děkuji.
1: Dobře, děkujeme pane Miroslave a mějte se taky hezky. Jo, jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné, nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzmann může pokračovat s anekdotami.
7: Eva Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Panová říká 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázniš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku náplastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No nastěvá paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Formová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Prokulívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych se...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolit tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce,
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Žeriček přece není žádná klukovina. To je na najvejš psina.
3: Co sem pleteš zase Žeríka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický z Pejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii z Pejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl Hurvínek z Pejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe, i my. Mm-hmm.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hudvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy. Dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku Šumovou.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkala, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl ten
1: krásný,
3: mladý, krásný.
1: Tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michale, abych si přál toho Hudvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm, i když mám Hudvínka moc ráda.
1: Mm-hmm.
6: Ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom přišším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno, ty
1: ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito už legendární jsme herci, no. Hudvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano, tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětství, když jsme
1: přesně
6: byli malí,
1: ano,
6: velice jim to jde.
1: Je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme se. Ano. Na příště.
6: Děkuji vám. Naschledanou.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuji.

0: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Péčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubé. Tak neváhej a toč speciál.
2: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Plesko. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Teď všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervózněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo. Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř 2stránkový monolog, a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabků, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nemá vysti otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil, a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. On říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krocích se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Úředníci přerovského magistrátu přijímají návrhy na rozdělení peněz z takzvaného participativního rozpočtu. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. V areálu léčebny ve Zlatých horách na Jesenicku pracují dělníci na revitalizaci parků. Oblačno, déšť, přeháňky, odpoledne i bouřky. Teploty až 21 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Obyvatelé Přerova můžou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení peněz z takzvaného participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj vyčlenilo 1,5 milionu korun. Podrobnosti dodává mluvčí města Lenka Chalupová.
3: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která v sobě bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativmobilnirozhlas.cz, nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června.
2: Radnice v Prostějově zahájila opravy 6 autobusových čekáren ve městě. Dostanou nový nátěr v barvě antracitu. Za renovaci město zaplatí 600 tisíc korun. Řemeslníci obrousí původní zelený povrch a natřou je novou barvou. Zakázka zahrnuje i výměnu spojovacího materiálu, řekl primátorův náměstek Jiří Pospíšil z hnutí PVčko. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy začnou podle finanční správy nabíhat sankce. U elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 tisíc korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
2: V parcích v areálu sanatoria Edel ve Zlatých horách na Jesenicku pracují dělníci, opravují cesty a vysazují novou zeleň. Práce budou stát zhruba 4 miliony korun, část nákladů pokryjí dotace. Hotovo by mělo být do léta, pokračuje ředitelka léčebny Alexandra Plevačová.
5: Jsme vyhodili původní staré cestičky, budeme dělat komplet nové, prořezali jsme stromy, vyhodili staré záhony a budeme osazovat novými květinami keři. A potom v našem hlavním parku, který je spíše za léčebnou, tak tam bychom chtěli dosadit nové stromy. Celá tady tato revitalizace bude spolufinancována z dotace z operačního programu životního prostředí.
1: Sport.
2: V nadstavbě první fotbalové ligy v semifinále play-off o umístění v odvetném utkání prohrála Sigma Olomouc s Bohemians Praha 1905 1-2. Ve 27. kole Moravskoslezské fotbalové ligy Slovácko B remizovalo se Vsetínem 3-3, Zlín B porazil Karvinou B 2-1, tabulku vede Třinec před Hodonínem a třetím Bčkem brněnské zbrojovky. Uničov 5., Sigma Olomouc B 6., Hranice 17.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, déšť nebo přehánky, odpoledne i bouřky. Teploty 17 až 21 stupeň Celsia. V Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný jižní vítr. Přechodně čerstvý, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 do Ostravy mezi exity 298 a 296 Lipník nad Bečvou. Jezdí se tam jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 11. května a svátek má Svatava. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáři. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Nachystána je Iveta Bartošová. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 3 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Pondělí 11. května, svátek má Svatava, to znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí, přes 4000. Tak všechno nejlepší, vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Zigimu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapila slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 11. květnové ráno, pondělí, svátek má Svatava, jsou 2 minuty po 5:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká o svatém Mamertu, zima je po čmertu. No dnes sluníčko i přehánky, odpoledne bouřky, teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 13,5 stupně Celsia. Štarnov 13 stupňů, to už píše Ivana, doufá, že dnes zaprší, a Josef v Újezdu naměřil 13,5 stupně a přeje všem hezké pondělní ráno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jak mění umělá inteligence vzdělávání? Je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne? A měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
3: Po odchodu z Uriah Heep natočil Ken Hensley 3. solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno, besedy, dny otevřených dveří či workshopy nabídne i letos tradiční týden rané péče. Osvětová kampaň začíná dnes a lidé se díky ní můžou seznámit se sociální službou pro rodiny s postiženými dětmi. Do kampaně se tentokrát zapojuje zhruba 40 organizací z celého Česka, mimo jiné olomoucká pobočka společnosti pro ranou péči.
1: Dobré ráno, sebi, ahoj, ahoj, ahoj.
2: Zanedlouho tříletého Sebastiána mají paní Hana s panem Zdenkem svěřeného v pěstounské péči. Do olomoucké pobočky společnosti pro ranou péči s ním přišli na muzikoterapii.
3: Ten Sebík vlastně dlouho ležel, začal chodit, až měl přes 2 roky. De facto ještě řešíme problém, že nemluví. Jo, vydává jenom zvuky, takže tuhle pomoc fakt opravdu u tohle chlapečka potřebujeme hodně moc.
2: Popisuje pěstounka Hana. Hudba u dětí podle muzikoterapeuta Zdeňka Vilímka pomáhá rozvíjet nejen motorické dovednosti.
4: Smyslové vnímání, komunikaci, emoční prožívání, nějakou důvěru, sociální dovednosti. Takže s dětma bubnujeme, máme tady stanoviště, skládáme různé písničky, tancujeme, relaxujeme.
2: Olmoucká pobočka společnosti pro ranou péči aktuálně pomáhá 170 rodinám z celého kraje. Dětem, terapiemi, dospělým poradenstvím. Pokračuje ředitelka organizace Pavla Matyášová.
5: Tato služba je určená pro rodiče, kterým se narodí děťátko s nějakou závažnou diagnózou nebo s postižením, a nebo jsou to rodiče, kteří si neví v nějakých situacích u vývoje svého dítěte rady.
2: Čím dříve se s ranou péčí u dítěte začne, tím je podle Matyášové účinnější. Upozornit má na to i tradiční osvětová kampaň Týden rané péče. Záštitu má taky od nadačního fondu Českého rozhlasu, říká jeho ředitel Jiří Váňa.
6: My v rámci sbírky Světluška podporujeme lidi s těžkým zrakovým postižením a rané péče jsou pro nás v podstatě primární partner, protože se věnují dětem od 0 do 7 let věku, které mají nějaké zrakové postižení, a věnují se jim v tom nejcitlivějším období, kdy se hodně těch věcí dá ještě vylepšit, zachránit. Proto jsou pro nás primárním partnerem, proto jsme udělali záštitu.
2: Týden rané péče zájemcům nabídne besedy, workshopy a další program po celé republice. Akce běží do neděle 17. května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vedení prostějovské radnice nechá umístit u kruhového objezdu před odbočením na Olomouckou ulici novou informační tabuli. Řidiče upozorní na možné kolony a další dopravní komplikace ve městě. O peníze na vybudování nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby usiluje vedení Mikulovic na Jesenicku. Jedná o tom se zástupci Olomouckého kraje, řekl starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí. Přerov plánuje podpořit další etapu oprav kostela svatého Vavřince. Částkou 400 tisíc korun chtějí přispět na obnovu narušených kleneb chrámu, řekla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích památkově chráněný meteorologický sloup. Město za práce zaplatí 1 000 000, řekla městská památkářka Martina Cvešprová. Ze sportu. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán týmu z posledních let Roman Červenka. Ve výběru je i další útočník Matěj Blíml. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, čekejte déšť, přeháňky, odpoledne i bouřky. Teploty 17 až 21 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů. Mírný jižní vítr, přechodně čerstvý. Místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vozovku dálnice D35 opravují dělníci na olomouckém exitu 267 Slavonín ve směru na Lipník nad Bečvou. Jezdí se tam jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad Panská sídla střední Moravy. 17:30 přeje Dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno, máte rádi historii, mám pro vás tip. Už o 9:45 nás čeká seriál Panská sídla střední Moravy, kde stávaly první tvrze a hrádky, co se z nich dochovalo a jaké příběhy odhalují. Výzkumný tým pod vedením profesora Davida Papajíka na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přináší nové poznatky o středověkých sídlech v našem kraji. Minulý týden jsme se vydali hledat biskupský hrádek do Mohelnického muzea. V Mohelnici zůstáváme i dnes a podíváme se k jedné ze vzácných staveb. V jejich útrobách najdeme pozůstatky středověké tvrze. Kdybyste pořad Panská sídla střední Moravy o 9:45 nestihli, tak si je můžete poslechnout i v našem audioarchivu, v celodenních záznamech vysílání, na stránkách Olomouc rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:45, probouzíme se do 11. květnového rána, je tady pondělí a svátek má Svatava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není. No dnes sluníčko i přehánky, odpoledne bouřky a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty, slabá oblačnost 5 až 10 stupňů, vítr od 4 do 25 km za hodinu. Nadále výrazné sucho, napsal Břeťa. Šternberg 13,5 stupně, hlásí Marek, chystá se do práce. Přerov 12,5 stupně Celsia, sluníčko se ukazuje, napsala Jitka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
3: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cimbal a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 6:45. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba. Dozvíme se například i to, v čem je unikátní výstava, kterou organizace umístila v Ostravě na Masarykově náměstí.
1: Tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946.
0: Celý rozhovor s Pavlou Gombou si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků. Více o tom slyšíte ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Dopravní zatížení ulic Prostějova bude řidičům zobrazovat nová informační tabule. V Mikulovicích na Jesenicku by mohla začít fungovat výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby. Oblačno, déšť, přeháňky, odpoledne i bouřky, teploty do 21 stupňů Celsia, mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zástupci Přerova dnes převezmou nové sídlo magistrátu v centru města. Přestavba zchátralé administrativní budovy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka vyšla na více než 344 milionů korun. Jedná se o největší investici v novodobé historii města, uvedla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: V novém sídle magistrátu bude postupně pracovat přibližně 100 úředníků. Nachází se zde klíčové agendy pro občany celého správního obvodu, agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů či evidence vozidel. Stěhování začne 21. května a potrvá až do konce června.
2: Vedení Prostějovské radnice nechá umístit u kruhového objezdu před odbočením na Olomouckou ulici novou informační tabuli. Řidiče upozorní na možné kolony a další dopravní komplikace ve městě, píše se v tiskové zprávě radnice. O peníze na vybudování nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby usiluje vedení Mikulovic na Jesenicku. Jedná o tom se zástupci Olomouckého kraje. Pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí.
4: A teď probíhá právě ta lokalizace těch míst, tak aby my jsme mohli kraji předat nějaká místa, které oni by potom si nějakým způsobem mohli prohlédnout a nějakým způsobem potom rozhodnout o tom, jestli by tyto lokalizace jim vyhovovaly a následně potom ta výjezdová stanice mohla v Mikulovicích vzniknout.
2: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v hranicích památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na investici vyčlenilo milion korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti, plísní a zprovozní všechny měřící přístroje, pokračuje městská památkářka Martina Cvešprová.
5: Je to unikátní věc, těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik a ten v Hranicích, on teď možná nevypadá. A spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
1: Sport.
2: Fotbalisté Olomouce podlehli doma 1-2 po prodloužení Bohemians 1905. V součtu s úvodní výhrou 3-1 na hřišti pražského týmu postoupili do finále play-off o umístění. V něm se utkají s Karvinou.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, déšť, přeháňky, odpoledne místy i bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný jižní vítr. Přechodně čerstvý, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vozovku dálnice D35 opravují dělníci na olomouckém exitu 267 Slavonín ve směru na Lipník nad Bečvou. Jezdí se tam jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Někomu právě teď začíná pracovní směna, jiné čekají povinnosti na zahrádce či se zabaví svým koníčkem. A protože jsem zvědavý, dnes se vás ptám, na co máte největší talent. Je to práce, koníček, daří se vám, na co sáhnete? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 anebo na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte dnes ráno. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Bára Basiková a Kamil Střihavka. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno. 7. pěší divize vydala před 100 lety statistiku kurzu negramotných, aby čtenáři měli představu, jak je o ně postaráno a jakých výsledků dosahují. Konkrétně bude Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Při zahájení vyučování negramotných vojínů bylo v oblasti divize celkem 400 analfabetů. Konkrétně 51 Čechů, 40 Slováků, 70 Rusínů, 4 Poláci, 12 Němců a 223 Maďarů. Zřízeny pro ně byly 3 kurzy české v Olomouci, Šumperku a Frývaldově, tedy Jeseníku, 3 slovenské v Olomouci, Přerově a Břeclavi, 3 rusínské v Olomouci a Přerově, 1 německý v Olomouci a 5 maďarských v Olomouci, Šumperku, Kroměříži a Hodoníně. Z celkového počtu 400 vojínů ho dokončilo 278 mužů. Ostatní z kurzu odešli buď pro nemoc, nebo byli předčasně propuštěni z vojenské služby a podobně. Z těch, kteří ho dokončili, složili s prospěchem velmi dobrým a dostatečným zkoušku 213 vojínů. Neobstálo jich 65. Většinou proto, že pravidelně nenavštěvovali lekce, ale také proto, že se projevila jejich nechuť k učení.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je 6:45, svátek má dnes a Svatava, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká o svatém Mamertu, zima je po čmertu, no dnes sluníčko i přeháňky, odpoledne bouřky, teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 9 stupňů, částečně zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. Chválkovice 12,5 stupně, slunečno, hlásí Ivana, 13 stupňů v Prostějově, to už píše Milada, která zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno. Propojit po druhé světové válce Evropany hudbou. To se rozhodl v roce 1946 český dirigent Rafael Kubelík spolu s Českou filharmonií. Z exilu se tehdy vrátil klavírista Rudolf Firkušný a hvězdným hostem byl mladý americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein. Právě dnes je to 80 let, co vznikla idea hudebního festivalu Pražské jaro. Díky své 80leté historii je jedním z nejstarších hudebních festivalů na světě.
1: A nyní, jaký je účel vašeho zájezdu do Anglie?
2: V prvé řadě jsem přijel navázat styky.
3: Rozradil v roce 1945 zakladatel festivalu Rafael Kubelík reportérovi tehdejšího Československého rozhlasu.
2: Po svém návratu pojedu do Moskvy, a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze k oslavě 50. výročí České filharmonie.
1: Máte na mysli festival mezinárodní?
2: Ano. Představujeme si, že jednotlivé spojenecké národy by přijali naše pozvání a prováděli by své skladby. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci Pražského jara, a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
3: O rok později už Rafael Kubelík stojí za dirigentským pultíkem a s taktovkou v ruce udává tempo, když zrovna hraje G-mollový koncert pro klavír a orchestr skladatele Antonína Dvořáka. Dalším milníkem festivalu je rok 1990, kdy se po listopadové revoluci koná první svobodné pražské jaro. Do Prahy přijíždějí v tu chvíli už celosvětově uznávaní umělci, kteří stáli u jeho zrodu. Slíbili totiž, že se vrátí ve chvíli, kdy bude Československo opět demokratické. U historického okamžiku nechybí ani prezident Václav Havel.
4: Byl jsem na třech koncertech a dneska se chystám na čtvrtý, na který se velice těším, závěrečný koncert, kde bude má oblíbená 9. symfonie Beethovenova s odou na radost, dirigovaná Leonardem Bernsteinem.
5: Toho jste přijal spolu s ostatními předními účastníky letošního ročníku Pražského jara na Hradě.
4: S Bernsteinem jsem mluvil zvlášť, ten byl samostatně, mě navštívil a moc dobře jsme si rozuměli a pak jsem přijal celé to čestné předsednictvo Pražského jara, včetně Rafaela Kubelíka, Rudolfa Firkušného, pana Suka, dalších a také jsme se hezky popovídali.
3: Zítra zahájí nový ročník Pražského jara Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví 100 let. Pražský obecní dům i Riegrovy sady tak už tradičně rozezní Smetanova symfonická báseň Má vlast. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Obyvatele Přerova můžou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení peněz z takzvaného participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj vyčlenilo 1,5 milionu korun, uvedla mluvčí města Lenka Chalupová. Radnice v Prostějově zahájila opravy 60 autobusových čekáren ve městě, dostanou nový nátěr v barvě antracitu. Za renovaci město zaplatí 600 000 korun, řekl primátorův náměstek Jiří Pospíšil za hnutí PVčko. Do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy začnou podle finanční správy nabíhat sankce u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května, řekl mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle. V parcích v areálu sanatoria Edel ve Zlatých horách na Jesenicku pracují dělníci, opravují cesty, vysazují novou zeleň. Práce budou stát zhruba 4 miliony korun, část nákladů pokryjí dotace. Hotovo by mělo být do léta, uvedla ředitelka léčebny Alexandra Plevačová. Ze sportu. Kajakář Josef Dostal skončil na světovém poháru v Segedu třetí v závodu na 500 metrů. Úřadujícího světového šampiona na této trati porazili Australan Van der Westhuizen a Maďar Varga. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, čekejte déšť, přeháňky odpoledne, místy i bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 13 a mírný jižní vítr přechodně čerstvý, místy s nárazy o rychlosti 55 km v hodině.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vozovku dálnice D35 opravují dělníci. Na olomouckém exitu 267 Slavonín ve směru na Lipník nad Bečvou se jezdí jen jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes začíná rekonstrukce zbrojnice dobrovolných hasičů v Mohelnici. Podrobnosti už za chvíli. Dobré ráno přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

0: brigáduš.
1: Říká Petr Kučera, velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů v Mohelnici.
0: Bude se rekonstruovat, dá se říct, celá budova zázemí těch hasičů, kromě vjezdových garáží, protože to zázemí těch hasičů tady je funguje v nějakých 70. let minulého století a už nevyhovuje podmínkám dnešní doby.
1: Rekonstrukce zdejší hasičské zbrojnice začíná právě dnes.
0: A 11. května, to je pondělí, předáváme budovu firmě a začíná se rekonstrukce, která by měla trvat do 1. října.
1: Hasiči za sebou mají 10denní stěhování svého zázemí, zapojilo se do něj 15 lidí.
0: Tak musela se vystěhovat celá dílna, protože tam musí být furt fungovat, když něco hasiči rozbijou, to se stává velice často, aby jsme si to mohli opravit. Šatna se musela celá přestěhovat, kuchyň musíme si celou předělat do těch budov, zdravotní záchranné služby, tak to tak děláme všechno své pomocí.
1: Kompletní oprava zbrojnice vyjde na 8,5 milionů korun, jak popisuje nezávislý starosta Pavel Kuba.
2: Přestavba naší požární zbrojnice je určitě jednou z největších investičních akcí tohoto roku a my počítáme s tím, že my to ještě jako zkomfortníme ty služby těm našim hasičům, že tady jim uděláme hydrant, aby nemuseli jezdit tankovat vodu, tak jak jezdili dřív, budou to mít na místě.
1: Po rekonstrukci budou mít dobrovolní hasiči v Mohelnici takové zázemí, které nemají ani některé stanice profesionálních hasičů, říká starosta Kuba.
2: To tvrzení se opírá o to, že jsem v některých těch profesionálních stanicích byl a vím, jak to tam vypadá. Každému doporučí, aby se jel podívat do těch profesionálních hasičských stanic. Některé jsou rekonstruované a některé jako čekají na tu rekonstrukci a to tady v blízkém okolí, takže já to přeji i těm státním, aby měli takovou úroveň, jak budou mít v Mohelnici, no, ti hasiči.
1: V opravené zbrojnici budou mít hasiči k dispozici také takzvanou špinavou i čistou šatnu v souladu s aktuálními hygienickými předpisy. Z Mohelnice Michal Poláček, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, přejeme dobré ráno, je tady pondělí, za 3 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtaríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vidíte dnešní počasí, co nás čeká?
2: Dnes nás čeká poměrně hodně oblačnosti, během dne se bude spíše zatahovat a také se postupně přidají srážky. Na většině území se vyskytnou přehánky nebo i déšť a

0: V odpoledních a večerních hodinách hrozí i lokální bouřky. Teploty dnes ještě budou poměrně vysoké, mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia. No a vítr se rozfouká přechodně až na čerstvý jižní vítr rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. Později večer se potom bude měnit na severozápadní a částečně zeslábne, ovšem v bouřkách stále může přechodně zesilovat.
1: A jak bude v noci a zítra během dne?
0: Tam nás čeká velká změna počasí, očekáváme, že se bude postupně ochlazovat, v noc bude deštivá, většinou zataženo a na většině území s občasným deštěm nebo s přeháňkami, zpočátku tedy i výjimečně s bouřkami. K ránu pak bude dešť četnější a lokálně i vydatnější. Navíc v polohách nad 1000 metrů budou přecházet srážky i do sněžení. Teploty v noci klesnou na 8 až 4 stupně Celsia a pované zpočátku i slabý vítr postupně se rozfouká a k ránu čekáme místy až čerstvý západní, severozápadní vítr, opět s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne pak stále velká oblačnost s deštěm v polohách na 1000 metrů i sněžením, postupně budou ale srážky od západu slábnout a ustávat, k večeru bude částečně ubývat i oblačnost. Teploty už budou ale výrazně nižší, mezi 9 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 2 až 6 stupni a vítr během dne opět místy až čerstvý severozápadní s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a až večer očekáváme jeho slábnutí.
1: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: Na telefonu byla Eva Richtaríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Snídáte-li, přeji dobrou chuť. Jestli na cestách, dobře dojeďte. A jestli čekáte u lékaře, přeji jen dobré zprávy. Právě teď je 10 minut před 7 hodinou. Nás čeká ranní rozcvička, kterou nachystal Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlaví. Zpřímený postoj, chodidla na šířku ramen, hlava v prodloužení strupem. Ruce vzpažené kolmo do stropu drží pedlahev. S výdechem jdeme dolů do předklonu a zároveň tlačíme celou pánev vzad. Paže, hlava a záda jsou stále v jedné rovině. Opět s výdechem se vrátíme zpět do stoje. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Silničáři dnes chtějí zahájit opravu mostu na třídě 1. máje v Hranicích. Podrobnosti ve zprávách celou.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Silničáři dnes chtějí začít s opravou mostu na třídě 1. máje v Hranicích. V Uničově začíná uzavírka části Šumperské ulice. Hygienici ode dneška v regionu pravidelně kontrolují kvalitu vody v rekreačních nádržích. Oblačno, déšť, přehánky, odpoledne i bouřky. Teploty až 21 stupeň Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Do výměny mostu na třídě 1. máje v Hranicích by se dnes měli pustit silničáři v Hranicích. Práce plánovali zahájit už v polovině dubna. Kvůli administrativním průtahům je museli odložit, uvedla mluvčí zprávy silnic Olomouckého kraje Jindřiška Ochmanová.
3: K úplné uzavírce mostu dojde od 1.6.2026, tedy se zahájením hlavní stavební činnosti. Po celou dobu stavby bude zajištěn průchod pro pěší. Nejprve po vyznačeném koridoru na stávajícím mostě, později po provizorní lávce. Úplné dokončení stavby se předpokládá v únoru 2027, včetně odstranění provizorní lávky. Veřejná doprava již nyní funguje podle výlukových jízdních řádů.
2: Uzavírkou části Šumperské ulice musí ode dneška až do 18. května počítat řidiči v Uničově. Omezení se týká úseku od kruhové křižovatky na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště u nedaleké prodejny potravin. Objízdná trasa vede ulicemi Mohelnická, Jiřího z Poděbrad, Nádražní. Omezení se dotkne i několika linek autobusů. Další podrobnosti na webu radnice. Pracovníci Olomoucké krajské hygienické stanice dnes začínají kontrolovat kvalitu vody v nádržích, které bývají využívány k rekreaci. Testy se týkají jezera Poděbrady nedaleko Olomouce a přehrady Plumlov na Prostějovsku. Výsledky měření najdete na portálu koupacivody.cz a na webu krajské hygieny. Pokračuje její mluvčí Markéta Koutná.
4: Krajská hygienická stanice doporučuje veřejnosti sledovat aktuální informace o jakosti vody před návštěvou přírodních koupacích lokalit a řídit se vydanými doporučeními. Přímo u jednotlivých koupacích oblastí jsou také umístěny informační tabule s údaji o kvalitě vody a celkovém hodnocení jakosti vody.
2: V Česku dnes začíná týden rané péče. Cílem tradiční osvětové kampaně je představit veřejnosti sociální službu určenou rodinám s dětmi s postižením nebo vážnou nemocí. Besedy, dny otevřených dveří a dílny bude tentokrát pořádat zhruba 40 organizací. Viceředitelka Olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči Pavla Matyášová.
5: Budou různé výstavy, workshopy, setkávání, možná i propojování s nějakýma dalšíma odborníkama, protože přece jenom když stavíte kolem té rodiny nějaký funkční systém, tak je právě důležité se propojovat napříč ostatními poskytovateli sociálních služeb nebo s tím zdravotnictvím.
1: Sport.
2: Švédské hry, poslední turnaj evropské hokejové série před světovým šampionátem ovládli Finové. Po triumfu 5-1 nad domácím výběrem Češi skončili třetí, protože v generálce na pátek startující mistrovství světa prohráli se Švýcary 1-6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Šampionát v Curychu a Friburgu začne pro Rulíku v výběr v pátek.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, déšť, přehánky, odpoledne místy bouřky. Teploty 17 až 21 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný jižní vítr. Přechodně čerstvý, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli prohlídkám a měření jedou silničáři mezi Přerovem a Horní Moštěnicí po silnici první třídy číslo 55. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Možná právě teď v práci či doma vzpomínáte na víkendové zážitky. Někteří už plánují, kam vyrazí o dalším víkendu. Připomínám, že v sobotu u nás v Českém rozhlase Olomouc bude den otevřených dveří. Například se mnou se projdete rozhlasem v 10 hodin a o 11:30 dopoledne. Nezapomeňte si na našich stránkách rezervovat prohlídku Olomouc rozhlas.cz. Přesně tam. Hrajeme další písničky, které nestárnou, právě teď bude znít skupina Rangers. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7:45, dobré ráno. Dnes se vás ptám, na co máte největší talent? Je to práce, nějaký koníček, daří se vám, na co sáhnete? Mně se například včera podařila udělat nová střecha nad Kůlnou, se musím neskromně pochlubit. Píšete mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Nadáním bych to nenazývala, ale mám skvělý organizační talent a paměť, píše Bára z Olomouce, bohužel díky tomu nedokáží ani po čase často odpustit. Hudební jako maminka, sportovní jako táta, ani výtvarný talent jako můj syn nemám, kéž by Lenka z Postřelmova. Každý talent ve smyslu dovednosti nemá, ale zase může mít naděleno jinde, třeba charakterové vlastnosti, píše Honza z Hranic. Já mám dobrého pamatováka, většinou to, co slyším, si zapamatuji, napsala Božina z Jeseníku a dodává, že má talent dělat výborné nudle do polévek. Tak ať se daří. Dnes ráno se vás ptám, na co máte největší talent, je to práce, nějaký koníček, daří se vám, na co sáhnete? Těším se na vaše další vzkazy.
1: Český rozhlas Olomouc a

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 11. květnové ráno, pondělí, svátek má Svatava, vše nejlepší a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká o svatém Mamertu, zima je po čmertu. Dnes sluníčko i přeháníky, odpoledne bouřky, teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic, polojasno, 12,5 stupně, vlhkost 76%, napsal Miroslav. V Javorníku máme polojasno bez větří, 12 stupňů tepla, píše František. V Žárové je nebe pokryté, vysokou oblačností nefouká a teplota je příjemných 10 stupňů, vzkaz od Tondy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou? A jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30, dobré ráno. Fotbalisté Olomouce sice doma prohráli odvetu semifinále play-off o umístění v šancelize s Bohemians Praha 0-2, přesto slaví postup. Úvodní duel totiž Sigma naopak o 2 góly vyhrála a muselo tak rozhodovat prodloužení. V něm se 2 minuty před koncem trefil Jáchym Šíp a zajistil Hanákům postup.
1: Jáchym Šíp měří 176 cm a na hřišti tak pravidelně patří k nejmenším fotbalistům. Dvojzápas mezi Olomoucí a Bohemians Praha přesto rozhodl v závěru prodloužení hlavičkou a připomněl, že to není tak výjimečná situace, jak se může zdát.
2: Já mám pocit, že mám 8 ligových gólů a 4 z toho hlavou, takže já právě jako na to, jak jsem vysoký, tak těch gólů hlavou dávám celkem dost. No.
1: O střední nadstavbové skupině fanoušci často mluví s despektem. Nejde o titul ani o sestup, jen třeba o nasazení pro příští ročník Českého poháru. Přesto Šíp trefu v prodloužení euforicky slavil.
2: Je to super vlastně, ať už tam jde o nějaký to do příštího roku, to nasazení v dalším kole třeba MOL Cupu, ale hlavně teďka, že nemusíme trénovat 2 týdny vlastně bez zápasu a máme furt nějakou motivaci, no. Hlavně chceme furt vyhrávat.
1: Na druhou stranu hráči Olomouce vnímali, že po úvodní výhře 3-1 na hřišti soupeře neměli doma prodloužení vůbec hrát.
2: Bohužel jako prohráli jsme, no, když to jako je to tak, ale naštěstí se postoupilo, že jsme využili trošku toho polštáře z toho prvního zápasu, ale do toho dalšího kola, vlastně do těch dalších 2 zápasů, to musíme určitě zlepšit a podat lepší výkon.
1: Trenér Bohemians Jaroslav Veselý připustil, že v samotném závěru dvojutkání byla Sigma přece jen o kousek lepší. A to podle něj i proto, že Pražany v týdnu postihla viróza a někteří hráči ještě nastoupili nedoléčení.
3: I jsem vnitřně tušil, že když půjdeme do prodloužení, že to bude velmi těžký a upřímně pak jsme se soustředili tu druhou část prodloužení hrát prostě spíš na ty penalty, protože ještě to první jsme napálili, aby jsme zkusili dát gól a pak už bylo vidět, že už někteří ty hráči, kteří byli chycený, chytali křiče a potřebovali jsme to dohrát. Do těch penalt, bohužel, říkám, chyběla minutka, nekoncentrovanost, ale nikomu to vyčítat nebudu.
1: Pro Bohemians sezóna skončila. Olomouc ještě čeká finále nadstavbové skupiny o umístění. Hanáci se v něm utkají s Karvinou. Z Olomouce David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
5: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Do výměny mostu na třídě 1. máje v Hranicích by se dnes měli pustit silničáři v Hranicích, uvedla mluvčí zprávy silnic Olomouckého kraje Jindřiška Ochmanová. Prostějov nechá umístit u kruhového objezdu před odbočením na Olomouckou ulici novou informační tabuli. Řidiče upozorní na možné kolony a další dopravní komplikace ve městě. O peníze na vybudování nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby usiluje vedení Mikulovic na Jesenicku. Jedná o tom se zástupci Olomouckého kraje, řekl starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí. V Česku dnes začíná týden rané péče. Cílem tradiční osvětové kampaně je představit veřejnosti sociální službu určenou rodinám s dětmi s postižením nebo vážnou nemocí. Besedy, dny otevřených dveří a dílny bude tentokrát pořádat zhruba 40 organizací, uvedla ředitelka olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči Pavla Matyášová. Ze sportu. Tenistky Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková postoupily do osmifinále turnaje v Římě. Bartuňková senzačně porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou 6-3, 1-6, 6-4. Plíšková zdolala Němku Lauru Ziegemundovou 6-1, 6-4. Do osmifinále prošla už dříve také přerovská tenistka Linda Nosková. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, čekejte déšť, přeháňky, odpoledne místy i bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný jižní vítr, přechodně čerstvý. Místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Pomalu jedoucí vozidlo údržby budete míjet na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou mezi 283. a 295. kilometrem. Dělníci uklízejí odpadky a čistí vozovku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: Dnes začíná týden rané péče. O co jde, uslyšíte za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 7:58.
6: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona by zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

vagóny, a Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8:09. Dobré ráno. Besedy, dny otevřených dveří či workshopy nabídne i letos tradiční týden rané péče. Osvětová kampaň začíná dnes a lidé se díky ní můžou seznámit se sociální službou pro rodiny s postiženými dětmi. Do kampaně se tentokrát zapojuje zhruba 40 organizací z celého Česka, mimo jiné olomoucká pobočka společnosti pro ranou péči.
1: Dobré ráno, Sebi, ahoj, ahoj, ahoj.
2: Za nedlouho tříletého Sebastiána mají paní Hana s panem Zdenkem svěřeného v pěstounské péči. Do olomoucké pobočky společnosti pro ranou péči s ním přišli na muzikoterapii.
3: Ten Sebík vlastně dlouho ležel, začal chodit, až měl přes 2 roky. De facto ještě řešíme problém, že nemluví, jo, vydává jenom zvuky, takže tuhle pomoc fakt opravdu u tohle chlapečka potřebujeme hodně moc.
2: Popisuje pěstounka Hana. Hudba u dětí podle muzikoterapeuta Zdeňka Vilímka pomáhá rozvíjet nejen motorické dovednosti.
4: Smyslové vnímání, komunikaci, emoční prožívání, nějakou důvěru, sociální dovednosti. Takže s dětma bubnujeme, máme tady stanoviště, skládáme různé písničky, tancujeme, relaxujeme.
2: Olmoucká pobočka společnosti pro ranou péči aktuálně pomáhá 170 rodinám z celého kraje. Dětem, terapiemi, dospělým poradenstvím. Pokračuje ředitelka organizace Pavla Matyášová.
5: Tato služba je určená pro rodiče, kterým se narodí děťátko s nějakou závažnou diagnózou nebo s postižením, a nebo jsou to rodiče, kteří si neví v nějakých situacích u vývoje svého dítěte rady.
2: Čím dříve se s ranou péčí u dítěte začne, tím je podle Matyášové účinnější. Upozornit má na to i tradiční osvětová kampaň Týden rané péče. Záštitu má taky od nadačního fondu Českého rozhlasu, říká jeho ředitel Jiří Váňa.
6: My v rámci sbírky Světluška podporujeme lidi s těžkým zrakovým postižením a rané péče jsou pro nás v podstatě primární partner, protože se věnují dětem od 0 do 7 let věku, které mají nějaké zrakové postižení a věnují se jim v tom nejcitlivějším období, kdy se hodně těch věcí dá ještě vylepšit, zachránit. Proto jsou pro nás primárním partnerem, proto jsme udělali záštitu.
2: Týden rané péče zájemcům nabídne besedy, workshopy a další program po celé republice. Akce běží do neděle 17. května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká déšť na svatého Mamerta, přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není. No dnes sluníčko i přeháníky a odpoledne bouřky a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, Honza Spísečné napsal. Sluníčko se již ukázalo, máme zde oblačno, vítr trochu pofukuje, vlhkost vzduchu vysoká 93%, deštík se nám nějak vyhýbá, chtěl by to trochu sprchnout, snad nějaká přeháňka přijde. V obchodě jsem již nakoupil pečivo na snídani, slepicím jsem rovněž dal krmení, tak si můžeme sednout ke snídani. Dobrou chuť. Bohodíkov, zataženo, šedá obloha, 8,6 stupně Celsia, píše Vlaďka. Zde na Zholubic u nás je 12 stupňů, brzy ráno bylo polojasno, ale teď už začíná svítit sluníčko. Já se chystám plet trávu v česneku, tak ať se vám daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: blízku.
1: Romanticky nás naladil David Dale písničkou Počítám. Hrajeme písničky, které nestárnou. Za chvíli má dívka N a Pavel Bobek. Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 8 minut bude 8 hodin. Dnes ráno se vás ptám, na co máte největší talent. Je to práce, nějaký koníček, daří se vám, na co sáhnete? Mně se například včera podařila udělat nová střecha nad kůlnou. Se musím neskromně pochlubit a praštil jsem se do prstu jenom jednou. Vaše zkušenosti mi píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další. Zdena z Holubic píše, protože pocházím z malířské rodiny, tak jsem vynikala v malování poliček a talířů. Vyšívala jsem polštářky, ubrusy a obrázky. Spíš mám vlohy k herectví, ale určitě ne nějaký závratný talent nebo nadání. Manžel se u psaní této zprávy směje, píše Martina z Olomouc. Na sport a výtvarno jsem totální tele, ale umím uklidit, uvařit, napsala Zdeňka z Kojetína. Já umím komandovat a organizovat, to už se chlubí Andrea ze Sobotína. Celá rodina má talent na zpěv, jen já jsem toto nadání nezdědila, napsala Míša z Hranic, které se ale daří pěstovat květiny. Jestli je talent chodit včas do práce, tak ten mám, svěřil se Jirka z Přerova, ten určitě někteří závidí. Dnes ráno se vás ptám, na co máte největší talent, je to práce, nějaký koníček, nebo daří se vám, na co sáhnete? Těším se na vaše další vzkazy, posíláte je na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8 hodin. Olomoučtí radní chtějí zvýšit bezpečnost dětí při cestách do škol. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomoučtí radní chtějí zvýšit bezpečnost dětí při cestách do škol. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. Univerzita Palackého chce zlepšit diagnostiku nespavosti, hledá dobrovolníky. Oblačno, déšť, přehánky, odpoledne i bouřky, teploty až 21 stupeň Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Vedení olomoucké radnice se chce zaměřit na bezpečnost v dopravě u škol. Vycházet bude z podnětů, které zástupci města získali z průzkumu. Do projektu se zapojila 20 škol s více než 13 stovkami žáků. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Mezi nejčastěji zmiňované problémy patří rychlá jízda vozidel, chybějící nebo nevhodně řešené přechody a omezený rozhled způsobený zaparkovanými vozidly. Na základě podnětů z letošních i minulých ročníků město připravuje konkrétní úpravy. Například úpravu z ulice Stupkova, zavedení úsekového měření na ulici Jižní nebo úpravu křižovatky Förstrova Ehrenburgova.
1: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. To chtělo nalákat víc uchazečů, především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně jej zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
1: Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci chtějí zlepšit diagnostiku nespavosti v Česku. Začínají s novým výzkumem zaměřeným na rychlé rozpoznání spánkových poruch. Hledají dobrovolníky z řad lidí se spánkovými obtížemi i zdravé populace. Výzkumníci upozorňují, že nekvalitní spánek se stává významným zdravotním i společenským problémem s dopady na psychiku, kardiovaskulární systém i ekonomiku, uvedli zástupci Univerzity Palackého. Do výzkumu se můžou zapojit dospělí dobrovolníci prostřednictvím krátkého online dotazníku. Hudebníky Moravské filharmonie Olomouc čeká v příští sezóně několik zahraničních turné. Tradičně se vydají do švýcarského Lucernu, taky do Vídně, kde budou hrát pod taktovkou Joseho Kury. Ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš se zároveň snaží, aby světoznámý hudebník opět zavítal do Olomouce.
4: Čeká nás, já si myslím, dnes už bych řekl, tradiční výjezd do Vídně, do Musikvereinu, kde se představíme pod taktovkou Joseho Kury. Teď intenzivně jednáme o tom, aby ani Olomoučané nebyli ochuzeni o tuto personu.
0: Sport.
1: Na mistrovství světa v hokeji si zahrají i bývalí juniorští reprezentanti. V nominaci jsou obránci Marek Alšer a Tomáš Galvas. Dále pak útočník Matyáš Melovský. O posledních dvou mluví trenér Radim Rulík.
5: Tomáš potom, co trošku tam byla nějaká výtka z mý strany, tak se srovnal a ty zápasy, který potom odehrál výborně. Proti Švédům měl skvělý utkání ve čtvrtek. Matyáš Melovský už jsem zažil na 20. Je to malinko podobný příběh, co Petr Sikora, akorát je už trošku zkušenější. Už má rok na farmě v Zámoří, v tom dospělém hokeji a v té konkurenci. Opravdu velice šikovný hráč na malém prostoru.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, déšť, přehánky, odpoledne i bouřky, teploty 17 až 21 stupeň Celsia, v jeseníkách okolo 13 a mírný jižní vítr, přechodně čerstvý, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Servisní vozidlo budete mít na dálnici D35 mezi exity Nemilany Přáslavice ve směru na Ostravu mezi 273. a 283. kilometrem. Dělníci uklízejí odpadky a čistí vozovku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a s vámi Vítek Šoukal. Máme tady pondělí pro ty, co ho nemají rádi. Mám dobrou zprávu, další pondělí už tento týden nebude. Víte, kde u nás najdete vodní tunel? Dozvíte se to už za chvíli z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď se chystá Richard Miller a song Štěstí je krásná věc. Dobré ráno.

si zdali, lekko bliž. Jo, jo, karton albo vrek, a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo čím

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Víte, kde u nás najdete vodní tunel? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: cesta.
1: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Jsou 8:45 a svátek má dnes Svatava. Vše nejlepší.
2: Počasí.
1: Pranostika říká o svatém Mamertu, zima je po čmertu. Dnes sluníčko i přehánky, odpoledne bouřky, teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr je v Kroměříži a hlásí oblačno 14 stupňů Celsia a odpoledne očekává déšť. Jeseník 14 stupňů, snad dnes nebudu muset zalévat zahrádku, napsala Jana. Šternberg 13,5 stupně, sluníčko se začalo schovávat za mraky, píše Václav.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cimbál a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
2: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
4: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
5: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
4: Jo, jo.
2: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8:30. Dobré ráno. Zhruba 10 dnů zabralo 15 dobrovolným hasičům z Mohelnice na Šumpersku stěhování jejich vybavení. Vyklidit museli zbrojnici v ulici 1. máje, aby si ji mohli převzít dělníci. Právě dnes začínají budovu opravovat. Jedná se o jednu z největších investic města v letošním roce. Hotová bude na podzim.
1: Vy už se na tu novou hasičskou zbrojnici vyloženě těšíte?
2: Strašně moc. Jak vidíte, je to potřeba tady udělat už.
3: Říká Petr Kučera, velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů v Mohelnici.
2: Bude se rekonstruovat, dá se říct, celá budova zázemí těch hasičů, kromě vjezdových garáží, protože to zázemí těch hasičů tady je funguje v nějakých 70. let minulého století a už nevyhovuje podmínkám dnešní doby.
3: Rekonstrukce zdejší hasičské zbrojnice začíná právě dnes.
2: A 11. května, to je pondělí, předáváme budovu firmě a začíná se rekonstrukce, která by měla trvat do 1. října.
3: Hasiči za sebou mají 10denní stěhování svého zázemí, zapojilo se do něj 15 lidí.
2: Tak musela se vystěhovat celá dílna, protože musí být furt fungovat, když něco hasiči rozbijou, to se stává velice často, aby jsme si to mohli opravit. Šatna se musela celá přestěhovat, kuchyň musíme si celou předělat do těch budov, zdravotní záchranné služby, tak to děláme všechno své pomocí.
3: Kompletní oprava zbrojnice vyjde na 8,5 milionů korun, jak popisuje nezávislý starosta Pavel Kuba.
4: Přestavba naší požární zbrojnice je určitě jednou z největších investičních akcí tohoto roku a my počítáme s tím, že my to ještě jako zkomfortníme ty služby těm našim hasičům, že tady jim uděláme hydrant, aby nemuseli jezdit tankovat vodu, tak jak jezdili dřív, budou to mít na místě.
3: Po rekonstrukci budou mít dobrovolní hasiči v Mohelnici takové zázemí, které nemají ani některé stanice profesionálních hasičů, říká starosta Kuba.
4: To tvrzení se opírá o to, že jsem v některých těch profesionálních stanicích byl a vím, jak to tam vypadá. Každému doporučí, aby se jel podívat do těch profesionálních hasičských stanic. Některé jsou rekonstruované a některé jako čekají na tu rekonstrukci a to tady v blízkém okolí, takže já to přeji i těm státním, aby měli takovou úroveň, jak budou mít v Mohelnici, no, ti hasiči.
3: V opravené zbrojnici budou mít hasiči k dispozici také takzvanou špinavou i čistou šatnu v souladu s aktuálními hygienickými předpisy. Z Mohelnice Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi. Medicine man.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
4: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Obyvatele Přerova můžou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení peněz z participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj vyčlenilo 1,5 milionu korun, uvedla mluvčí města Lenka Chalupová. S uzavírkou části Šumperské ulice musí ode dneška až do 18. května počítat řidiči v Uničově. Objízdná trasa vede ulicemi Mohelnická, Jiřího z Poděbrad, Nádražní. Další podrobnosti na webu radnice. Pracovníci olomoucké krajské hygienické stanice dnes začínají kontrolovat kvalitu vody v jezerech Poděbrady nedaleko Olomouce a v Plumlovské přehradě na Prostějovsku. V parcích v areálu sanatoria Edel ve Zlatých horách na Jesenicku pracují dělníci, opravují cesty, vysazují novou zeleň. Práce budou stát zhruba 4 miliony korun, část nákladů pokryjí dotace. Hotovo by mělo být do léta, uvedla ředitelka léčebny Alexandra Plevačová. Ze sportu. Fotbalisté Táborska ještě nemají po porážce se Slavií B jistotu baráže o postup do nejvyšší soutěže. Jeho český tým v utkání 28. kola druhé ligy prohrál na hřišti Slavie B 1-2. Vedoucí zbrojovka Brno porazila Vlašim 1-0, Ostrava B podlehla Ústí nad Labem 1-2, Sparta B si udržela naději na záchranu výhrou 3-0 nad Viktorií Žižkov. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, čekejte déšť, přehánky, odpoledne bouřky. Teploty 17 až 21 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný jižní vítr přechodně čerstvý. Místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Sražená srna leží na vozovce silnice první třídy číslo 35 na Mohelnickém kopci u Studené loučky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: V Česku se ročně stane několik tisíc dopravních nehod s dětmi. Více to probereme za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal 2 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Každoročně se v Česku stane přibližně 5000 dopravních nehod s dětmi do 15 let. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Počet nehod dětí se přitom dlouhodobě nemění. Největší riziko podle statistik hrozí dětem ve chvíli, kdy jedou jako spolucestující v autě. Tým silniční bezpečnosti upozorňuje ale taky na nehody na parkovištích a v obytných zónách.
1: Zmiňuje třeba kolize při couvání. Taková se stala například loni v únoru nedaleko školy v Prosiměřicích na Znojemsku, kde řidič při couvání srazil malé dítě. Popisoval tehdy policejní mluvčí Petr Vala.
2: Po nehodě zůstalo zaklíněné pod vozidlem. Naštěstí rychlou pomoc poskytl náhodný svědek, kdy se za pomocí heveru podařilo dítě ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému vyprostit.
1: Právě jako chodci jsou děti nejzranitelnější. Podle pražského koordinátora BESIPu Oldřicha Kasla by si řidiči měli dávat pozor hlavně v místech, kde se dá pohyb dětí předpokládat.
3: Když já sám jedu po parkovišti a vidím, že okolo auta pobíhají děti nebo se nakládají, tak dám nohu z plynu, zpomalím a čekám, že z té mezery mezi těma autama opravdu nikdo může vyběhnout. To dítě není vidět, protože sami, když si vlastně sednete do auta, kouknete do zpětného zrcátka, tak vidíte jenom pozadní stěrač.
1: Loni ale za tyto nehody většinou nemohl řidič, popisuje mluvčí policie Violeta Seřišťová.
4: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, co jsme evidovali v téměř 150 případech.
1: Na pohyb mezi auty by měli rodiče připravit i děti, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
1: Častěji pak děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Tam rozhoduje, jestli je dítě dobře připoutané. Říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Stále se setkáváme s tím, že nejsou děti v autosedačkách, nejsou v protisměrných sedačkách, anebo ku podivu i v té sedačce sedí, ale nejsou tam upoutané.
1: Rodiče podle Novotné chybují i při instalaci autosedačky.
5: Mají relativně nový systém Isofix, který si domnívají, že stačí jenom zacvaknout, ale aby ta sedačka správně byla uchycená, musí se vlastně ještě dotáhnout, to znamená opravdu ji zapasovat do toho automobilového sedadla.
1: Děti by podle Novotné neměli jezdit v autosedačkách z druhé ruky, které můžou být z auta po nehodě. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme dobré ráno, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká déště na svatého Mamerta, přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není. Dnes sluníčko i přehánky, odpoledne bouřky, teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. U nás v Konici 14 stupňů, polojasno, ale jdou mraky a bude se pracovat. Plevel nám vyhlásil válku, píše Vlasta. U Ničov 13 stupňů, sluníčko i mraky, vzkaz od Evy, Lipová Lázně 13 stupňů Celsia, tolik naměřil Ivan.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
3: Po odchodu z Juraja Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym. Yeah!

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 9 hodin, dobré ráno. Dnes jsem se vás ptal, na co máte největší talent? Je to práce, nějaký koníček, daří se vám, na co sáhnete? Také jsem se pochlubil, že se mi včera například podařila udělat nová střecha nad Kulnou a jenom jednou jsem se praštil do palce. Píšete mi o svých zkušenostech na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme se podívat na další vzkazy. Talent určitě nemá. Mám na pečení a vaření, moc mne to nebaví, ale co určitě dobře umím, je nakládat zelí. To potom mohu bez obav rozdávat i jako dárek. Vlaďka z Bohdíkova. Mám talent na stará auta a motocykly. Po x letech renovací jsem najel s těmito dědečky tisíce kilometrů, ale v současné době jsem již starší než mnohé z nich. A tak přemýšlím, co s nimi. Musí žít, tedy jezdit, a ne se stát kořistí šmelinářů a podvodníků. K jejich umístění bude třeba talent. To píše Jirka z Prostějova. Držím palce. Rád lepím modely a nepřilepím se u toho ke stolu, jak má žena. Martin z Rapotína má takovou zkušenost. V dnešní době je poklad, když má někdo odvahu, smysl pro humor a upřímnost, napsala Kristýna z Horní Lipové. Já talent nemám, ale žena umí plést košíky. Učila mě to a prostě po třech propletení nevím, kde jsem, napsal Ivoš z Rýmařova. Já teď v 35 začal hrát na klavír. Odmala do mě hučeli, že nemám hudební sluch a světe divce hraju a ku podivu mám i hudební sluch, napsal Jarda. Tak jak tak čtu vzkazy, jsme prostě rozmanitě talentovaný národ. Tak ať se nám daří a to, co děláme, ať nás baví. A děláme to dobře.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků, více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou za chvíli také uslyšíte kolegyni Ditu Vojnarovou. Vítek Šoukala přeje příjemné pondělí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků. Prostějov připraví 3 krizové byty pro lidi v nouzi. Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc slaví výročí. Tvůrci publikací hledají historické fotky. Oblačno, déšť, přehánky, odpoledne místy bouřky. Teploty až 21 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zástupci Přerova dnes převezmou nové sídlo magistrátu v centru města. Přestavba schátralé administrativní budovy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka vyšla na více než 344 milionů korun. Jedná se o největší investici v novodobé historii města, uvedla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: V novém sídle magistrátu bude postupně pracovat přibližně 100 úředníků. Nachází se zde klíčové agendy pro občany celého správního obvodu, agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů či evidence vozidel. Stěhování začne 21. května a potrvá až do konce června.
1: Prostějov nechá vybudovat 3 takzvané krizové byty. Využívat je budou krátkodobě občané v naléhavých situacích, například v souvislosti se zajištěním bydlení pro děti. Náklady na provoz bytů zaplatí podle mluvčí prostějovského magistrátu Jany Gáborové město jako pronajímatel.
3: Bytové jednotky budou upraveny tak, aby mohly okamžitě sloužit v mimořádných situacích. Každý byt nabídne kapacitu 4 lůžek a bude vybaven základním zařízením, jako jsou vařiče, rychlovarné konvice, lednice a kuchyňské potřeby. Lůžkoviny a další nezbytné vybavení zajistí oddělení krizového řízení ze svých prostředků.
1: Dnes začíná další ročník tradiční osvětové kampaně Týden rané péče. Veřejnosti má představit sociální službu určenou rodinám s malými dětmi s postižením nebo vážným onemocněním. Program zahrnuje besedy, dílny i dny otevřených dveří. Zapojí se asi 40 organizací napříč republikou, mimo jiné i z Olomouckého kraje.
4: Olomoucká pobočka společnosti pro ranou péči podle ředitelky Pavly Matyášové pomáhá 170 rodinám v celém kraji.
5: Potřebujeme tou kampaní upozornit na to, že vlastně když ten rodič čím dřív přijde s tím děťátkem a získá tu pomoc rané péče, tím lepší má šanci to děťátko jak kdyby na lepší život.
4: Záštitu kampaní udělil i nadační fond Českého rozhlasu, pokračuje jeho ředitel Jiří Váňa.
6: My v rámci sbírky Světluška podporujeme lidi s těžkým zrakovým postižením a rané péče jsou pro nás v podstatě primární partner, protože se věnují dětem od 0 do 7 let věku.
4: Kampaň pokračuje do neděle. Program akcí je na internetu z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Univerzita Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc letos slaví významná výročí. Nemocnice si připomíná 130 let existence. Univerzita 80 let od obnovení své činnosti po druhé světové válce. K oběma výročím připravuje vydavatelství Univerzity Palackého dvojici publikací mapujících historii těchto institucí, vyjít mají na podzim. Jejich spoluautory se může stát kdokoliv z veřejnosti. Přispět můžete do výzvy týkající se sběru historických fotografií. Vedl mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Výzva cílí na pamětníky, absolventy i zaměstnance. Dodané fotografie by měly přiblížit okamžiky z univerzitního a nemocničního života.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sigmy Olomouc podlehli doma 1-2 po prodloužení Bohemians 1905 v součtu s úvodní výhrou 3-1 na hřišti pražského týmu, ale postoupili do finále play-off o umístění. V něm se utkají s Karvinou.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, déšť, přehánky, odpoledne místy bouřky, teploty 17 až 21 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný jižní vítr. Přechodně čerstvý, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vozovku dálnice D35 opravují dělníci na olomouckém exitu 267 Slavonín ve směru na Lipník nad Bečvou. Jezdí se tam jen jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Vstoupili jsme do 20. týdne roku 2026 a my jsme moc rádi, že jste to udělali ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc. Teď už 5 minut posloucháte dopolední vysílání, které tady bude až do 12. hodiny a kterým vás bude provázet a velice ráda Dita Vojnarová. Srdečně vás zdravím. O čem mimo jiné budeme mluvit? Řekneme vám něco o takzvaném dělením akváriu, že nevíte, co to je. Dozvíte se určitě z naší strany. Určitě vám představíme další důležitou tvrz, kterou máme v Olomouckém kraji. Ale naváži na to, co jste slyšeli už ve zprávách. Právě dnes začíná celorepubliková kampaň Týden ranné péče. Jde už o 19. ročník. Upozorňuje na důležitost včasné podpory rodin s dětmi s postižením a my se jí budeme věnovat podrobněji. Pozvali jsme si totiž hosta. Tak si to s námi užijte. Dobrý poslech.

0: Od dnešního dne až do 17. května se koná 19. ročník osvětové kampaně Týden rané péče s motem Když změníme příběh na začátku, otevíráme lepší konce. Celý týden bude věnován informování o preventivním významu rané péče a o tom, proč je zásadní, aby se tato služba dostala k rodinám co nejdříve. Ideálně hned po zjištění vývojových odchylek nebo postižení dítěte. Program v olomouckých pobočkách zahrnuje třeba den otevřených dveří, vernisáž, výstavy, workshopy, setkání a diskuze. No a my teď ve studiu Českého rozhlasu Olomouc máme poradkyni společnosti rané péče Veroniku Němečkovou. Já přeji dobrý den.
1: Dobrý den, Dito, zdravím vás a zdravím také posluchače.
0: Ceníme si toho, že jste přišla, protože je mně jasné, dnes to všechno startuje, takže to bude velkolepý týden. A čekají vás setkání jak s odborníky, tak třeba i s laiky?
1: Ano, máme v plánu spoustu setkání právě jak s odbornou společností. Věnujeme se teď například setkání s paní učitelkami ze speciálních mateřských školek, čeká nás i nějaké setkání na politické úrovni a tak dále. Ale máme v plánu i setkání třeba se studenty zdravotnických škol, jde i jakoby veřejnost, která se k nám chce přijít podívat. Takže je toho velká spousta.
0: Co se týče těch studentů, co nejdříve je dostat do praxe, se snažíte?
1: Přesně tak a hlavně informovat o tom, že něco jako raná péče existuje, aby věděli do budoucna při svém zaměstnání, že pokud se jim objeví pacient, kde bude nějaká zdravotní omezení, nějaké zdravotní postižení, tak kam ho mají poslat a jak rodině pomoci.
0: Já už jsem toho poměrně hodně o společnosti pro ranou péči řekla, ale komu dokážete, umíte pomoci?
1: Společnost pro ranou péči má několik poboček po celé České republice a každá z nich má své zaměření. Konkrétně naše olomoucká pobočka se věnuje dětem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, včetně dětí s poruchami autistického spektra. A druhá naše pobočka tady v Olomouci se věnuje dětem s kombinovaným postižením a zrakovým postižením.
0: Co se těch laiků, se kterými se potkáte, týče, to už jste řekla. Kdo jsou ti odborníci?
1: A aktuálně teda, jak jsem říkala, plánujeme setkání s paní učitelkami z mateřských škol a plánujeme také setkání s doprovodnými organizacemi, které se věnují pěstounským rodinám a je jich tam ještě pár potom dalších.
0: Čekala jsem nějaké lékaře.
1: Aktuálně lékaře nemáme, co se týká osobního setkání, ale zrovna dneska odchází všem neurologům, dětským, klinickým psychologům a také psychiatrům dopisy o tom, co je raná péče, včetně našich letáčků a informací, tak, aby je mohli rovnou předávat vlastně klientům, které mají. A to stejné se bude dít i u všech pediatrů v Olomouckém kraji.
0: Tady to provázání je totiž nesmírně důležité, chápu to správně.
1: Je to tak, protože tihle odborníci jsou většinou první, kdo odkazuje na ranou péči, když se na ně právě rodiče obrátí s tím, že vidí u svého dítěte nějaké omezení, nějaké potíže ve vývoji.
0: Proč je důležité, aby se u vás setkávali právě i ty rodiny, ti rodiče, případně prarodiče a další příbuzní?
1: Myslím si, že je to důležité z toho důvodu, že ta rodina opravdu potřebuje komplexně pomoc a trošičku i uklidnit vlastně v těch začátcích, kdy se dozví, že opravdu není všechno tak, jak by mělo být. Dozví se u nás, jak ta naše služba funguje, co všechno jim můžeme nabídnout, jakým vlastně můžeme pomoci. A myslím si, že se tím hodně jakoby uklidní, zjistí, že je tu někdo, kdo jim opravdu dokáže od začátku pomoci a provést se tím, co je čeká.
0: Když si projdeme program tohoto týdne rané péče, tak zjistíme, že tady v našem kraji se do něj zapojí také sdružení JAN. Jdeme autistům naproti. Spolupracujete běžně?
1: Určitě jsme společně v kontaktu, ať už při různých setkáních poskytovatelů rané péče, nebo jsou naše paní ředitelky v různých pracovních skupinách a podílí se na rozvoji služeb v Olomouckém kraji. Co se týká spolupráce, tak my třeba neděláme úplně souběh služeb našich. Je to z toho důvodu, že ty kapacity jsou tak omezené a těch klientů a dětí s poruchami autistického spektra tak přibývá, že se snažíme je využít maximálně a tím pádem neděláme třeba souběh.
0: Řekla jste, přibývá děti s poruchou autistického spektra, to znamená, že vy nejste schopni naplnit ten zájem, který u vás je?
1: Je to tak. My se snažíme samozřejmě, aby ta služba byla co nejvčasnější, aby opravdu se k té rodině rodině dostala co nejdříve od té doby, kdy, jak říkám, zjistí, že u jejich dítěte jsou nějaké potíže. Nicméně těch dětí opravdu rapidně roste. A nejsou to jenom děti s poruchami autistického spektra, ale přibývá nám dětí s poruchami ADHD, s vývojovou dysfází, ale teď nově i třeba právě hodně dětí, které si zažilo nějaké vývojové trauma a podobně.
0: Jak jim pomáháte? Jak vypadá některý z těch možných způsobů?
1: Je to velmi individuální. O tom i ta naše služba je, že se ji vždycky snažíme ušít na míru právě každému dítěti a každé té rodině tak, jak potřebuje. Pokud bych se bavila přímo o těch dětech, tak se většinou věnujeme různým technikám, jako je rozvoj komunikace, sebeobslužných dovedností, sociálních dovedností. Pomůžeme té rodině se zařazením toho dítěte do mateřské školky, základní školy, provedeme ji systémem různých sociálních dávek a tak dále. Jak říkám, je to velmi individuální a každá rodina na začátku potřebuje trošku něco jiného.
0: A když budeme konkrétní v případě s těmi dětmi s poruchou autistického spektra, co například s nimi děláte?
1: Úplně nejčastěji se na začátku zaměřujeme na to, aby jsme rodičům pomohli zajistit nějakou komunikaci s tím dítětem. Většinou je učíme to, že komunikovat nemusí znamenat mluvit, protože spousta dětí, která k nám do péče přichází, tak buď nemluví vůbec, nebo používají jenom nějaká konkrétní slovíčka a tak dále. Takže se opravdu snažíme zaměřit na to, jak můžeme rodičům pomoci s tím dítětem funkčně komunikovat, ať už to bude formou nějakých obrázkových nebo fotografických systémů, formou znakování. Zase je to velmi individuální, každé dítě potřebuje něco jiného. Potom se zaměřujeme také na smyslové vnímání, které často bývá nějakým způsobem narušeno u těchto dětí, takže to je taky jedna veliká oblast na dlouhou trať.
0: A pomáhat jim můžete jak dlouho?
1: Naše služba je od narození až maximálně do 7 let věku dítěte.
0: Říká poradkyně Společnosti pro ranou péči Veronika Němečková, které moc děkujeme za návštěvu v Českém rozhlase Olomouc a přejeme, ať se letošní kampaň, která má motto, když změníme příběh na začátku, otevíráme lepší konce, vydaří.
1: Naslyšenou. Děkuji, Dito, naslyšenou.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak mění umělá inteligence vzdělávání? Je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne? A měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

skvělé k sobě sednou hlasy Evy Farné a Davida Stypky. Byli to také velcí přátelé v soukromém životě. Vy jste je teď právě poslouchali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kdy už se rozjíždí další píseň a kdy se můžete začít těšit na to, že se společně dostaneme do akvária, kde se budeme cítit jako v africkém muzeu safari. Představíme vám cestovatele a podnikatele Jiřího Číška.

0: Velkoobjemové akvárium je jedním z největších taháků expozice Afrického muzea Safari v Holčovicích Jelení na Bruntálsku. Plavou v něm rybičky stejné, jako byste našli v jednom známém africkém jezeře. Detaily se Petra Štrimplová dozvěděla od zakladatele muzea a cestovatele Jiřího Číška.
1: Akvárium Malawi, že jak víte, že Malawi taky je stát v Africe a to je přímo jezero, kde jsou sladkovodní rybičky, jsou to cichlidy. Vlastně v tom jezeru jsou, no a patří to k té Africe, takže jsem si udělal a to ty lidi velice taky vždycky natkne, protože není to běžná záležitost, aby se člověk setkal s takovým akváriem přímo afrických ryb.
2: Mm-hmm. No a jsou něčím specifické ty rybky, protože to zrovna
1: no,
2: je ta...
1: Jsou to samozřejmě živorodky a oni vlastně ty sami se požírají jako ty malé zežerou a říká se jim tlamovci, protože ty malé uchovávají, když se narodí v tlamě a potom je vždycky vypustí. Jo? Takže musíte tam mít nějaké skály a tak dále, kde ty malé rybky, pokud je chcete odchovávat, aby se měly kde schovat, aby přežili, jinak, že ty staré rybky všechny zežerou. Takže to je spíš taková zajímavost a ještě je zajímavost z toho Malawi taková, že víceméně v tom jezeře není žádná tráva, protože tyhle ryby tu trávu žerou. My jsme ji taky původně neměli, ale lidem to připadalo, že ta tráva tam chybí, tak jsme trošku porušili tradici toho jezera a dali jsme tam trávu, ale umělou.
2: Takže kdyby plavali v Africe, v jezeru Malawi, tak o trávě nemají ponětí, ale protože jsou u vás tady v akváriu, tak mají zcela novou životní zkušenost.
1: Lidem trošičku ta tráva chyběla a každý se ptal, proč nemají tam trávu, aby se měli kde schovat, tak jsme tam nakonec jako tu trávu dali, ale jak říkám, sehnali jsme umělou, aby vypadala jako opravdová, aby to nebyla nějaká jenom taková obyčejná tráva. No a myslím, že se to povedlo.
2: No a kde je ještě ta hranice? Vy jste říkal, že vlastně oni je uchovávají v tlamě a pak kdy je ta hranice, kdy už on nemusí plavat se schovat do nějakého toho výčnělku, aby je nesežrali?
1: Ta hranice u těch ryb určitě není. Oni prostě, ona pak jak žere, tak je vyplivná, pak je tam zpátky, zase si schová. Jo? A jak, to už musí asi ta samice sama rozhodnout, kdy už do té tlamy nedá. No a kdy je nesežerou, ale z větší části ty rybky všechny sežerou. Pokud chceme odchovat, tak my máme zvláštní akvária, kde tu rybku zavřeme.
2: Ano.
1: A když ona ty rybky vypustí, protože samozřejmě rybky se nekojí a tak dále, takže oni můžou být od začátku samostatně. Ano. Ne? Takže starou rybku dáme pryč a ty mladé necháme vyrůst do takové velikosti, aby víceméně už je ty ryby nesežrali.
2: Jakmile už dorostou, tak už tam neplatí to pravidlo, že
1: rutě. No tak už je nespolkne, no. Tak každá ryba má nějakou kapacitu,
2: ano,
1: že?
2: Ano. No my bychom ještě mohli posluchači popsat, jakých barvách vlastně. To jsou žluto-modré.
1: No tak víceméně v Malawi jsou všechny barvy. Mm-hmm. My tu samozřejmě nemáme všechny barvy, ale je to takové spektrum barev, že si myslím, že každá barva prostě se na nějaké rybce najde, takže je to obrovské spektrum, jo, těch ryb.
2: A rozměrově to akvárium zkusme odhadnout.
1: No to rozměrově má zhruba 3000 litrů, jo? Takže víceméně je to už takové trošičku větší. Do obyvaku by se nám asi nevlezlo. No ale jako každé akvárium je s tím práce, že musí se to pořád hlídat, musí se čistit.
2: Ano.
1: Ale není to nic jednoduchého. Kolikrát jsem si říkal, jestli nám to stalo za to, že někdy je s tím více práce než užitku, ale...
2: Říkal jste, že to je jeden z nejoblíbenějších exponátů.
1: Ale je to hlavně i pro děti. Stálo, no, tak jako já myslím, že se to povedlo a že je to zase kus Afriky trochu jiné, jo, protože ostatní Afrika je víceméně nedá to už tolik ty zvířata vypreparované nebo ty různé artefakty tolik práce, když se občas jenom utře prach anebo se vyženou pavouci, že?
2: Jiří Čížek z Holčovic Jelení, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Věřím, že mnozí víte, že Český rozhlas Olomouc najdete v ulici Pavelčákova číslo 19. A tuto sobotu 16. května otevřeme své dveře a umožníme vám, abyste nahlédli do útrob budovy, abyste se podívali na místa, kde jste třeba nikdy nebyli a o kterých nemáte úplně jasnou představu. Den otevřených dveří začíná v 10 hodin, poslední prohlídka je naplánovaná na 16.00. Během té návštěvy se potkáte s řadou lidí, které znáte třeba jenom z vysílání, poznáte je po hlase, tak teď si s nimi můžete i potřást rukou, protože ty jednotlivé prohlídky povedou mimo jiné Vítek Šoukal, Zora Ješková, Jiří Matějů anebo Petra Ševců. Vše potřebné najdete na webu olomouc.rozhlas.cz.

0: Divadelní Flora patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, začíná v Olomouci 15. května. Hostit bude umělce z 9 zemí. Vedle činoherních, tanečních a operních představení tradičně nabídne i bohatý doprovodný program. To nejdůležitější probereme s ředitelem Divadelní Flory Petrem Nerušilem, kterého si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Budeme mít 9:45 a věřím, že už se mnozí těšíte na cyklus Panská sídla střední Moravy. Dnes se podíváme do Mohelnice k jedné ze vzácných staveb. V jejíž útrobách najdeme pozůstatky středověké tvrze.

0: Minulý týden jsme se v seriálu o panských sídlech vydali hledat biskupský hrádek do Mohelnického muzea. V Mohelnici zůstáváme i dnes. Úzkou uličkou se vydáváme s profesorem Davidem Papajíkem k místu, kde naproti řadě nízkých domků stojí novodobá, nápadně vysoká budova. Na druhé straně zvoníme na zvonek u brány na zahradu vedle rodinného domku.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vstoupili jsme do dvora v Hradební ulici v Mohelnici, prošli jsme kolem domu, kde se dnes bydlí, pustili nás na dvorek a teď tady stojíme před stavbou, která vypadá spíše jako kůlna nebo stodola.
3: Ale já myslím, že to mate, protože soukromí majitelé, i když třeba nejsou z toho nadšení, mají v podstatě na svém pozemku středověkou tvrz.
2: Jak dlouho to stojí?
3: Nevědělo se, že takto významný objekt zde stojí až do výzkumu počátkem 90. let 20. století. Stavebně historický výzkum objevil zajímavé pozůstatky i z pozdního středověku.
2: Z čeho to poznáme, že se díváme na budovu takto historickou?
3: Že se jedná o historický objekt, zjistíme, když se pak podíváme dovnitř, kdy najdeme pozdně středověký portál, najdeme valené klenby ve sklepě. Je to komplex více prvků, na základě kterých zjistíme, že se jednalo o původně středověký objekt, samozřejmě v pozdější době různě přestavovaný.
2: My už jsme navštívili hrádek, který je dnes včleněn do stavby muzea. To byl biskupský hrádek. Komu patřilo toto sídlo?
3: Toto sídlo, kde my teď stojíme, je mladší a patřilo zástavním majitelům Mohelnice. Čili tenhle objekt vznikl někdy před rokem 1456 a my máme dokonce písemný doklad o tom, kdo ho vystavěl. Byl to Vilém z Miličína. Velice málo objektů má písemný doklad o tom, kdo je budovatelem sídla. Informace o této tvrzi získáme z několika listin, kdy olomoučtí biskupové prodlužovali zástavu těchto majetků různým šlechticům. V daném případě to tedy byl ten zmiňovaný Vilém z Miličína.
2: My teď si musíme ohnout. Nejsem příliš vysoký, ale přesto. A pod nízkou klenbou není to úplně jednoduché sestoupit do sklepení tvrze.
3: Což ukazuje, že ten objekt je opravdu starobílý, že ten přístup je takový poměrně komplikovaný. A pane redaktore, vy stojíte v druhotně umístěném středověkém pozdně gotickém portále.
2: Kdybyste mi to neřekl, tak bych si ani nevšiml, ale když projdu, vidíme ano ten gotický lomený oblouk.
3: Takže jednoznačný doklad vlastně středověkého stáří tohoto objektu.
2: Ten portál je kamenný, zbytek té klenby je cihelný.
3: To souvisí s pozdějšími úpravami objektu, ale vidíme, že jsou tady i kamenné části, že to není cihlové všechno.
2: Takže ten portál byl původně jinde.
3: Ano.
2: Tady vidíme další portál, ten už bude patrně novější.
3: To je novější a vlastně v minulosti tady tyto dva sklepy byly zasypány sutinou a velkým úsilím majitele se podařilo tuto sutinu odstranit.
2: Pan majitel nám říkal, že se zde dnes dobře skladují brambory, jak vidíme, ale k čemu sloužilo to sklepení v dobách tvrze?
3: Tak já myslím, že velmi podobně jak dnes. Uchování potravin mohli tam uchovávat i let přes léto. Vlastně my se sice nacházíme ve sklepě, ale vzhledem k tomu, že ten okolní terén je dnes navýšen až o 1,5 metru, tak původně tohle bylo přízemí té tvrze.
2: Přestože chodba sem byla trochu stísněná, tak ty prostory tady nejsou úplně malé, přesto je to menší tvrz než třeba ten biskupský hrádek. Vilém z Miličína tedy měl Mohelnici a okolí v pronájmu.
3: V zástavní držbě a dokonce v těch listinách jsou doklady o tom, že investoval do oprav v pozdější době tohoto objektu. Čili, že se mu ta zástavní suma navyšuje o peníze, které investoval do oprav toho zástavního majetku.
2: Je asi i v tomto případě docela vzácné, že se nám ta stavba dochovala do dnešních dob.
3: No určitě je to velmi vzácné a i když pan majitel to asi rád neuslyší, tak je to jako úplně super z historického pohledu a i v minulosti se uvažovalo, že prostě tady bude rekonstrukce toho objektu, ale k tomu tedy nedošlo.
2: Ta budova, jak ji vidíme dnes, vypadala tak i v té minulosti?
3: Tak ten objekt byl v pozdějších letech přestavován na měšťanský dům. Takže vlastně ten základ je pozdně středověký, ale ty další prostory, které jsou nad námi, tak souvisí vlastně s úpravami na bydlení měšťanů.
2: Neříká se tomuto domu také Brusův dům?
3: Objevily se úvahy o tom, že by v tomto prostoru se mohl narodit velice významný obyvatel města Mohelnice, Antonín Brus Mohelnice, v roce 1561 jmenovaný pražským arcibiskupem. Ale já bych tady k tomuto byl skeptický. Nemáme žádné jednoznačné písemné doklady o tom, že by se arcibiskup v tomto měšťanském domě, který vznikl na základech středověké tvrze, narodil.
2: Z Mohelnice Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Kapelu Kryštof právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, kde vám už za 3,5 minuty nabídneme další aktuální zprávy. Budeme mimo jiné mluvit o Uničově, kde dnes začíná uzavírka části Šumperské ulice, tak se na to řidiči připravte. Po 10. hodině přivítáme u mikrofonu dalšího hosta, tentokrát to bude ředitel skvělého festivalu Divadelní Flora Petr Nerušil.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: U Ničově začíná uzavírka části Šumperské ulice. Hygienici ode dneška v regionu pravidelně kontrolují kvalitu vody v rekreačních nádržích. Začíná týden rané péče na pomoc rodinám s postiženými dětmi. Oblačno, déšť, přeháňky, odpoledne bouřky, teploty až 21 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. S uzavírkou části Šumperské ulice musí ode dneška až do 18. května počítat řidiči v Uničově. Omezení se týká úseku od kruhové křižovatky na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště u nedaleké prodejny potravin. Objízdná trasa vede ulicemi Mohelnická, Jiřího z Poděbrad a Nádražní. Omezení se dotkne i několika linek autobusů. Další podrobnosti na webu radnice. Pracovníci Olomoucké krajské hygienické stanice dnes začínají kontrolovat kvalitu vody v nádržích, které bývají využívány k rekreaci. Testy se týkají jezera Poděbrady nedaleko Olomouce a přehrady Plumlov na Prostějovsku. Výsledky měření najdete na portálu koupacivody.cz a na webu krajské hygieny. Pokračuje její mluvčí Markéta Koutná.
3: Krajská hygienická stanice doporučuje veřejnosti sledovat aktuální informace o jakosti vody před návštěvou přírodních koupacích lokalit a řídit se vydanými doporučeními. Přímo u jednotlivých koupacích oblastí jsou také umístěny informační tabule s údaji o kvalitě vody a celkovém hodnocení jakosti vody.
2: Obec Rudná pod Pradědem na Bruntálsku chystá opravy střech nad kuchyní a jídelnou tamní školky a na obecním úřadu. Střechy jsou ve špatném technickém stavu, do domů zatéká. V obou budovách jsou navíc obecní byty, říká tamní starosta Radomír Tománek ze Starostů a nezávislých. Obě střechy budou opravené nejspíš tento rok.
4: To jsou budovy, které jsou staré víc jak 70-80 let. Střechy sice byly opravovány začátkem 90. let, ale poplatné tenkrát tehdejší materiálu, které nebyly zrovna moc kvalitní, je prostě ta krytina kalavera použita, je tak prostě nekvalitní, že se rozpadá pomaličku při pohledu jenom na ní.
2: V Česku dnes začíná týden rané péče. Cílem tradiční osvětové kampaně je představit veřejnosti sociální službu určenou rodinám s dětmi s postižením nebo vážnou nemocí. Besedy Dny otevřených dveří a dílny bude tentokrát pořádat zhruba 40 organizací. Viceředitelka olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči Pavla Matyášová.
5: Budou různé výstavy, workshopy, setkávání, možná i propojování s nějakýma dalšíma odborníkama, protože přece jenom když stavíte kolem té rodiny nějaký funkční systém, tak je právě důležité se propojovat napříč ostatními poskytovateli sociálních služeb nebo s tím zdravotnictvím.
1: Sport.
2: Švédské hry. Poslední turnaj evropské hokejové série před světovým šampionátem ovládli Finové. Po triumfu 5-1 nad domácím výběrem Češi skončili třetí, protože v generálce na v pátek startující mistrovství světa prohráli se Švýcary 1-6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Šampionát v Curychu a Friburgu začne pro Rulíku ve výběr v pátek.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, déšť, přeháňky, odpoledne se můžou objevit bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a mírný jižní vítr, přechodně čerstvý. Místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Servisní vozidlo budete míjet na dálnici D35 mezi exity Nemilany Přáslavice ve směru na Ostravu. Mezi 273. a 283. kilometrem dělníci uklízejí odpadky a čistí vozovku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, které právě posloucháte, vás v následujících minutách pozveme do divadla. Mluvit totiž budeme o jednom z nejvýraznějších festivalů, které se v České republice pořádají, o divadelní Floře. Její 29. ročník startuje už tento pátek, 15. května. Představí se v něm řada domácích souborů, ale také hosté ze Slovenska nebo německy mluvících zemí. V napjatém očekávání a samozřejmě velkém těšení je její ředitel Petr Nerušil, který s celým svým týmem říká: cílem festivalu není jen prezentovat umění, ale také citlivě reagovat na svět kolem nás. Divadelní Flora tak i letos nebude jen přehlídkou divadla, ale především výzvou k empatii, sdílení a porozumění. Na detaily se bude ptát už za okamžik Dita Vojnarová. Dobrý poslech.

je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Festival divadelní Flora začal ve druhé polovině 90. let jako přehlídka 4 vícesouborových divadel z Moravy a Slezska. Letošní 29. ročník, který začíná v pátek 15. května, nabídne už desítky událostí. Jejím ředitelem a hlavním dramaturgem je Petr Nerušil, dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Petře, vítej, dobré dopoledne.
1: Ahoj.
0: Byl jsi u toho vůbec prvního ročníku divadelní Flory a pokud ano, jako co?
1: No, nejenom, že jsem u něj nebyl, ale já jsem ho teda popravdě vlastně ani moc nezaregistroval. Ten druhý už trošku jo a poprvé jsem se na divadelní Flóře podílel v roce 99 v rámci třetího ročníku, kdy jsem přišel do divadla, kde jsme se potkávali spolu každý den. A tehdy jsem přišel s nápadem, že by ten festival oživilo to, že by měl svůj zpravodaj, který by referoval o tom každodenním dění.
0: To si trošku vysvětlil, proč si tykáme, protože se opravdu známe hodně dlouho. Do divadla tě přitáhlo to, že si divadelní vědu studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého?
1: Asi jo, ale tehdy hlavně ta nabídka nepřišla od divadla směrem ke mně, ale byl prostě vypsaný konkurs na tiskového mluvčího. Já jsem se přihlásil, ten konkurs jsem vyhrál, nevím v jak silné konkurenci, to si nepamatuju, nevím, za vůbec tehdy jsem to věděl. A Václav Kožušík mě přijímal s tím, že po nějaké době mě ze všeho, co Moravské divadlo produkovalo, nejvíc bavil a zajímal právě ten festival a začal jsem se mu věnovat.
0: Proč mít v Olomouci divadelní festival?
1: No obecně, proč mít kdekoliv divadelní festival, je otázka, kterou si spousta lidí může klást. Já si myslím, že divadlo je jako strašně zásadní fenomén. V jehož rámci se mezi sebou potkávají lidi, kteří chtějí komunikovat o současném světě, o jeho problémech, o tom, co je trápí, chtějí si vyměňovat názory, pohledy na ten svět. A divadlo je ideální médium, myslím si, že festival je ideální platforma, kde se tyhle ty názory dají tříbit, dají se vstřebávat v nějakém jako větším množství. Olomouc sama o sobě je podle mě místem, kterému festival sluší, protože je tady spousta univerzitních studentů a studentek. Je to město, které si myslím, že je divadelně velmi vlastně konzervativní a trošku paradoxně jsme si našli jako silný divácký zázemí i v tomto prostředí, navzdory tomu, že se bavíme o festivalu, který teda divadelně konzervativní určitě není. A myslím si, že je bezvadný, že v Olomouci můžete dnes už celkem běžně rok co rok potkávat špičkový evropský umělce a můžete si zajít na taková divadla, jakými jsou Maxim Gorky Teatr Berlín, jakými je třeba Burgtheater Vídeň a celá řada dalších špičkových středoevropských scén.
0: Stačí dát na plakát, že přijede takovýto mimořádný soubor, který pozbíral spoustu cen, nebo to chce s tím divákem pracovat?
1: No pozor, ono to je tak celorepublikově, že většina těch divadelních festivalů okamžitě vyprodá český tituly. Na ty zahraniční se diváci moc nehrnou. Myslím si, že to souvisí s tím, že i ten divák divadelní obecně, pokud se nebavíme o Praze, jo, mimo to centrum je poměrně konzervativní. A nám to trvalo mnoho let, než jsme naučili nejen olomoucké publikum, protože na festival přijíždí lidi nejen z celé České republiky, ale i z blízkého zahraničí. Naučili chodit právě na zahraniční činohru, kde pokud nejste jazykově vybaven a většinou ten náš akcent je na německou jazyčnou činohru, to znamená němčinu neovládá tolik lidí, jste závislí na titulcích, takže musíte mezi pozorováním té jevištní akce přepínat na to titulkovací zařízení, které se snažíme komfortně zakomponovat do scénografie, ne vždycky to samozřejmě jde. A předsudky vůči takovému vnímání divadla jsme zaznamenávali dlouhá léta, ale zmínila si práci s publikem. Ano, to je jeden z fenoménů, který ten festival nějak formuje a myslím si, že se podařilo vychovat publikum, který dneska už o tom nepřemýšlí a pokud vidí zajímavý téma, titul, který pro něj má smysl a ví, že to divadlo má nějakou úroveň a kvalitu, tak pak je tomu typickému návštěvníkovi festivalu vlastně jedno, jestli se v tom představení mluví německy, anglicky nebo česky, ale nějakou dobu to trvalo a dost zásadním součástí festivalového programu a naší dramaturgie je taky uvádění produkcí současného tance, různých performancí a v Olomouci taky nebylo publikum úplně zralé na tenhle ty produkci před pár lety. Dneska jsou ta představení vyprodána, my jsme za to velmi rádi, ale samozřejmost to určitě není. Když se podíváte na mapu českých divadelních festivalů, tak naopak vidíte, že celá řada z nich, byť mají ten mezinárodní charakter, jako dost často rezignuje na větší množství zahraničních produkcí a opravdu ten divák se hrne především na český inscenace. No.
0: Když řekneme divadelní festival, tak nás napadne asi nějaký pražský, Brno, Hradec Králové, Plzeň. Moc vás není.
1: bys to vlastně vyjmenovala teď. V Praze je festival, který do jisté míry formoval můj vkus, a to je Pražský divadelní festival německého jazyka, který je samozřejmě úžasný, který Petr Štědroň ve spolupráci s Jitkou Jílkovou jako budují a Hnětou jako velmi dlouho, a on má opravdu vyhraněnou dramaturgii a je to pro mě nějaký festival číslo jedna na té české divadelní mapě. Pak je festival v Hradci a v Plzni a letos se stalo to, z čehož nejsme, myslím, nadšení nikdo, že divadelní Flora se přesně letos překrývá s velmi podobnou akcí v Brně s divadelním Světem. Věřím, že příští ročníky ten překryv nebude tak jako stoprocentní, ale to je taky velký festival, který je vlastně naším přímým konkurentem, nikoli v nějakém špatném slova smyslu, ale zkrátka akce, která nabízí taky zajímavý zahraniční hosty a proběhnou ve stejném termínu jako Flora. Každopádně nějak se to neodrazilo na zájmu o naše produkty.

0: protože máme v tuto chvíli téměř vyprodáno.
1: Říká Petr Nerušil, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc a který je už dlouhá léta spojován s festivalem Divadelní Flora.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Šil, ředitel festivalu Divadelní Flora, je hostem Českého rozhlasu Olomouc, si také dramaturgem. Je to o tom, že ty si objedeš představení a sestavíš si program, co se tobě líbí, to nabídneš svým divákům?
1: Na té dramaturgii se podílíme tři. Dominika Široká je bývalá studentka katedry divadelní vědy na Olomoucké Fildě, která ale už na magisterská studia odešla do Mnichova a podařilo se jí to, co je snem mnoha mladých lidí, kteří se divadlem zabývají a teoreticky se mu věnují. Prosadila se jako dramaturgyně v té nabité konkurenci právě v německojazyčném divadelním prostoru. Takže ona začínala jako hospitantka v Hamburku a pak si prošla několika scénami a stala se dramaturgyní nejprve National Theater Mannheim, potom Schauspiel Köln a v současné době, a na to jsme fakt jako pyšní, Dominika působí v Schauspielhaus Zürich. To je opravdu jedna z nejprestižnějších evropských divadelních scén.
0: Takže německou scénu necháváš čistě na ní?
1: A ona má přehled o tom, co se v Německu děje a my jsme vždycky inklinovali k tomuhle spektru zahraničního divadla, protože jednak ho vnímáme jako divadlo, které prostě formovalo podobu současného divadla po celé 20. ale 21. století. Jednak nás strašně baví ten národnostní mix tvůrců a interpretů, který je v Německu úplně běžnou součástí toho divadelního provozu. Líbí se nám nejenom mě a Dominice, ale i Jitce Pablišové, což je třetí dramaturgině toho festivalu. I to, že německojazyčné divadlo považuje za naprostou samozřejmost, že se zabývá různými zásadními fenomény, které hýbou současným světem, sociálními fenomény, uměleckými fenomény, prostě dává akcent na společenskou angažovanost divadla. A už jsem naznačil, že máme ještě další kolegyně, a to je právě Jitka Pablišová, která tady učí na Filozofické fakultě v Olomouci. A ta vlastně má na starostu velmi silnou linku tanečně performativní. A celý ten program festivalu vzniká v jakémsi trialogu, kdy obě mé kolegyně mají jako dominantní vliv na to, jak vypadá ta německojazyčná a ta taneční linka. Já se věnuju spíš té české, ale samozřejmě si říkáme navzájem svoje názory, snažíme se vidět všechno i to, co se týká ranku těch ostatních. A přiznávám se, že dneska jako velkou výhodou je, že celá řada divadel je schopna, požádáte-li si, poslat vám i poměrně kvalitně už dneska zpracovaný záznam, takže ta práce je mnohem pohodlnější v tom smyslu, že vy opravdu obsáhnete větší penzum titulů v kratší době, než když jste musel za každým představením jet přes půl republiky nebo někam na Slovensko. Samozřejmě ideálním místem, kde můžete vidět co nejvíc věcí, jsou festivaly, ale trošku bojujeme s časem. Na druhou stranu, my si sami vybíráme. Divadelní Flora nevyhlašuje nějaký open call, nebo není to prostě festival, kam se hlásíte. A bavíme-li se teď chvíli o dramaturgii toho festivalu, tak je asi důležitý říct, že se striktně vyvarujeme toho, že bychom někde deklarovali, že Flora je festival toho nejlepšího z českého divadla nebo toho nejlepšího z evropského divadla. Přijde mi úsměvné, když tohle občas čtu v souvislosti s nějakou přehlídkou v Čechách, protože to nejlepší z evropského divadla si zkrátka nikdo v České republice nemůže dovolit přivést. A ty jedna. A dvě, vlastně co to je. Každý máme svůj vkus a svoje preference. Přesně tak. Nebojíme se o nějakém sportovním výkonu a neplatí to ani o českém divadle v našem případě. My se zkrátka snažíme do Olomouce dostat inscenace, které korespondují s tím každý rok jiným a proměnlivým a výrazným festivalovým motem.
0: Solidarita je to letošní. Ale já tě chytnu za slovo, když se někde ozvete a řeknete, zveme vás na festival Divadelní Flora do Olomouce. Jaké jméno ten podnik vlastně má?
1: V České republice asi dobrý jméno. Myslím si, že nenarazíte pravděpodobně na divadelníka, který by o existenci toho festivalu nevěděl. Co se týká toho zahraničí, tak tam samozřejmě nejsme tak jako úplně relevantní hráč. Nás vždycky příjemně překvapí, že se nám třeba ozve někdo, u koho bychom to nečekali. A dost často nás příjemně překvapilo, když jsme se vydali na nějaká jednání s těmi zahraničními tvůrci, že oni měli poměrně dobrý přehled o tom, co třeba v posledních letech na Floře hrálo za soubory. Ale samozřejmě nejsme Wiener Festwochen nebo Avignon nebo Edinburgh a ta pověst Flory v zahraničí je asi úměrná tomu, jakou obecně má české divadlo pověst v zahraničí.
0: Kdo tedy letos přijede, co se týče těch německých divadel?
1: My máme fakt jako obrovskou radost, jako autenticky obrovskou radost toho, že 16. května v sobotu večer Divadelní Floru odstartuje inscenace, která se jmenuje Jak udělat deal. A je to vlastně unikátní věc, protože s touhle inscenací bude v Olomouci mezinárodní a špičkový ansábl Schauspielhaus Bochum otevírat českou divadelní přehlídku 4 týdny po světové premiéře na německé scéně. To téma je výsostně aktuální, protože, jak už název napovídá, zabývají se tvůrci téhle inscenace osobností Donalda Trumpa, což je mimořádně kontroverzní člověk. A tahle inscenace trošku ironicky polemizuje s tím festivalovým ročníkovým motem Solidarita. Jejím režisérem je Walter Bard, což je nizozemský tvůrce, který loni zakončoval Flóru německojazyčnou inscenaci roku Útok psím lejnem. To zdůrazňuji, protože se snažíme i o jakousi kontinuitu napříč těmi festivalovými ročníky. S Walterem ta spolupráce je skvělá, je to jako impozantní, energický člověk, který je pro každou špatnost a věřím tomu, že se diváci toho 16. opravdu setkají s mimořádně nekorektní satirou a velmi politicky provokativním titulem. Zároveň hned během toho prvního víkendu den po téhle inscenaci bude v Olomouci hostovat Josef Svejt, který pod hlavičkou Maxim Gorky Theater Berlin uvede titul s taky velmi provokativním názvem, ale vlastně titul charakterizovaný velmi vlídným tónem jeho protagonisty. Ten stand-up se jmenuje Between the River and the Sea. A Josef Svejt se z diváky S-klubu podělí o svou zkušenost člověka, který se narodil a vyrůstal v Izraeli v Haifě jako Palestinec, jak by řekl jeho táta, o kterém se hodně baví v té inscenaci, jako Palestinec s izraelským pasem. Ale on se vnímá jako člověk, který chodil do izraelské školy, který má spoustu Izraelců a Izraelek mezi svými blízkými přáteli. A samozřejmě stejné přátele má i na té palestinské straně. A my vlastně máme možnost setkat se s titulem, který tematizuje něco, k čemu se spousta lidí ve střední Evropě i v České republice bezespory v Olomouci velmi rádo vyjadřuje. A příliš o té situaci neví a my se na ní podíváme prizmatem člověka, který si prošel tím, že ho neustále někdo staví do role člověka, který má zaujmout jednoznačný postoj. A jeho postoj je přitakání životu. Je to herec, který dlouhodobě žije a působí v Berlíně a mám pocit, že tohle by mohl být jeden z festivalových vrcholů. A ještě možná dopovím k té zahraniční činoherní lince, že celý festival potom vyvrcholí o týden později historicky prvním olomouckým hostováním Bienen Bern s inscenací Kniha krve, což je adaptace naprosto výjimečné knížky Kim Del Horizont, a v téhle inscenaci exceluje herečka s zdánlivě českými předky, s českým jménem, ale nemá s Českou republikou historicky nic společného. Je to Lucie Kotíková, Němka, která za tu svoji roli získala ocenění pro talent roku.
0: O 29. ročníku divadelní Flory Olomouc si povídáme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc s ředitelem a dramaturgem Petrem Nerušilem.

0: Je divadelní jazyk mezinárodní jazyk? To je další otázka pro našeho hosta u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, ředitele divadelní Flory, Petra Nerušila.
1: Tohle pro nás vlastně není otázka, myslím si, že je to samozřejmost. Divadelní jazyk je univerzální jazyk.
0: Když srovnáš témata, kterým se věnují česká a moravská divadla, s těmi právě třeba německými, o kterých jsme mluvili před chvíli, jsou totožná?
1: Stoprocentně, zároveň samozřejmě je logické a dá se očekávat, že festival našeho typu vyhmátne spíš ty v uvozovkách angažovanější tituly, ale i na těch německojazyčných scénách samozřejmě najdete spoustu repertoárových titulů, který mají trošku jiný účel, než vás lehce znervozňovat ve vaší komfortní pozici a v názoru na svět. Takže jako bulvární divadlo a komerční projekty jsou naprosto samozřejmou součástí vlastně celého toho provozu jako všude na světě. To si myslím, že v tom se Česká republika od zahraničních neliší.
0: To, co jsme uvedli konkrétně, ale mluvili jsme zatím o těch německy mluvících scénách, byly velmi závažná témata. Nabízí vlastně jistým způsobem odlehčení i festival typu divadelní Flory?
1: Trump bezesporu není téma, které by bylo k popukání, ale bavíme se o inscenaci, která je částečně se dá označit jako muzikálový titul. A já si myslím, že právě na té produkci Bochumské Jak udělat díl se budou všichni jako mimořádně bavit. Josef Svejt se na svůj životní příběh dívá s velkým nadhledem a jeho Between the River and the Sea je mimořádně vtipná inscenace. Takže nám opravdu nejde o to toho diváka utírat, ale spíš jde o to jako ukázat mu, že divadlo může i velmi jako zábavnou formou otevírat palčivé problémy. A to samé platí i o těch českých činoherních inscenacích a to samé platí i o tanečních produkcích. Na začátku festivalu třeba vystoupí Doris Ulrich, to je opravdu jedna z největších person světového tance. A ke spolupráci na své inscenaci, která bude jak prvním titulem Flory, si pozvala legendární rakouskou prima balerínu Susan Kirnbauer, která ve svých 83 letech povede s Doris velmi zajímavý mezigenerační dialog. A snažíme se tím poukázat na to, že prostě mezi námi jsou lidé, kteří mají co nabídnout navzdory svému věku a navzdory tomu, že Susana už prostě není schopná provozovat to baletní řemeslo na úrovni, na které byla zvyklá ho provozovat do svých třeba 35, tak je pořád charismatickou osobností a člověkem, který na tom jevišti může sdílet něco, co jako přeneseli na vás ze svou energií, tak může mít obrovský dopad na to publikum. Jo? A to si myslím, že je hrozně důležitý bavit se o lidech, kteří mají co dát. Navzdory tomu, že jsou z jiného, jak se ptal na začátku, jazykového prostředí, neříkám, že z kulturního prostředí, protože Rakušané jsou nám velmi blízcí,
0: ano.
1: Ale v tomhle kontextu je třeba dodat, že k jedním, věřím tomu, z vrcholu festivalu bude patřit vystoupení Omara Rajeha, což je libanonský choreograf a tanečník, možná momentálně vůbec jako nejvýraznější představitel arabského tance, člověk, který dlouhodobě už žije a působí ve Francii, ale je původem z Bejrutu. A o jeho pomyslném návratu do tohohle rodného města bude právě jeho festivalové vystoupení. A Omar Rajeh tam zpracovává nesmírně bolestné téma. My všichni víme, čím si Bejrut v posledních 2-3 dekádách prošel. Přivezeme třeba ještě mladého Brita Adama Russell Jonese, který zase ale opravdu strhujícím a vlastně svým způsobem velmi zábavným uchopením tematizuje vyhoření, ten obrovský tlak na nadprodukci, kterou klade současný svět, nejenom na umělce. To je kluk, který byl od svého dětství takovým tím zázračným dítětem, který se prezentovalo jako geniální talent od svých prvních krůčků na jevišti a stal se solistou opravdu nejrenomovanějších baletních souborů a v určité fázi svého života si prostě řekl, že tomu obrovskému tlaku už podléhat nechce, že nechce být jako součást tady toho neuvěřitelného drillu, čím si tihle špičkoví tanečníci procházejí a začal se věnovat solové tvorbě. Jeho inscenaci Release the Hounds uvedeme v S klubu a zmiňuji ho proto, protože vedle té už taky zmíněné Lucie Kotíkové, to jsou třeba dvě jména, která si myslím, že objevujeme pro nejen české divadelní prostředí. To jsou prostě velmi talentovaní tvůrci na začátku své kariéry a myslím si, že v obou případech se bavíme o budoucích jako hvězdách evropských jevišť.
0: Samozřejmě sáháte do domácích řad. Několikrát se objeví zástupci Moravského divadla během festivalu Divadelní Flora. Vedle činohry to bude i opera.
1: Pokud se objeví operní titul na programu Flory, tak je to vždycky výhradně díky Moravskému divadlu. Mám radost, že letos to bude Toska, Danieli Špinár, zmiňovala se i Činohru, uvedeme Bořiny Miroslava Krobota a uvedeme ještě i den po premiéře v rámci festivalu, bude to první repríza, inscenaci, která se jmenuje Jejich sestra. Všechny ty tituly spojuje téma, které rezonuje tím hlavním festivalovým programem, téma solidarity, a zároveň ještě rád dodám, že zatímco Jejich sestra si bere jako předobraz tu hlavní hrdinku z fiktivní inscenace Jana Janči, ale vycházející samozřejmě z životních reálií Zdeny Mašínové, právě tuhle sestru bratrů, kteří patří k na jedné straně nejobdivovanějším, na druhé straně i k nejvíc odsuzovaným uprchlíkům z toho komunisty terorizovaného režimu 50. let, tak budeme na festivalu i inscenaci, která se jmenuje Flhora, a ta je zase věnována životnímu příběhu Květoslavy Věstové, slovenské odbojářky.
0: Divadlo na Cucky.
1: Ano, fungující za druhé světové války v Bratislavě, ale pocházející z Olomouce, a tohle téma zpracovala Sylvie Folman na zdejší scéně v Divadle na Cucky. Takže i to olomoucký divadelní prostředí jako velmi silně přispěje k tomu, že ročníkové moto bude rezonovat i inscenacemi olomoucké provenience.
0: Říká Petr Nerušil, host Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: ten web, protože naše zkušenost je taková, že vždycky se dá na všechno dostat, byť na poslední chvíli někdo zruší rezervace, něco propadne, ta garance už tam není třeba velká, ale nestane se, že pokud opravdu usilujete, vehementně usilujete o to dostat se na nějaké představení, že vám to nevyjde.
1: Sleduješ ty, jak vypadá v uvozovkách také tvůj festival?
0: No, já chodím na všechno, pochopitelně, přijde mi to jako úplně samozřejmá součást mý práce. A vlastně uvědomuji si, že taky je možná fajn dodat, že není úplným standardem, že na ty festivaly jezdí tvůrci a tvůrkyně inscenací s těmi zájezdy. V našem případě to funguje tak, že téměř ve 100% jsou tady v Olomouci. A jsou tady mimo jiné proto, a na to bych chtěl jako upozornit, že ty festivaly návštěvníci potom mají možnost s nimi o jejich tvůrčích metodách, o jejich inspiračních zdrojích a samozřejmě o samotných těch inscenacích, které na festival přivezou, diskutovat v takové velmi neformální a uvolněné atmosféře. U těch menších produkcí velmi často bezprostředně po představení, u těch větších s ohledem na nutnost bourat a neustále se udržovat nějakým jako festivalovým rytmu, tak třeba druhý den s větším odstupem ve festivalovém šapito. To šapito je takovým přirozeným meeting pointem festivalu, které večer pokaždé ožívá setkáním těch lidí a nějakou hudbou, ale přes den se tam odehrává spousta podnětných diskuzí a samozřejmě velmi neformálně a neoficiálně můžete celou řadu těch lidí oslovit pak právě i ve stanu nebo v přilehlém Vertigu. Oni si všichni užívají té trošku rockové atmosféry, divadelní flóry a jezdí sem velmi rádi. A kdo už tady jednou byl, tak se opravdu rád vrací a často si ten pobyt, je-li to možné, prodlužuje.
1: Když jsi řekl na začátku, že jsi se zapojoval do tohoto festivalu jako absolvent divadelní vědy, protože se psal i časopis, nebo respektive stojí za ním, funguje on pořád ještě?
0: Jo, ale zároveň bych nechtěl lhát a mystifikovat. Já jsem nikdy tu divadelní vědu neabsolvoval. Já jsem byl tiskový mluvčí tehdy v té době a přišlo mi to jako dobrý nápad mít ten zpravodaj. Ten zpravodaj se potom dlouhá léta nějakým způsobem rozvíjel a my jsme tu tištěnou verzi před 2 nebo 3 lety zrušili, protože bylo logisticky náročné jako zajišťovat ten jeho provoz. Zvát sem lidi, kteří si udělají čas se mu na velmi profesionální úrovni těch 10, 11, 12 dnů, protože flóra je docela dlouhá, jako věnovat. A spoléhají spíš na sociální sítě a nějakou interakci tohoto typu. Se snažíme dostat do veřejného prostoru názory těch různých tvůrců prostřednictvím rozhovorů spíš díky spřáteleným médiím a zvědomím, že teda mají větší dopad než samotný ten zpravodaj.
1: Dobře, když tady máme tu divadelní katedru na Filozofické fakultě, podílí se nějakým způsobem, zajímá, vysílá své studenty.
0: Už mnoho let je nedílnou součástí a řekl bych velmi organickou součástí festivalu platforma, která se jmenuje Flora Lab a myslím si, že funguje od roku 2017. Do ní jsou samozřejmě zapojeni studenti zdejší olomoucké fildy, ale léta sem jezdí studenti z bratislavské VŠMU, z pražské DAMU, nepravidelně i z brněnské JAMU, z Masarykovy univerzity, z Karlovky. Bavíme se o studentech s divadlem zpřízněných uměleckých a umělovědných oborů. A letos ve spolupráci s Univerzitou Palackého v té první polovině festivalu, protože Flora Lab je rozprostřen po celou dobu flóry, tak v té první půlce tady proběhne ještě speciální program právě zastřešený katedrou, na který pozvali dokonce studenty a studentky z Varšavy, z Vídně nebo z Lodže a taky zahraniční lektory. Je, myslím, skvělý, že to publikum festivalu ožívá tady tím elementem mládí.
1: Říká Petr Nerušil, host Českého rozhlasu Olomouc.

0: Pěkné dopoledne vám přejeme. Už jste určitě zaznamenali, že 15. května začíná 29. ročník divadelní Flory tady u nás v Olomouci. Mimochodem, někde jsem našla poznámku pozor nezaměňovat s výstavou Flora. To se opravdu ještě může stát?
1: Já nevím, no tak myslím si, že v divadelní branži se to neděje, ale tak můžu říct takovou vtipnou historku. Dva technici z jednoho pražského divadla jednou po půlnoci ve Vertigu řešili, že jim přijíždí třetí kolega a ten, když přijel na rozdíl od nich ve střízlivém stavu, tak se jich dotazoval, kam se mají teda ubytovat a oni říkají, že na Floru. A on říkal, že festival se jmenuje Flora. A oni říkali, že hotel se jmenuje taky Flora. A že ještě kolem to všechno se jmenuje Flora. Takže já jsem tenhle ten název jako šéf festivalu zdědil. Přišel s tím Václav Kožušník, ředitel divadla v době, kdy ten festival vznikal, a myslím si, že tam byla vehementní snaha jako právě naroubovat název toho festivalu na populární značku, která v celorepublikovém kontextu nějak funguje, takže jsme u toho zůstali. Spíše zvláštní, že s tím mají všichni novináři problém a vlastně všichni, kdo píšou, že ta Flora se píše v tom názvu s velkým F tradičně a historicky. Ví proč, ale zůstali jsme u toho. Ale tak věřím, že všichni vědí, že nejdou na květinovou výstavu, ale na divadlo.
0: Rozhodně vysvětluje Petr Nerušil, náš dnešní host. Činoherní studio v Ústí nad Labem, divadlo v Dlouhé, Davidské divadlo, to jsou česká divadla mimo jiné, která míří do Olomouce, ale zvykli jsme si na ty slovenské scény. Koho přivítáme?
1: No, loni byla součástí Flory zastřešené ročníkovým motem Rovnost. Velmi silná linka, v rámci níž jsme prezentovali 4 dny slovenské politické divadlo. Divadlo země, kde je ta divadelní kultura, a nejen samozřejmě divadelní kultura, ale obecně nezřizovaná kultura, velmi restriktivně omezovaná ze strany vládnoucí moci. A my jsme letos pozvali jenom jeden soubor, který se ale představí s 2 inscenacemi, a to je Bratislavský úhol 92. To je divadlo, které celý rok už, celou sezonu funguje bez podpory z veřejných zdrojů, protože jako jedno z mála nedostalo vůbec žádnou dotaci z Fondu na podporu umenia loni, což se hodně řešilo právě během divadelní Flory, kde byly ty výsledky oznámeny a tady bylo výrazné množství slovenských tvůrců. Samozřejmě se to setkalo s velmi negativními reakcemi. My jsme to divadlo chtěli tuto formu podpořit a zároveň je to jako skvělý soubor, který se tady představí ve vynikající formě, nebo soubor. To je scéna, která zastřešuje tvorbu nezřizovaného souboru, takže ti herci hostují v Úholu hned ve 2 festivalových inscenacích. Je považujeme za strašně důležité, že v Olomouci vystoupí. Asi se nebudeme věnovat jednotlivým českým produkcím, protože na to není prostor, ale myslím si, že je skvělé, že letos představíme na Floře českou inscenaci roku, kterou jsou Krkavci Davidského divadla, a zároveň taky české divadlo roku, kterým je Zábradlí.
0: Já už jsem zmínila to letošní motto Solidarita, ale vy se také budete věnovat Václavu Havlovi.
1: No, popravdě se Václavu Havlovi tak úplně věnovat nebudeme, protože žádná inscenace s havlovskou tematikou na Floře nebude. Si myslím, že se s nimi roztrhne pytel na podzim, ale připomínáme si letos 2. havlovské výročí. Za

0: poprvé by se Václav Havel dožil 90 let v říjnu a za druhé si bohužel připomeneme 15 let od jeho úmrtí v prosinci. A vzhledem k leitmotivu Solidarita a s přihlednutím k těmto dvěma výročím jsme se rozhodli věnovat tu letošní festivalovou edici právě tomuhle výjimečnému dramatikovi, disidentovi a nejlepšímu českému prezidentovi, kterého jsme kdy měli.
1: Ten letošní 29. ročník je doslova za dveřmi divadelní Flory. Ale přiznej, myslí už ředitel a hlavní dramaturg na ty další ročníky? Asi musí.
0: Jo, my máme už v hledáčku spoustu věcí, týká se to především té linky německojazyčné a tudíž práce Dominiky Široké, protože v tom českém divadelním prostředí není problém pozvat kohokoliv velmi rychle po premiéře a chceme být aktuálně. Většinou teda zveme tituly, které jsou premiérovány buď na sklonku té probíhající, anebo na začátku té další sezony. Ale v případě těch německých osobností se samozřejmě musíme bavit s dostatečně velkým předstihem. Jako pro nás by bylo ideální v roce 2026 mít v podstatě divadelní Flóru 2027 domluvenou, protože ty diáře těch zajímavých hostů a souborů jsou zaplněné. Na druhou stranu je to dost problematické ve chvíli, kdy vy vlastně absolutně netušíte, s jakým rozpočtem budete pracovat. Je to dost neuvěřitelné v případě třeba celé řady akcí, které se konají, já nevím, v únoru, v březnu. Vůbec nechápu, jak ti pořadatelé dají program dohromady. Letos se třeba stalo to, že ten klíčový donátor, Ministerstvo kultury, rozdělilo dotace až někdy na konci března, v polovině dubna se uchazeči o ty dotace dozvídali výsledky. Ale ano, pracujeme už na tom 30. jubilejním ročníku, protože chceme, aby byl výjimečný.
1: Já tě tam nebudu hnát, protože teď je ten pravý čas, aby jsme si všichni užili ročník 29. V divadle se říká tvůj, tvůj, tvůj, zlomte vás, takže rozhodně to platí i v případě dnešního hosta Českého rozhlasu Olomouc, hosta Dity Vojnarové, ředitele festivalu Divadelní Flóra Petra Nerušila. Ať se všechno vydaří a naslyšenou.
0: Tak Dito, čertě vem a vás všechny ostatní zvu na festival.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Čerstvý 60. Richard Pachman oslavil své výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CD pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. V nedávné době také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA. Důvodů k povídání tedy víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V centru Přerova skončila přestavba nového sídla úředníků magistrátu za 344 milionů korun. Olomoučtí radní chtějí zvýšit bezpečnost dětí při cestách do škol. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. Oblačno, déšť, přehánky, odpoledne i bouřky, teploty až 21 stupeň Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. We'll be right back.

0: Slavnostní předání nového sídla pracovníků magistrátu se právě koná v centru Přerova. Nové kanceláře budou mít v opravené administrativní budově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Nové zázemí úřadu stálo více než 344 milionů korun. Podrobnosti z místa přidává reportérka Lenka Kratochvílová.
1: Tady na náměstí se před budovou sešli všichni hosté a zástupci radnice, aby slavnostně přestřeli pásku a budovu tak oficiálně uvedli do provozu. Úředníci se do ní začnou stěhovat od příštího týdne s tím, že do začátku letních prázdnin by už všichni měli sedět ve svých kancelářích. Ve čtvrtek 14. května si novou budovu magistrátu můžou prohlédnout i všichni zájemci. Koná se totiž den otevřených dveří. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Vedení olomoucké radnice se chce zaměřit na bezpečnost v dopravě u škol. Vycházet bude z podnětů, které zástupci města získali z průzkumu. Do projektu se zapojila 20 škol s více než 1300 žáků. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
2: Mezi nejčastěji zmiňované problémy patří rychlá jízda vozidel, chybějící nebo nevhodně řešené přechody a omezený rozhled způsobený zaparkovanými vozidly. Na základě podnětů z letošních i minulých ročníků město připravuje konkrétní úpravy. Například úpravu z ulice Stupkova, zavedení úsekového měření na ulici Jižní nebo úpravu křižovatky Försterova-Ehrenburgova.
0: Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. To chtělo nalákat více uchazečů, především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. Některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně jej zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
0: Hudebníky Moravské filharmonie Olomouc čeká v příští sezóně několik zahraničních turné. Tradičně se vydají do švýcarského Lucernu, taky do Vídně, kde budou hrát pod taktovkou Joseho Kury. Ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš se zároveň snaží, aby světoznámý hudebník opět zavítal do Olomouce. Sport. Na mistrovství světa v hokeji si ve Švýcarsku zahrají i bývalí juniorští reprezentanti. V nominaci jsou obránci Marek Alšer, Tomáš Galvas, dále pak útočník Matyáš Melovský. O posledních dvou mluví trenér Radim Rulík.
4: Tomáš potom, co trošku tam byla nějaká výtka z mý strany, tak se srovnal a ty zápasy, který potom odehrál výborně. Proti Švédům měl skvělý utkání ve čtvrtek. Matyáš Melovský už jsem zažil na 20. Je to malinko podobný příběh, co Petr Sikora, akorát je už trošku zkušenější. Už má rok na farmě v zámoří, v tom dospělém hokeji a v té konkurenci. Opravdu velice šikovný hráč na malém prostoru. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, déšť, přehánky. Odpoledne se můžou objevit i bouřky. Teploty 17 až 21 stupeň. V Jeseníkách okolo 13 stupňů Celsia, mírný jižní vítr. Přechodně čerstvý, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané auto budete mít na dálnici D46 Olomouce do Prostějova. Stojí před 29. kilometrem před exitem Držovice.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Vedle toho, že má Český rozhlas Olomouc každý den velmi bohaté vysílání, tak má také velmi bohatý audioarchiv, který najdete na webu olomouc.rozhlas.cz. Do něj se můžete kdykoliv podívat. Teď hlásíme každopádně, že máme 4 minuty po 11. hodině, pokračuje pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc s datem 11. května. Co obnáší život s dialýzou? Právě na to jsme hledali odpověď a nabídneme vám ji v zápětí. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dita Vojnarová.

0: Nové dializační středisko a nefrologickou ambulanci letos otevřela na třídě kosmonautů v Olomouci společnost, která předtím ve městě působila v areálu nákupního a zábavního centra Olomouc City. V rámci prohlídky jsme se setkali a povídali si s jednatelem Martinem Kuncekem a vedoucí lékařkou Marií Marikou Goluchovou.
1: Tady toto je vlastně hemodializační středisko skupiny Vibram Avitum, které vlastně zajišťuje náhradu funkce ledvin pacientům, kteří dospěli vlastně k úplnému selhání funkce ledvin. Jejich vlastní ledviny už jim vůbec nefungují a my jim tady provádíme očišťování krve a to, co dělají normální ledviny v lidském těle, tak to dělá tady ta mašina na tom dializačním sále. Máme i nefrologickou ambulanci, která vlastně funguje pro pacienty, kteří mají nějaké problémy s ledvinami, tak ti k nám jsou posíláni buď praktickými lékaři nebo diabetology a v naší ambulanci poskytujeme jim tu péči, kterou potřebují a léčíme vlastně, snažíme se oddálit ten čas, kdy se do té dializy dostanou.
2: Jakou kapacitu má tady to vaše pracoviště?
1: Máme 14 dializačních lůžek, to znamená, že vlastně v jednom dní můžeme ošetřit najednou 28 pacientů v ranní a odpolední směně.
3: To jedno ošetření trvá 4,5 až 5 hodin, to znamená, to středisko je schopno jet ve dvou směnách denně, přičemž pacient potřebuje to ošetření třikrát týdně. Nabízíme samozřejmě kompletní spektrum dializačních metod, ale současně se zaměřujeme i na rozvoj těch domácích dializačních metod, což je peritonální dialýza anebo domácí hemodialýza, kde podobný přístroj jako tenhle, výrazně menší, má ten pacient přímo doma. Je to specificky pro pacienty, kteří třeba jsou natolik chronicky nemocní, že pro ně je velmi obtížné cestovat do toho dializačního zařízení třikrát týdně.
2: Kolik těch přístrojů mají ti vaši pacienti doma?
3: My dnes máme v celé České republice něco málo přes 50 pacientů, kteří mají ten přístroj doma a splňují ty indikační kritéria a dokázali překonat i ty bariéry, protože ti pacienti si to ve spoustě případech, pokud nemají asistovanou domácí dializu od domácí péče, tak si ji dělají sami a jsou v podstatě schopni si to dializační ošetření provést třeba s minimální pomocí rodinného příslušníka.
2: Jak se proměnila péče za tu dobu, co vy provozujete, co sledujete, trendy?
3: Jednak se vyvinuly technologie, kterými poskytujeme tuhle dializační péči, jsou modernější, jsou bezpečnější, jsou zejména schopny individualizovat péči podle profilu pacienta a dosáhnout optimálního stavu vnitřního prostředí pacienta, protože přístroj vlastně nahrazuje funkci ledvin, což je metabolismus vody, spousty jontů a je velmi důležité, aby ty cílové hodnoty po dializačním ošetření se co nejvíc blížily fyziologickým hodnotám. Určitě se zlepšily technologie, které upravují vodu pro dialýzu, zlepšily se technologie, ze kterých jsou vyráběny dializační membrány, přes které se vlastně filtruje ta krev toho pacienta a dochází k eliminaci těch škodlivých látek. Ale možná ještě víc se změnil management té zdravotní péče, řízení kvality.
2: Vidíme vedle pacienta, který dnes tady figuruje a leží, ale jinak, jak jsem slyšel, má dialýzu doma.
1: Dělá si dialýzu doma v domácím prostředí častěji, pětkrát týdně, ale jenom kratší dobu. Má to nastavené na 2 hodiny a může si to vlastně nastavit tak, aby mohl dělat svoje zájmové činnosti, nebo někteří pacienti mohou chodit i do práce a vlastně tak spíše přizpůsobují tu dialýzu tomu svému běžnému režimu a mohou být, jak oni říkají, volnější, aktivnější a nejsou vázáni tak fixně na čas dialýzy, na který musí jezdit tady na středisko.
2: Je to zařízení samoobslužné nebo potřebuje asistenci?
1: Zařízení je velmi intuitivní, ale potřebuje samozřejmě asistenci. Jsou pacienti, kteří jsou schopni si to napojit sami a i se připojit, ale vždycky vyžadujeme, aby byl nějaký rodinný příslušník doma, protože přece jenom je to mimotělní oběd a je dobré, aby ten pacient byl minimálně s někým doma.
2: A my se dnes dopoledne s jedním pacientem, který má dializační přístroj doma, ještě setkáme. Zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cimbal a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřívku.

0: Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských Strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

svět. Zítra, tedy v úterý 12. května od 19 hodin 30 minut, uslyšíte v našem vysílání živý přenos koncertu ze Studia 1 Českého rozhlasu Ostrava. Ten se ponese v duchu oslav. Významný lidový houslista a primáš Miroslav Hlosta slaví krásné kulaté jubileum s osmičkou na začátku. Takže poslouchejte zítra, vychutnáte si určitě melodie z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska.

0: Olomouckém centru zabývajícím se léčbou pacientů s poruchou ledvin, kam lidé chodí také na dialýzu, jsme se potkali s pacientem, který má dialýzu doma. S jejím používáním mu pomáhá manželka. Jak nám prozradil, domácí umělou ledvinu používá už 2 roky.
1: Já jsem se k tomu odhodlal po 19 letech na klasické dialýze a už jsem opravdu cítil, že mi chybí ty psychické síly dojíždět někam 3x týdně se léčit, tak po konzultaci s manželkou jsme se rozhodli, že to zkusíme doma.
2: Jak jste nápomocná svému manželovi při té léčbě?
3: Manžel má slabé ruce. Ne každý pacient to tak má, jsou pacienti, co se můžou připojit sami, ale můj manžel to nezvládne, protože tam je spousta šroubovacích komponentů, které on by nedotáhl. Takže já ho plně dializuju, plně to ovládám, obsluhuju a jsme spolu vždycky po celou dobu dialýzy.
2: Co to obnáší obsluhovat tedy takovou dialýzu?
3: Obsluhovat dialýzu je docela jednoduché, samozřejmě, když to vidíte poprvé, tak vůbec nevíte, o čem je řeč, takže máte pocit, že to nikdy nedokážete, ale posléze se ukáže, že to není tak těžké, že to opravdu dobře vývojáři udělali a že vás vlastně ta dialýza sama jako navádí, jo? Nemůžete dát komponent někam, kde nepatří a podobně, ale musíte na to mít ten čas. 3-4 hodiny denně dializujete a jinak vlastně dialýza je opravdu tak udělaná, že si sama vás navede úplně každým krokem. Veškeré chyby, které cítí, tak vám napíše na tabletu, že má třeba špatný tlak, nebo že je teplý dializát, jo? Nějaká nezhoda, tak ona vám řekne.
2: Vy jak dlouho tedy už se léčíte?
1: Já jsem 19 let jezdil na klasickou dialýzu a teď 2 roky na domácí.
2: Co to obnáší?
1: To je opravdu svým způsobem nepopsatelné. To je obrovský zásah do života, žít bez ledvin, ale já se na to zásadně dívám tak, že už jsem mohl být 45 let mrtvý a jsem tady jako tak prostě bez komentáře, já jsem spokojený.
2: Jste z Olomouce?
1: Já jsem z Frýdku Místku. Já jsem právě svého času si zjistil, že nikdo se o mě nepostará líp, tak jsem se rozhodl, že budu jezdit 100 km do Olomouce. 3x týdně jsem jezdil 100 km.
3: Když jste pacient, tedy jste nastavený, že je všechno špatně, tak vždycky bude všechno špatně. Pokud si ceníte toho, tak přežijete. No.
1: Já jsem optimista.
3: Ten, když to tak řeknu, vlastně dializovaný pacient nemočí. Někteří dializační pacienti ano, dokud ještě mají ledvinu.
1: Pijete nebo sníte typu pomeranč, jablko, tak ta voda ve vás zůstává. A to je samozřejmě problém. Takže musíte prostě vypustit v uvozovkách jako polévky, omáčky, ovoce, jo. No pivo, to nevím, co je, že.
2: Tekutin máte omezené množství, které můžete vypít?
1: Ideální stav je 0,5 litr denně, což není samozřejmě nic, takže ale řekněme, že litr je ten reálný stav.
3: Prosím, musíte si představit, že všechno je voda. Chleba je voda, všechno se nakonec rozruží na vodu, jo. A vy, pokud tu vodu v sobě máte, tak velmi zatěžujete srdce. Kdybyste třeba vypil 3 litry něčeho, tak jako byste během té chvíle přibral 3 kila pro to srdce. Ono vlastně má větší nápor, jo, že to tělo vlastně potom se ničí tím. Manžel vlastně zná nějakou svoji suchou váhu, váhu svého těla a pokaždé, než se jde dializovat, se zváží a vyhodnotí, kolik přibral. Teoreticky předpokládáme, že přibral v tekutinách a ty se posléze zadají jakoby do toho objemu té mašinky, aby ona přefiltrovala vodu, vodu vypustila pryč a vrátila krev. Pokud byste byl takový ten nezřízený pacient, který řekne, já nevím, kolik jsem měl polívky, já nevím, kolik jsem přibral, já nevím, jestli to bylo maso nebo tekutina, tak to bude velmi těžké, to nastavování.
2: A když byla řeč o tom pivu, alkohol žádný?
1: Alkohol není problém, ale ta představa, že byste šel a dal si 5 piv, no tak to by vás zabilo.
2: Takže a skleničku třeba šampaňského, jak tady vedle mají?
1: Problému.
2: A vy nemáte vůbec teda ledviny?
1: No já mám, ale ty už se změnily v kámen. A i moje transplantovaná ledvina už se taky změnila v kámen.
3: Manžel má po několika transplantacích a i když vám ten orgán dají jako nový, po 2 teda v transplantacích, tak on se tam nechává, jo? Pokud vám nedělá nějaké zdravotní problémy, že by třeba se v něm vytvořil zánět, tak ona, ta ledvinka tam zůstane a ona se potom změní v takový jako nějaký element, který tam prostě může zůstat v tom těle a nevadí tam.
1: Ledvinu jsem měl 14 let, transplantovanou, ale i moje původní ledviny mám pořád v břiši, ale říkám, jsou spíš jakoby kámen, jako než ledvina.
3: Orgán tam je, ale nefunguje. Jinak se vám může stát, že i třeba hodinu po transplantaci ledvina nefunguje. To je právě problém, že vy můžete se chystat na transplantaci, můžete projít celým tím sitem a stejně se nakonec ukáže, že to nebyla dobrá volba. No.
2: Myslím, asi tak jako co si člověk představuje, je to, že pacient musí být po tu dobu v klidu, že vlastně nemůže nic dělat, že ho to omezuje v tom pohybu. To vnímáte jako problém?
1: My přestali fungovat ledviny jako mladému klukovi 24 let a první věc, co jsem udělal, jsem si koupil snowboard, jako možná první tady v kraji dokonce. Jako, takže, ale pak samozřejmě tělo chátrá postupně, protože ani dialýza, ani transplantace nejsou plnohodnotnou náhradou zdravých ledvin.
3: Tak tam je nutné jako vědět, že ta dialýza vám veme ty škodlivé věci, ale samozřejmě i ty dobré věci.
2: Je to velké usnadnění života, ta domácí dialýza?
1: Můj život to naprosto změnilo.
2: Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak mění umělá inteligence vzdělávání? Je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne? A měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Po odchodu z Uriah Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.

Máme 11. května, vy se určitě pohybujete už mnoho dnů na svých zahrádkách a stále si nevíte rady s údržbou trávníku. Proti nechtěnému mechu prý pomůže písek i trpělivost, ale my v pondělním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v Babských radách, které tady budou za okamžik, přidáme i další tipy.

0: Hygienické rady.
1: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky nebo chemicky. Mechanické odstranění znamená vertikutaci nebo ruční vyhrabávání. Zásadní je však řešit příčinu, ne důsledek. Mech totiž často signalizuje problém, kterým může být špatné pH v půdě, případně nedostatek živin. Platí tedy to, že pokud se nevyřeší příčina, tak jakmile bude vydatněji pršet a nastane vlhčejší období, mech se na travnatých plochách objeví znovu. Doporučeno je pískování trávníků křemenitým pískem, pomáhá zlepšit strukturu půdy, odvod vody i přístup živin ke kořenům. Dobrá zpráva je, že trávník se s příchodem jara začne probouzet, housnout a postupně vytlačovat mech a často si tak pomůže sám. Buďte proto trpěliví.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Olomouckému kraji hrozí od zítřejšího rána silné bouřky. My o tom určitě budeme mluvit na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už za okamžik v poledních zprávách, které vám nabídneme za 7 minut. Pak se dopolední vysílání samozřejmě změní v to odpolední. Startovat ho budeme jako každý den písničkami na přání. Máme 11. května a to znamená, že svátek slaví Svatavy. Přeji i já všechno nejlepší, no a vy ostatní na ně můžete myslet a můžete poslat vzkaz anebo rovnou zavolat. Dita Vojnarová vám všem přeje hezký den.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Východní polovinu Česka odpoledne zasáhnou silné bouřky. V Jeseníku letos skončí revitalizace sídliště 9. května. Fotbalisté Olomouce postoupili do finále nadstavbového play-off o umístění. Odpoledne bude oblačno s deštěm, teploty do 21 stupňů. Pěkné pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. V Olomouckém kraji, ale také v celé východní polovině Česka hrozí silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
3: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
1: Zítra se taky výrazně ochladí. Na horách může dokonce sněžit. Olomoucká radnice zahájí tento měsíc stavbu lávky přes řeku Bystřici, která propojí ulice Kaštanova a na Bystřičce. 27 metrů dlouhý a 5 metrů široký most nahradí nynější betonovou lávku, jejíž technický stav je špatný. Část nákladů na stavbu za 26,5 milionu korun zaplatí dotace. Novou lávku plánuje město otevřít v listopadu, uvedl to primátor či náměstek Miloslav Tichý za ANO. Poslední pátou etapu revitalizace sídliště 9. května zahájí v červenci dělníci v Jeseníku. Její součástí bude například oprava chodníků. Práce by měly být podle místostarosty Václava Urbana z Hnutí pro Jeseník hotové do konce roku.
4: V rámci této etapy dojde k rekonstrukcím chodníků a stávajících asfaltových komunikací. Zároveň plánujeme obnovu veřejné osvětlení, úpravy ploch pro denní rekreaci, včetně osazení příslušným mobiliářem. V tomto případě za rekonstrukce si vyžádá 17,5 milionu korun a hrazená bude také částečně z dotací.
2: Sport.
1: Fotbalisté Olomouce si zahrají v nadstavbě šance ligy finále play-off o umístění. V semifinálové odvetě sice doma prohráli po základní hrací době s Bohemians Praha 0-2. V součtu obou duelů ale bylo skóre vyrovnané. Rozhodlo tak prodloužení, ve kterém se v předposlední minutě trefil Jáchym Šíp. I přes euforii v závěru měl z utkání smíšené pocity.
5: Bohužel prohráli jsme, no, je to tak, ale naštěstí se postoupilo, že jsme využili trošku toho polštáře z toho prvního zápasu, ale do toho dalšího kola, vlastně do těch dalších dvou zápasů, to musíme určitě zlepšit a podat lepší výkon.
1: Ve finále střední nadstavbové skupiny se Olomouc utká s Karvinou.
2: Počasí.
1: Odpoledne čekejte na střední Moravě převážně velkou oblačnost, na většině území se objeví déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15. Povane mírný, přechodně místy čerstvý jižní vítr. Zítra se ochladí na 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách teploty dosáhnou jen ke 2 až 6 stupňům Celsia a opět se objeví velká oblačnost a déšť, v polohách nad 1000 metrů nad mořem sněžení. Dopoledne budou srážky od západu slábnout a ustávat, k večeru potom začne ubývat i oblačnosti. Foukat má mírný, během dne místy až čerstvý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na křižovatce ulice Rolsberská, Tovární a Lipenská v Olomouci. Srazila se tam dvě osobní auta a dvě osobní vozidla se střetla i na silnici 455 ve Strachovičkách u Velkých Kunětic. S opatrností projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme vám pokud možno klidné pondělní odpoledne. Máme pondělí 11. května. Za námi víkend s docela příjemnými teplotami. Teď už za námi, alespoň tady na střední Moravě, také troška toho tolik očekávaného deště. No a jak se to počasí v tomto týdnu bude vyvíjet dál, tak to bude asi hodně napínavé a dobrodružné. Před námi jsou ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác. Co nám přinesou? Tak o tom si dnes budeme velmi podrobně povídat s meteorology. Počkejte si v našem odpoledním vysílání po 17. hodině. A do té doby s námi můžete zažít třeba příjemné chvíle v písničkách na přání, které právě teď startují. Určitě nezapomínáme na všechny svatavy, které dnes slaví svůj svátek. Milé dámy, blahopřejeme a blahopřejeme i vám, kteří dnes máte svůj narozeninový den. Tak jestli pak už jste dostali nějaké hezké pozdravení, přáníčko, nebo třeba dámy k svátku pěknou kytičku. Pokud ne, tak my teď přicházíme s alespoň s hudebním dárkem. Helena Vondráčková, Červená řeka. Ty další písničky už vybírejte vy na telefonu 221 555 444 a těší se na vás od mikrofonu Zora Jižková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A posíláme písničky na přání. Ta první poletí z Prostějova, je s námi paní Zdenička. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, paní Zorinko, ještě jednou já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky. A písničku pro radost posílám Jendovi s milujícím pejskem do Štětovic, Zdeničce do Hrochova s Jarmilkou, Zdeničce do Holubic, Miladce do Přáslavic, panu Františkovi od Brna a paní Jirkovi z Litovle. Všem vám přeji zdraví, štěstí, klidné májové dny, prožité v pohodě a hlavně ve zdravíčku. Zorinečko, písnička je i pro vás, děkuji za vybrání a někdy se opět těším na slyšenou.
1: A tak my se dáme krásný evergreen, Iveta Simonová, Milan Chladil a sentimentální, troška snění nezaškodí takhle v pondělí v poledne. Děkujeme za to a krásný den vám, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Pěkný pozdrav posíláme samozřejmě také vám úplně všem, kteří i píšete svým blízkým. Já tady musím přidat to SMS-kové telefonní číslo, a to je 723 70 33 51. Tak i to SMS-kové číslo využijte, vůbec se toho nebojte, ale hlavně pokud tedy chcete vybrat konkrétní písničku, tak nám musíte zatelefonovat přímo na 221 555 444. Těšíme se na vás.

0: Jeden krásný evergreen s Ivetou Simonovou a Milanem Chladilem nás doprovodil až do 12:15. Tak ještě 15 minut tady máme pro pěkné písničky na přání v Českém rozhlase Olomouc a na telefonu je paní Duška z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zorinko. Já vás srdečně zdravím a přeju vám všem do Českého rozhlasu Olomouc krásné odpoledne. Dále posílám písničku k dnešním narozeninám. Drahušce od Strčilové, milá Drahuško, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, které také tolik potřebuješ, a hodně šťastných dalších dnů. Dále Haničkám Vrbovým, Leonce s Kájou, Ladičkovi Stovačova, Jindřišce do Chropině, Lidušce Uchytilové s Alenkou a Zdeničce Nové s Jarmilkou. A všem posluchačům ještě do písečné Honzovi s rodinou přeji krásné odpoledne. Děkuji pěkně a mějte se moc krásně. Naschledanou.
0: A budeme se těšit příště, paní Liduško. Krásný den vám. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: A já předávám už také SMS-kové pozdravy. Dobrý den, zahrajte prosím k dobré pohodě pro řezbáře Jardu Beneše do Loštic. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenost a ať se mu práce daří, přeje kamarád Švéda z Horních Studének. A dnes slaví svátek paní Svaťa Braunerová z Rájce. Milá Svatuško, přejeme ti hodně štěstí, spokojenosti, boží ochranu a pevné zdraví. Přeje Pepa a Božka.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou? A jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte písničky na přání, tak pojďme honem za dalším vzkazem a další písní. Paní Zdeňka z Hrochova tentokrát vybírala Karla Hálu, to už teď napovím. Paní Zdeničko, dobrý den.
3: Dobrý den, pan Zorinko, srdečně vás zdravím. Prosím, chceme nekazárat. 13. května má krásné narozeniny František Bartá z Hrochova. Milý Fano, k narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti v rodinném kruhu. To ti přeje manželka Lenka, dva synové s rodinou, dcera s rodinou a tedu vnoučati dědečku posílají pusu. Páni se přání se připojí i já, Zdenka a Jarmilka. A pro radost nechá vám zahrát Zdeňce Kočenkovou do Prostějova, Lidušce do Olomouce, Jendovi do Štětovic a Františkovi od Brna. Děkuji vám, paní Zorinko, a ta písnička je taky pro vás. Díky a nashledanou.
1: A to jste moc hodná. Děkujeme moc krát. Vy jste vybrala Lodí bílou a tak se necháme nést s Karlem Hálou. Nashledanou. Paní Zdenička z Hrochova byla s námi a podíváme se také na další SMS-kové pozdravy, které vybíráte těm svým milým a blízkým a také posíláte. Hezká písnička letí všem, kteří myslí na naší maminku Jindřišku Naďovou a nechávají jí zahrát její oblíbené písničky. Naše maminka Jindřiška Naďová teď momentálně leží v nemocnici a jakmile jí bude lépe, určitě se ozve. Děkuje dcera Iveta Macíková. Hrajeme také do Muhelnice. Je to Sokolce Svatušce. Svatí, ať ti zdraví dobře slouží a srdce má po čem touží. Pro zdraví a pro kondičku dej si jednu slivovičku. Všechno nejlepší do Muhelnice Sokolce Svatušce. K svátku přejí sokolky.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Tak tahle byla opravdu nestárnoucí. Karel Hála, Lodí bílou. Krásné písničky má ale i Valdemar Matuška. A my si ho teď pustíme. Píseň pro Kristýnku vybírala paní Jana Zhrabenová. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní redaktorko. Písničku, kterou mám ráda, posílám pro hezké a pohodové odpoledne Františkovi z Javorníku, všem pracovníkům Českého rozhlasu Olomouc a hlavně jeho příjemným a laskavým moderátorům a všem, kteří poslouchají tento pořad. Snad vás písnička potěší. Vám, paní redaktorko, děkuji a někdy zase naslyšenou.
1: Děkujeme velmi, tak to si tuhle písničku užijeme společně. Valdemar Matuška a píseň pro Kristýnku je i pro vás a krásný den. Do Hrabenova, nashledanou, děkujeme.
2: Vám taky nashledanou.
1: Paní Jana byla s námi. Doufám, že tuhle písničkou potěšíme také paní Aničku Davidovou ze Zábřehu, která dnes navíc slaví narozeniny. Byla Aničko Davidová, my vám přejeme všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. To vám přeje švagrová Liba s celou rodinou. Blahopřejeme.

0: No, jedna šuplíkovka střídá druhou, jeden evergreen za druhým. Krásně hrajete, krásně vybíráte. Ostatně vy jste v téhle hodině našeho vysílání hudebními redaktory Českého rozhlasu Olomouc. Tak toho využijte a telefon 221 555 444 je tady pro vás, pro písničky na přání. A my teď máme na telefonu oslavenkyni a je to paní Marie z Hrabišína. Krásné narozeniny sice připadaly na včerejšek, ale i dnes to stále ještě platí, tak paní Maruško, blahopřejeme vše, jen to nejlepší i od nás z Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Solko, já vás také zdravím a všechny posluchače, moderátory, vůbec Český rozhlas Olomouc. Hmm. Protože mě přivedl písničkami a tím mluveným slovem k 91. roku.
0: No.
1: A já bych dneska chtěla poděkovat písničkou a tím slovem, že posílám pozdrav do Jeseníku naší Lidušce Uchytilové. Srdečně děkuji za milé rýmované přání k narozeninám, láskou a krásnými písničkami Bobkovými, která mě potěšila a pohladila srdíčko i dušičku. A já ti, milá Liduško, přeji vše dobré, štěstí, zdraví, lásku, spokojenost i radost a mnoho krásných dnů i roku. A ještě bych chtěla pozdravit Miladku a Moniku do Dlouhomilova, do mé rodné vesničky. Srdečně děkuji za přáníčka k narozeninám i k svátku matek a za pěkný dárek. Já vám, děvčata, přeji dobré zdraví, mnoho síly, lásky, kterou věnujete Lukášovi, Miladka synovi a Moňa bratrovi. Je to postižený a už 40-letý mladík. A já ještě pozdravím Boženku do Velkých Losin a Břeťu do Štítu. Také vám za vše děkuje Marie z Hrabišína. A vám, paní Zorko, také děkuji. Hezké dny, ať jsou pěkné, ale teď nám předpovídají trochu hůř něco. Ale všechno překonáme, že jo?
0: Určitě, je to tak. Ostatně i toho deštíku potřebujeme trošku.
1: Ano,
0: vyčistí vzduch, ať se nám lépe dýchá. Tak.
1: No. Už se mě toho hůř říká, ale zvládla jsem to a už se těším zase na písničku.
0: Tak si poslechneme.
1: A děkuji vám, paní Zolko, a všechny pozdravuju.
0: Pozdravujeme vás také.
1: Posluchači.
0: Děkujeme moc krát, to byla oslavenkyně paní Maruška z Hrabišína. Děkujeme za všechny pozdravy, za to, jak jste to krásně zvládla. A písnička je i pro vás, Josef Zíma, Zelené pláně. Naschledanou. Tak to byla paní Marie z Hrabišína. No, trošku možná máme obavy z toho, co nám ty následující zmrzlíci, co se počasí týče, přinesou, ale doufejme, že to nebudou žádné katastrofy, ale slibuji, že se podrobně na vše vyptáme dnes v pořadu Den v kraji po 17. hodině meteorologů, takže pokud vás ta podrobná předpověď a ten výhled zajímají, počkejte si. No a do té doby s námi můžete prožít celou řadu pěkného, třeba příjemné putování napříč Olomouckým krajem s našimi reportážemi a reportéry, anebo třeba hezké chvíle s písničkami. Jak jsem říkala, teď to bude Josef Zíma a tuhle písničku posíláme také k svátku paní svatušce Špundové do Zábřehu. Svati, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Přeje Majka a Vlastík. Blahopřejeme.

Čerstvý 60. Richard Pachman oslavil své výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CD pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. V nedávné době také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA. Důvodů k povídání tedy víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant.

0: S Laďkou Kozderkovou jsme byli alespoň chvíli tady v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Míříme teď do Lipníku nad Bečvou. Paní Zdenička a pan Václav z Lipníku jsou s námi. Dobrý den a blahopřejeme vám k tomu krásnému výročí. 51 let společného života.
1: Ano,
0: no to je nádhera. Blahopřejeme moc. Dobrý den, paní Zdeničko.
1: No, my bychom taky poděkovala jsem vám a patří vám ta písnička vám a i vaší mamince.
0: Děkuju.
1: No, a ten den otevřených dveří, ať vám to vyjde, ať je co nejvíc lidí.
0: Děkujeme moc krát.
1: No, my kdybychom se tam nějak dostali, tak bychom šli, ale my tam, on tam neustojí.
0: Mhm. Chápu, no, rozumím. No, dobře.
1: No a poslouchali jsme vás aj s paní Olomouce z rádia pro ty postižený, že dělají ty výlety a ty zájezdy.
0: Ano.
1: No Přerov taky, co si bude dělat, tak taky pojedem.
0: Mm-hmm.
1: Přerova.
0: Ano, to bylo povídání s paní Milenou Hesovou, předsedkyní Krajské rady seniorů Olomouckého kraje.
1: Ano, bylo to tak. Něco nádherného.
0: Děkujeme moc. No, tak hlavně,
1: tak se opatrujte.
0: Ať se vám výlety vydaří určitě a
1: jo.
0: Přejeme krásné dny a blahopřejeme. A vy jste ještě chtěli někomu poslat písničku, tak jednak paní Zdeničko vám a manželovi, víte?
1: Ano, nám, manželům Zetkovým a dceři Blazinka Urbánková a Patrik Urbánek, jako měli taky. Ona měla svátek, no a to s takým chceme popřát a hlavně hodně zdraví a co? Hlavně to zdraví, nic jiného.
0: Dobře, takže no. Děkujeme, pozdravujeme a pěknou písničku posíláme také vám. Naschledanou.
1: Ano, naschledanou, děkuju.
0: Tak a já přidávám k té skladbě, která je připravena, bude to Bílá orchidej, také další SMS-kové vzkazy. Zahrajte prosím panu Oldřichu Crhákovi z Nemile, který je věrným posluchačem Českého rozhlasu Olomouc. Milý Oldo, posílám ti krásný májový pozdrav a pěkné májové dny, prožité ve zdraví, posílá Drahuš. Blahopřejeme Oldovi Crhákovi, pozdravujeme. K svátku hrajeme také paní Drahušce Vaculíkové. Drahuško, přejeme všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přeje Jarka a Pepa. K svátku hrajeme také paní Svaťce Podsklanové. Všechno nejlepší svatí přeje švagrová Vlasta s rodinou. A pěkný pozdrav posíláme také milým rodičům, manželům Frýdlovým do Šumperka. Je to pro radost, pro potěšení, mám je moc ráda, manžele Frýdlovi, zdraví Jitka.

0: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání jsou tady pro vás a my pomalinku míříme už do finále těch poledních pozdravů. Pan Pepa ze Šumperka je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím, paní redaktorko i posluchači Českého rozhlasu Olomouc. Já mám dneska tak na srdci takové přání, abych se mohl připojit k všem těm, byť by opožděně, kteří přejí paní Marušce Faltinkové do Hrabišína. Maruško, hodně zdraví, štěstí, pohody a minimálně ještě tak do té stovky to doraž a pak už se budeme dohadovat, co dál. Zdravím tebe, zdravím i bratra Břeťu a chtěl bych pozdravit ještě tímto a popřát i paní učitelka Mleji Jedelské a Hele Fojtové ze Šumperka. Paní redaktorko, písničku posílám i vám a přeji všem pevné zdraví a krásný den.
0: Ano, děkujeme také. Moc a moc pozdravujeme i tam k vám a písnička připravená. Naschledanou.
1: Ano.
0: Tak pan Pepa ze Šumperka vybral Jiřího z Moška a Radoslava Brzobohatého. Společně naspívali skladbu Michala Tučného tam u nebeských bran. Tak prý se bude líbit, dobře, posíláme. A posíláme i také milované Danušce do penzionu v Mikulovicích. Paní Danuška včera slavila 75. narozeniny. Danuško, jen to nejlepší ti přeje milovaný Luboš. Blahopřejeme. V tuhle chvíli už přidáváme také pozvání ke zprávám Českého rozhlasu Olomouc a také tady bude pro vás další povídání Alex Minářové s hostem. Bude to ředitelka UNICEF Pavla Gomes.

0: Tam u nebeských bran.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Samospráva Prostějova bude investovat do 3 krizových bytů pro lidi v nouzi. Na Olomoucku zemřel po střetu s autem motorkář. Jeseníky čeká oprava frekventované horské silnice mezi Ovčárnou a Hvězdou. Zítra bude oblačno s deštěm a teploty do 13 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Vedení Prostějova nechá vybudovat 3 takzvané krizové byty. Využívat je krátkodobě budou lidé v naléhavých situacích, například v souvislosti se zajištěním bydlení pro děti. Náklady na provoz bytů zaplatí podle mluvčí prostějovského magistrátu Jany Gáborové město jako pronajímatel.
4: Bytové jednotky budou upraveny tak, aby mohly okamžitě sloužit v mimořádných situacích. Každý byt nabídne kapacitu 4 lůžek a bude vybaven základním zařízením, jako jsou vařiče, rychlovarné konvice, lednice a kuchyňské potřeby. Lůžkoviny a další nezbytné vybavení zajistí oddělení krizového řízení ze svých prostředků.
2: Na Olomoucku zemřel po střetu s osobním autem 29-letý motorkář. Další 2 lidé se při nehodě zranili a skončili v nemocnici. Tragická nehoda se stala u Senice na Hané v neděli odpoledne. 77-letá řidička, jedoucí ve směru od Litovle, se s protijedoucím motocyklem střetla při odbočování vlevo na dálnici D35. Sdělila to dnes mluvčí olomoucké policie Ivana Skoupilová. Začíná oprava silnice mezi Ovčárnou a Hvězdou v Jeseníkách. Jde o vyhledávanou turistickou trasu mezi horským střediskem a rozcestím. Silničáři práce naplánovali tak, že tam bude kyvadlový provoz pro automobily, motocykly i autobusy. Oprava má skončit v polovině července a navazuje na už dokončenou část rekonstrukce. Potvrzuje Otakar Pavlík, vedoucí bruntálského střediska správy silnic.
5: Teďka je to zpevnění břehu směrem nahoru proti svahu. Plus odvodnění. Aby došlo k řádnému odvodnění vod přitékajících z vrchu a netekly přes komunikaci, ale tak, aby byla odvodněna voda řádně.
3: Sport.
2: Fotbalové Slávii nehrozí odečet bodů za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou. V případě kontumace nedohraného utkání ve prospěch Sparty se jí pouze nepřičtou body za výhru 3-2. Radiožurnálu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
6: Pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávii, to znamená, aby získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodu.
2: Kromě kontumace utkání hrozí Slávii uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. Disciplinární řízení je vedeno také se Spartou.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě velkou oblačnost a déšť ve vyšších polohách i sněžení. Dopoledne budou srážky od západu slábnout a ustávat. K večeru začne ubývat i oblačnosti. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách 2 až 6, foukat má mírný. Během dne místy až čerstvý severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na 312. kilometru u Bělotína ve směru na Ostravu a stojí tam porouchané auto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Hezký den. Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy. Byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které jsou, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba, možná více než u nás, takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku UNICEF.
1: Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnější? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduji a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí uvnitř. Je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je k nezaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: a host si povídám s Pavlou Gumbou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě a je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vyléčit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci?

0: Jednou pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté. Ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tam je Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním. Děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malicharnosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní. Takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomí, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší? Ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct. Nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotné přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: Jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy jí bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový
0: happy
1: aspoň
0: end.
1: Trochu je happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod. A potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně,

0: příliš vysoký, ale přesto. A pod nízkou klenbou. Není to úplně jednoduché sestoupit do sklepení tvrze.
1: Ukazuje, že ten objekt je opravdu starobílý, že ten přístup je takový poměrně komplikovaný. A pane redaktore, vy stojíte v druhotně umístěném středověkém pozdně gotickém portále.
0: Kdybyste mi to neřekl, tak bych si ani nevšiml, ale když projdu, vidíme ano ten gotický lomený oblouk.
1: Takže jednoznačný doklad vlastně středověkého stáří tohoto objektu.
0: Ten portál je kamenný, zbytek té klenby je cihelný.
1: To souvisí s pozdějšími úpravami objektu. Ale vidíme, že jsou tady i kamenné části, že to není cihlové všechno.
0: Takže ten portál byl původně jinde.
1: Ano.
0: Tady vidíme další portál, ten už bude patrně novější.
1: To je novější a vlastně v minulosti tady tyto dva sklepy byly zasypány sutinou a velkým úsilím majitele se podařilo tuto sutinu odstranit.
0: Pan majitel nám říkal, že se zde dnes dobře skladují brambory, jak vidíme, ale k čemu sloužilo to sklepení v dobách tvrze?
1: Tak já myslím, že velmi podobně jak dnes. Uchování potravin mohli tam uchovávat i let přes léto. Vlastně my se sice nacházíme ve sklepě, ale vzhledem k tomu, že ten okolní terén je dnes navýšen až o 1,5 metru, tak původně tohle bylo přízemí té tvrze.
0: Přestože chodba sem byla trochu stísněná, tak ty prostory tady nejsou úplně malé, přesto je to menší tvrz než třeba ten biskupský hrádek. Velmi zmiličína tedy měl mohelnici a okolí v pronájmu.
1: V zástavní držbě a dokonce v těch listinách jsou doklady o tom, že investoval do oprav v pozdější době tohoto objektu. Čili, že se mu ta zástavní suma navyšuje o peníze, které investoval do oprav toho zástavního majetku.
0: Je asi i v tomto případě docela vzácné, že se nám ta stavba dochovala do dnešních dob.
1: No určitě je to velmi vzácné a i když pan majitel to asi rád neuslyší, tak je to jako úplně super z historického pohledu a i v minulosti se uvažovalo, že prostě tady bude rekonstrukce toho objektu, ale k tomu tedy nedošlo.
0: Ta budova, jak ji vidíme dnes, vypadala tak i v té minulosti?
1: Tak ten objekt byl v pozdějších letech přestavován na měšťanský dům. Takže vlastně ten základ je pozdně středověký, ale ty další prostory, které jsou nad námi, tak souvisí vlastně s úpravami na bydlení měšťanů.
0: Neříká se tomuto domu také Brusův dům?
1: Objevily se úvahy o tom, že by v tomto prostoru se mohl narodit velice významný obyvatel města Mohelnice, Antonín Brus Mohelnice, v roce 1561 jmenovaný pražským arcibiskupem. Ale já bych tady k tomuto byl skeptický. Nemáme žádné jednoznačné písemné doklady o tom, že by se arcibiskup v tomto měšťanském domě, který vznikl na základech středověké tvrze, narodil.
0: Z Mohelnice Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi teď trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia živo.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Tak nezapomeňte, vy, kteří se k nám budete chtít přijít podívat na den otevřených dveří do nové budovy Českého rozhlasu Olomouc v Pavelčákově 19, tak už tuto sobotu, už od rána, od nějaké té 9., 10. až do 16 hodin do odpoledne, tak moc se na vás těšíme. Teď ale vy už se těšte na nové aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc i s upozorněním meteorologů. Na co? Dozvíte se v 15 hodin. Oh,

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Olomoucký kraj zasáhnou silné bouřky. V Mohelnici začíná rekonstrukce zbrojnice dobrovolných hasičů. Startuje týden rané péče. Zítra bude oblačno s deštěm a teploty do 13 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. V Olomouckém kraji, ale také v celé východní polovině Česka hrozí silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
6: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
4: Zítra se taky výrazně ochladí, na horách může dokonce sněžit. Rekonstrukci zbrojnice dobrovolných hasičů dnes zahájili dělníci v Mohelnici. Práce si vyžadují více než 8 milionů korun. Hotové by měly být na přelomu září a října. Zatím hasiči sídlili v nevyhovujících prostorách ze 70. let minulého století. Čeho se dočkají, popisuje nezávislý starosta Pavel Kuba.
7: Přestavba naší požární zbrojnice je určitě jednou z největších investičních akcí tohoto roku a my počítáme s tím, že my to ještě jako zkomfortníme ty služby těm našim hasičům, že tady jim uděláme hydrant, aby nemuseli jezdit tankovat vodu, tak jak jezdili dřív, budou to mít na místě.
4: Dnes začíná týden rané péče. Osvětová kampaň představuje takzvanou ranou péči. Sociální službu určenou rodinám s malými dětmi s postižením nebo vážným onemocněním. Program zahrnuje besedy, workshopy či dny otevřených dveří. Zapojí se asi 40 organizací napříč republikou, mimo jiné i z Olomouckého kraje.
8: Olomoucká pobočka společnosti pro ranou péči podle ředitelky Pavly Matyášové pomáhá 170 rodinám v celém kraji.
9: Potřebujeme tou kampaní upozornit na to, že vlastně když ten rodič čím dřív přijde s tím děťátkem a získá tu pomoc rané péče, tím lepší má šanci to děťátko jak kdyby na lepší život.
8: Záštitu kampaní udělil i nadační fond Českého rozhlasu, pokračuje jeho ředitel Jiří Váňa.
10: My v rámci sbírky Světluška podporujeme lidi s těžkým zrakovým postižením a rané péče jsou pro nás v podstatě primární partner, protože se věnují dětem od 0 do 7 let věku.
8: Kampaň pokračuje do neděle. Program akcí je na internetu z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
4: Tenistka Linda Nosková vypadla na turnaj v Římě v osmifinále. Rumunce Soraně Kirsteové podlehla 2-6 a 4-6. O postup do čtvrtfinále dvouhry dál z Češek zabojuje už za půl hodiny Nikola Bartuňková proti Ukrajince Svitolinové a Karolína Plíšková se večer utká s Rybakinovou z Kazachstánu.
5: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě velkou oblačnost a déšť v polohách nad 1000 metrů nad mořem sněžení. Dopoledne budou srážky od západu slábnout a ustávat, k večeru začne ubývat i oblačnosti. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách 2 až 6. Foukat má mírný, během dne místy až čerstvý severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržet se můžete v Jesenické ulici v Šumperku. Srazila se tam 3 osobní auta.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Tady je Český rozhlas Olomouc, 4 minuty po 15. hodině a my si už za chvíli připomeneme jedno nedávné fotbalové drama. 2 minuty dělili fotbalisté Olomouce a Bohemians Praha od toho, aby jejich semifinále nadstavbové play-off o umístění rozhodl až penaltový rozstřel. Těsně před koncem prodloužení ale rozhodl hlavou jeden z nejmenších hráčů na hřišti o postupu Sigmy Olomouc. Více k tomu za chvíli v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jedno fotbalové drama si teď připomeneme v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Fotbalisté Olomouce sice doma prohráli odvetu semifinále playoff o umístění v šancelize z Bohemians Praha 0-2 a přesto slaví postup. Úvodní duel totiž Sigma naopak o dva góly vyhrála a muselo tak rozhodovat prodloužení. V něm se dvě minuty před koncem trefil Jáchym Šíp a zajistil Hanákům postup.
1: Jáchym Šíp měří 176 cm a na hřišti tak pravidelně patří k nejmenším fotbalistům. Dvojzápas mezi Olomoucí a Bohemians Praha přesto rozhodl v závěru prodloužení hlavičkou a připomněl, že to není tak výjimečná situace, jak se může zdát.
2: Já mám pocit, že mám 8 ligových gólů a 4 z toho hlavou, takže já právě jako na to, jak jsem vysoký, tak těch gólů hlavou dávám celkem dost. No.
1: O střední nadstavbové skupině fanoušci často mluví s despektem. Nejde o titul ani o sestup, jen třeba o nasazení pro příští ročník českého poháru. Přesto Šíp trefu v prodloužení euforicky slavil.
2: Je to super vlastně, ať už tam jde o nějaký to do příštího roku, to nasazení v dalším kole třeba Molkapu, ale hlavně teďka, že nemusíme trénovat dva týdny vlastně bez zápasu a máme furt nějakou motivaci, no. Hlavně chceme furt vyhrávat.
1: Na druhou stranu hráči Olomouce vnímali, že po úvodní výhře 3-1 na hřišti soupeře neměli doma prodloužení vůbec hrát.
2: Bohužel prohráli jsme, no, když to jako, je to tak, ale naštěstí se postoupilo, že jsme využili trošku toho polštáře z toho prvního zápasu, ale do toho dalšího kola, vlastně do těch dalších dvou zápasů, to musíme určitě zlepšit a podat lepší výkon.
1: Trenér Bohemians Jaroslav Veselý připustil, že v samotném závěru dvojutkání byla Sigma přece jen o kousek lepší. A to podle něj i proto, že Pražany v týdnu postihla viróza a někteří hráči ještě nastoupili nedoléčení.
3: I jsem vnitřně tušil, že když půjdeme do prodloužení, že to bude velmi těžký a upřímně pak jsme se soustředili tu druhou část prodloužení hrát prostě spíš na ty penalty, protože ještě to první jsme napálili, aby jsme zkusili dát gól a pak už bylo vidět, že už některý ty hráči, který byli chycený, chytali křiče a potřebovali jsme to dohrát. Do těch penalt, bohužel, říkám, chyběla minutka, nekoncentrovanost, ale nikomu to vyčítat nebudu.
1: Pro Bohemians sezóna skončila. Olomouc ještě čeká finále nadstavbové skupiny o umístění. Hanáci se v něm utkají s Karvinou. Z Olomouce David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Zůstaňte s námi i dál, pokud se chcete spolu s námi vypravit do Přerova a dozvědět se, co se děje na přerovské radnici. No, spousta změn. Zástupci přerovského magistrátu totiž dnes symbolicky otevřeli nové sídlo úředníků, novou budovu. Dělníci nový magistrát vybudovali ze schátralé budovy na náměstí TG Masaryka. No a my se tam za malou chvíli podíváme také s naší reportérkou Lenkou Kratochvílovou. Počkejte se na to, teď posíláme kapelu Jelen.

0: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil své výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CD pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. V nedávné době také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA. Důvodů k povídání tedy víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: centru Přerova se chystá velké stěhování. Skončila tam totiž po dvou letech přestavba zchátralé administrativní budovy na nové sídlo magistrátu. Zástupci města dnes symbolicky otevřeli. Slavnostního přestřížení pásky se zúčastnila také reportérka Českého rozhlasu Olomouc Lenka Kratochvílová. Lenko, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak jak dnes při slavnostním přestřihování té pásky před budovou úřadu řekl primátor Petr Vrána z hnutí ANO, Přerov dnes završil svoji historickou investici. Přestavba budovy je totiž největší a nejnákladnější investicí města. Trvala dva roky, kdy se zchátralá budova přeměnila v moderní administrativní centrum. Architektonické řešení citlivě kombinuje původní objem té stavby z konce 60. let minulého století s výraznými současnými prvky. Za tou architektonickou podobou stojí tým architektů Jana Kudličky. Dominantou budovy je průhledná fasáda se schodištěm. V posledním šestém nadzemním podlaží vznikla i terasa s vyhlídkou na město, kde bude fungovat i kavárna a dětský koutek. V novém sídle magistrátu bude pracovat přibližně 120 úředníků, a to je zhruba třetina magistrátu. Kromě primátora a jeho náměstků v budově budou sídlit agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a evidence vozidel. Ostatní úředníci zatím zůstávají na svých pracovištích a těch je ve městě celkem pět, třeba v Blahoslavově, Bratrské ulici nebo Smetanově ulici.
0: Lenko, jak složité bylo na investici zajistit peníze?
1: Tak jak už bylo řečeno, tato investice je vůbec historicky nejnákladnější investicí města v jeho novodobé historii. Ta původní cena činila 297 milionů korun, no a nakonec se vyšplhala až na 352 miliony korun. Potvrdil mi náměstek primátora Vladimír Lichnovský z hnutí ANO.
2: Tak samozřejmě ta částka je veliká, ale odpovídá to těm změnám a množství té práce, která tady byla vykonána. Celkově jsme se z 10 dodatky dostali na 352 milionů korun. Je to dáno opravdu uspůsobením toho domu z roku 1969, moderním trendům a také tomu, aby to odpovídalo všem termínům 21. století. Velmi nám pomohla dotace, kterou jsme získali z Národního plánu obnovy na energetické úspory, která čítá více než 160 milionů korun. To znamená, při té částce 352 milionů bez daně je to opravdu významná pomoc a proto nemusí jít veškerá ta částka za rozpočtem města.
0: Lenko, kdy se do budovy nastěhují úředníci?
1: To stěhování začne postupně, a to od 21. května, kdy se začnou stěhovat jednotlivé odbory magistrátu. No a dokončené by mělo být na začátku prázdnin, potvrdil mi tajemník magistrátu Petr Mlčoch.
3: My máme dohromady přes 330 zaměstnanců, ne všechno jsou úředníci, a ty zatím sedí ještě na těch budovách, které využíváme. Toto je jenom první krok. Já myslím, že politici plánují další rekonstrukce. Má se rekonstruovat Blahoslavova. Samozřejmě musí proběhnout nějaké úpravy těch dalších budov. Co je důležité, opustíme dvorní trakt ve Smetanově 7A, který je opravdu v úděsném stavu, kde se nedá vlastně existovat a který měl být zařený podle mého názoru už 30 let. To bylo nedůstojné prostředí a já jsem strašně rád a vděčný těm lidem, že tam vydrželi pracovat.
1: Důležité je ještě připomenout, že zatímco dnes to slavnostní otevření nové budovy magistrátu patřilo oficiálním hostům, tak tento čtvrtek 14. května se nový magistrát otevře veřejnosti. Koná se tam totiž den otevřených dveří, a to od 10 do 20 hodin. Návštěvníci si budou moci projít jednotlivá patra, nahlédnout do kanceláří i jednacích místností a zpřístupněná bude i terasa v šestém podlaží. Součástí programu budou i besedy s architektem Janem Kudličkou.
0: Informovala naše reportérka Lenka Kratochvílová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: Další podrobnosti se můžete dozvědět z reportáže, kterou jsme na místě natočili. Odvysíláme zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak mění umělá inteligence vzdělávání? Je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne? A měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Pokud se podíváte na webové stránky Českého rozhlasu Olomouc, olomouc.rozhlas.cz, no tak vlastně s námi můžete cestovat. I navzdory tomu počasí, které zřejmě v následujících několika dnech bude docela nevlídné. Ale co konkrétně přinese Pankrác, Servác a Bonifác, kde by v těch následujících dnech možná mohlo i sněžit, tak na to se podrobně zeptáme meteorologů po 17. hodině v pořadu Den v kraji. No a s tím cestováním, pokud nahlédnete na naše webovky, tak navštívíte třeba obec Ludmírov, která oslavila konec druhé světové války. V obrazech a v reportáži se dozvíte jak. A nebo třeba s námi můžete i vařit. Máme pro vás připraveného pyší šmouda, neboli mouřenina v košili, kterého tentokrát v pochoutkovém roce připravoval Vojta Vrkiška. A my pro vás máme na našich webových stránkách podrobný návod. Tak podívejte se na naše webovky, je tam toho připraveno mnohem, mnohem víc. No a tady u nás v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc za chvíli opět otevřeme učebnice spolu s Martinem Písaříkem a budeme pátrat po tom, co v nich nebylo. Třeba to, kde u nás najdete vodní tunel. Věděli byste? Povíme za chvíli. Teď Michal Šindelář.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmená řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný Hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, za to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno my poradíme.
1: Před námi jsou nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc 16 hodin. Připomeneme si loňskou nehodu a požár vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou a zjistili jsme, zdali benzen, který unikl, měl výrazný dopad na kvalitu ovzduší. My jsme to zjišťovali, tak si poslechněte více. No a pak už vás čeká také humoriáda dnes s Petrem Jablonským. Po 17. hodině nezapomeňte pak rubrika Den v kraji. Tedy to důležité, co se odehrálo tady u nás v Olomouckém kraji. Příjemný poslech i dál přeje od mikrofonu Zora Ješková. You got it!

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Benzin v ovzduší po nehodě vlaku v Hustopečích nad Bečvou nepřesáhl roční limit. Olomoučtí radní chtějí zvýšit bezpečnost dětí při cestách do škol. Ministr Šťastný hodlá kvůli pražskému derby vytvořit pracovní skupinu k legislativě o bezpečnosti. Zítra bude oblačno s deštěm a teploty do 13 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Loňská nehoda a požár vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku měly výrazný, ale časově omezený dopad na ovzduší. Roční průměrná koncentrace benzenu zůstala pod limitem 5 mikrogramů na metr krychlový. Překročení tohoto limitu v denním průměru zaznamenalo měření od loňského do letošního března ve 37 dnech. O výsledcích měření dnes informoval Český hydrometeorologický ústav. Vedení olomoucké radnice se chce zaměřit na bezpečnost v dopravě u škol. Vycházet bude z podnětů, které zástupci města získali z průzkumu. Do projektu se zapojila 20 škol s víc než 13 žáky. Více mluvčí radnice Jan Horejch.
2: Mezi nejčastěji zmiňované problémy patří rychlá jízda vozidel, chybějící nebo nevhodně řešené přechody a omezený rozhled způsobený zaparkovanými vozidly. Na základě podnětů z letošních i minulých ročníků město připravuje konkrétní úpravy. Například úpravu z ulice Stupkova, zavedení úsekového měření na ulici Jižní nebo úpravu křižovatky Försterova-Ehrenburgova.
0: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce kvůli výtržnostem na derby mezi Sláví a Spartou vytvořit pracovní skupinu. Zabývat by se měla legislativou týkající se bezpečnosti na stadionech. Dodal, že vláda teď věc řešit nebude, ale nezasahovala do řízení ligové disciplinární komise. Šťastný taky řekl, že o bezpečnosti při utkáních jedná s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou a některými politiky.
3: Také jsem v kontaktu s kolegy poslanci, zejména tedy s kolegou Patrikem Nacherem, ale i ministrem vnitra Lubomírem Metnarem, kteří minulém volebním období už se zabývali legislativně některými návrhy, které se právě týkají bezpečnosti na stadionech.
0: Napadení hráčů Sparty nebo házení světlic na tribunu hostů policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. Za to hrozí až 2 roky vězení. Sport. Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe jeden přípravný zápas v Praze. Na Letné nastoupí 31. května proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová asociace České republiky. 4. června pak čeká tým Miroslava Koupka ještě generálka na šampionát v New Jersey. Soupeře asociace ještě nepotvrdila. Počasí. Na střední Moravě zítra čekejte velkou oblačnost a déšť v polohách nad 1000 metrů nad mořem sněžení. Dopoledne budou srážky od západu slábnout a ustávat, k večeru začne ubývat i oblačnosti. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách 2 až 6. Foukat má mírný, během dne místy až čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D35 před Mohelnicí ve směru na Hradec Králové. Na kilometru 236 leží na vozovce předmět. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
5: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
4: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachomůrko, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u
2: vás? No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědala, to pustíte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portu a říká, je, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček. Můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já jsem říkal, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozek a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo noc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře, jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni a točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten muž jako si všiml, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoria. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál, to byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší, to je opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem si jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně
0: nezve. A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače. Halina Foldyna nebo Luděk Sobota? A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský, zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Ahoj, zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého topartiáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: Jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standa z nich vás oba veřel zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky, ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no
1: dobře.
3: Taky známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si dvojku Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc. Mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně. Dokonce se tam i zpívá a podobně. Takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval, říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je takhle, jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philip je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lollobrigidu a Lollobrigida do mě zavěšená odcházela na večeři. Já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomnělo mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi. A byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce. A na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Ano. Dokonce, když se měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle, poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou, já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct, ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si set. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, když Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automotor Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Suchý šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Sučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prčil jako z aristokracie. To jako pr...
4: Jo, jako prču z aristokracie.
5: Jo, takhle,
4: já jsem přemýšlel, vy...
5: Z monarchie, jako...
6: Asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. No, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chlít, že to je ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já tím zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
4: Naslyšenou.
1: Díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobré, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den. Tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali bychom ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety. To je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No? No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se jí odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
12: Já bych tam nebyl starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se toho.
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já viděl, že má ránu, ale já...
13: Ty když jdeš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej zase.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiného?
12: Jo.
10: Na to tež nebo na
12: něco? Na to tež jsem jinej. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám.
12: Jo.
10: Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Někde o tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Wericho, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není pravda.
11: To tak můžete říct.
10: Jo.
11: A je před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
11: No, tak špatnej snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
4: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače.
4: Ano, ano,
1: dobrá.
4: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
14: no,
1: bude.
14: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
14: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková.
14: Přátelé, Kozderková Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to řík rtuťovitý Luděk Sobota.
14: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: Takový jinak hodnej ten Luděk.
14: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera a vy na naši

0: Protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
1: No, vidíte to.
2: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
0: Mějte se na
3: shledanou.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
2: Výborně.
4: A? Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
2: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kodzderkové, ale volím Luďka Sobotu.
1: No, máte dobrý vkus, no.
2: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano, tak,
2: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den. Nashledanou. Posluchačům, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám.
1: Poznám. Je, že by George?
5: Ne, ne, ne. Jany. Jo.
3: Jo, to seš ty, no jo.
2: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaradano, amigo.
2: Kamaradino.
5: Zdravím. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky. Zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda. Dneska tak není Patrik.
2: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já vám teda Ačko, ano. Jo?
2: Tak.
5: A to by to, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře.
2: Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
2: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přeji mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
2: Zapsanou.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří. Hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Děkujeme.
3: Děkujem, nashledanou.
2: Luděk dal tu laťku hodně vysoko, takže na paní Laťku se zatím moc nedostává.
1: Jo, už jsme jako vyhráli.
2: Ještě ne.
8: Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
1: No to bych prosil.
2: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
2: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
2: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
2: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
2: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
2: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička z Lišňova, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozdorkovou.
2: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle mechtle, to je výborné.
2: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
2: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatce, zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laďenku Kozdorkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte, prožíváte.
3: Děkujeme.
2: Napodobně.
11: Radosti.
2: A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
1: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
2: Nedočkavý Luděk.
1: No.
2: Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
1: No.
2: Laďka, ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tom
8: no,
2: chvíli.
8: Tak jdeme na to, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
2: Ano, pane Šimku,
8: no,
2: samozřejmě.
8: Tak to pustě.
2: Račte se vystoupit z archivu.
1: Jo.
12: To mi doufám vysvětlíte.
1: Tak protože já tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
12: No teď oni volali, už asi 6krát volali.
1: A koho volali?
12: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
1: Na řadle?
12: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
1: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředběl.
12: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
1: Já? Já jsem tady byl první.
12: No.
1: Já jsem sem přišel,

0: Už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
1: Ano, já vám rozumím, no.
0: Vůbec nikdo tady nebyl.
1: Ano.
0: Na to mám svědky.
1: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
0: Já jsem tady byl první.
1: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
0: To jo, já jsem tady...
1: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
0: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Vždyť vám to povídám, já neslyšel.
1: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
0: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
1: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
0: já
1: sám
0: jsem
1: sebe
0: tady
1: před mě.
0: První.
1: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte, když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
0: Tak já tam půjdu rovnou.
1: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
0: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
1: Tak tam snad jděte, no.
0: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
1: No prosím, pěkně.
0: Ale nepijte to.
1: Proč?
0: Já mám taky něco s ledvinama.
1: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
0: Co?
1: Co vy máte s ledvinama?
0: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
1: To je rozumný.
0: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
2: Polední pauza.
1: No je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
0: A co říkal?
1: To byla sestra zdravotní.
0: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
1: No to není legrace, to vás lituju.
0: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
1: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
0: To máte jedno. V těhle letech už je to jedno.
3: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
4: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tak tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba v autě, nebo v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
3: Jaké bývají reakce?
4: Reakce na co?
3: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
4: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako
3: s humorem ustoupí.
4: Jo, dá se říct, že to funguje. No, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
3: Ne.
0: No to byla přece v hýsky,
3: jo,
0: ale domácí.
3: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
4: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
3: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak posun.

0: Páně Majer, panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Prostějov bude investovat do 3 krizových bytů pro lidi v nouzi. V Jeseníku letos skončí revitalizace sídliště 9. května. Fotbalisté Olomouce postoupili do finále nadstavbového play-off o umístění. Zítra bude oblačno s deštěm a teploty do 13 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Vedení Prostějova nechá vybudovat 3 takzvané krizové byty. Využívat je krátkodobě budou lidé v naléhavých situacích, například v souvislosti se zajištěním bydlení pro děti. Náklady na provoz bytů zaplatí podle mluvčí prostějovského magistrátu Jany Gáborové město jako pronajímatel.
4: Bytové jednotky budou upraveny tak, aby mohly okamžitě sloužit v mimořádných situacích. Každý byt nabídne kapacitu 4 lůžek a bude vybaven základním zařízením, jako jsou vařiče, rychlovarné konvice, lednice a kuchyňské potřeby. Lůžkoviny a další nezbytné vybavení zajistí oddělení krizového řízení ze svých prostředků.
2: Poslední, 5. etapu revitalizace sídliště 9. května zahájí v červenci dělníci v Jeseníku. Její součástí bude například oprava chodníků. Práce by měly být podle místostarosty Václava Urbana z hnutí pro Jeseník hotové do konce roku.
5: V rámci této etapy dojde k rekonstrukcím chodníků a stávajících asfaltových komunikací. Zároveň plánujeme obnovu veřejné osvětlení, úpravy ploch pro denní rekreaci, včetně osazení příslušným mobiliářem. V tomto případě za rekonstrukce si vyžádá 17,5 milionu korun a hrazená bude také částečně z dotací.
2: Včelstva v České republice přečkala letošní zimu výrazně lépe než loni. Jejich úhyny klesly přibližně na 11%, což odpovídá běžné úrovni. Předchozí zimní období v Česku nepřežila čtvrtina včelstev. Vyplývá to z mezinárodního projektu KOLOS – monitoring úspěšnosti zimování včelstev, do kterého se zapojilo více než 8600 chovatelů z celé republiky. Na sběru dat se podílejí i vědci z katedry biochemie a geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Sport. Fotbalisté Olomouce si zahrají v nadstavbě šance ligy finále play-off o umístění. V semifinálové odvetě sice doma prohráli po základní hrací době s Bohemians Praha 0-2. V součtu obou duelů ale bylo skóre vyrovnané. Rozhodlo tak prodloužení, ve kterém se v předposlední minutě trefil Jáchym Šíp. I přes euforii v závěru měl z utkání smíšené pocity.
6: Bohužel prohráli jsme, no, je to tak, ale naštěstí se postoupilo, že jsme využili trošku toho polštáře z toho prvního zápasu, ale do toho dalšího kola, vlastně do těch dalších dvou zápasů, to musíme určitě zlepšit a podat lepší výkon.
2: Ve finále střední nadstavbové skupiny se Olomouc utká s Karvinou.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme v Olomouckém kraji velkou oblačnost a déšť v polohách nad 1000 metrů nad mořem sněžení. Dopoledne budou srážky od západu slábnout a ustávat, k večeru začne ubývat i oblačnosti. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách kolem 4 stupňů Celsia. Foukat má mírný, během dne místy až čerstvý severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na 33. kilometru u Milenova na Přerovsku ve směru na Brno. V odstavném pruhu stojí porouchané nákladní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: 17 hodin a 4 minuty pondělí 11. května začíná den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dobré odpoledne. Začneme hádankou. Víte, kdo potřebuje mít v práci špinavou šatnu a čistou šatnu? Jsou to hasiči. A ti mohelničtí je budou mít v nově zrekonstruované zbrojnici. Povíme si kdy. Asi budete souhlasit, že dnes to na koupání nevypadá, pokud tedy nepatříte k otužilcům. Ostatně meteorologů se zeptáme, co na nás chystají od zítřka ledoví muži, a hygieniků se zeptáme přece jen na to koupání, tedy jak to vypadá s kvalitou vody, konkrétně v Plumlovské přehradě. Pro příznivce turistiky jsme zjistili, jestli se teď v sezóně dostanete autem či busem na Ovčárnu. Začíná totiž oprava jediné silnice mezi Ovčárnou a Hvězdou. A protože v Olomouci se chystá start jednoho z nejvýznamnějších festivalů v republice, divadelní Flora, pozveme vás a povíme, o čem bude. Příjemný poslech přeje Zora Ješková.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Tady jeden v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Nejdůležitější události 11. května. A Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Olomouckém kraji i celé východní polovině Česka hrozí silné bouřky. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Místy se může objevit i přívalový déšť. Při bouřkách hrozí pády větví a zatopení sklepů. Rozvodnit se můžou malé toky. Řidiči by měli být opatrní a měli přizpůsobit rychlost. Výstraha platí až do zítřejšího rána. Zástupci Přerova dnes převzali nové sídlo magistrátu v centru města. Přestavba zchátralé administrativní budovy na náměstí TG Masaryka vyšla na víc než 344 milionů korun. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: V novém sídle magistrátu bude postupně pracovat přibližně 100 úředníků. Nachází se zde klíčové agendy pro občany celého správního obvodu, agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů či evidence vozidel. Stěhování začne 21. května a potrvá až do konce června.
2: V Olomouckém kraji v prvním čtvrtletí vzrostl počet ubytovaných hostů meziročně o 3% a 6 desetin na téměř 152 600. Celkový počet přenocování v kraji oproti loňsku vzrostl letos od ledna do března o 1% a 4 desetiny. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad. Loňská nehoda a požár vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou měla výrazný, ale časově omezený dopad na ovzduší. Roční průměrná koncentrace benzenu zůstala pod limitem 5 mikrogramů na metr krychlový. Překročení tohoto limitu v denním průměru zaznamenalo měření od loňského do letošního března ve 37 dnech. O výsledcích měření dnes informoval Český hydrometeorologický ústav. Rekonstrukci sportovní haly připravuje vedení Nikulovic na Jesenicku. Sportoviště funguje od předloňských povodní v omezeném provozu. Na projekt se samospráva snaží získat dotaci. Pokud uspěje, práce začnou podle starosty Romana Šťastného z hnutí STAN příští rok. Pracovníci Olomoucké krajské hygienické stanice dnes začali kontrolovat kvalitu vody v nádržích, které lidé využívají k rekreaci. Testy se týkají jezera Poděbrady nedaleko Olomouce a přehrady Plumlov na Prostějovsku. Více o tom v této hodině v našem vysílání.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Netrpělivě dnes vyhlížíme meteorology. Dnes je s námi Eva Richtaríková. Vítejte, paní Richtaríková. Dobrý podvečer.
2: Dobré odpoledne.
1: Víkendové počasí v Olomouckém kraji bylo co do slunce i teplot přívětivé, ale dnes jsme už zaznamenali změnu teploty a konečně také déšť. Pršelo na celém území Olomouckého kraje a byl ten déšť pro zahrady přívětivý. Jak to vypadalo?
2: Dopoledne to byly opravdu takový zahradnický deštík, který ale nebyl úplně plošně na celém území, zejména severní část regionu za Jeseníkama, ta zůstala v podstatě beze srážek nebo jen velmi se slabými srážkami. Odpoledne se přechodně i vyčasilo a k tomu se začaly vytvářet i intenzivní bouřky. Jedna taková prošla jižním podhůřím Jeseníku, nyní je v oblasti Bruntálska a postupuje dále na východ. A stejně tak podobné bouřky můžeme očekávat ještě v podvečerních hodinách, takže nyní spíše takové bouřkové počasí, někde ještě na Přerovsku může být i ten zahradnický deštík, takže je to opravdu pestré a teploty odpoledne ještě stíhaly vystoupat i ke 20 stupňům Celsia tam právě, kde se ukázalo sluníčko.
1: Takže večer a noc zalije nám ještě déšť zahrady. Můžeme tomu věřit.
2: Ano, očekáváme ještě další srážky. V ten podvečer a z kraje noci to mohou být i výrazné bouřky, takže tam, kde projde jádro té bouřky, se můžou objevit i nánosy menších krup, většinou jen do 2 cm, ale i tak to nemusí být nic příjemného. Stejně tak nárazy větru, anebo i intenzivní srážky, které už by nebyly pro zahrady nebo pole tak přívětivé, protože můžou odnést sebou i nějakou zeminu a zatopit lokálně nějaké drobné území. Nicméně v průběhu noci by ty bouřky měly utichat a měl by přejít ten systém do takového trvalejšího deště, který by ještě v těch ranních hodinách měl pokrývat většinu území Olomouckého kraje a teprve během zítřejšího dne by srážky definitivně ustávaly většinou od západu, takže tam už žádné intenzivní srážky nečekáme. Stejně tak se bude ochlazovat, v noci očekáváme teploty mezi 7 až 3 stupni Celsia a očekáváme také, že na horách klesne teplota výrazněji, takže v polohách nad 1000 metrů nám může dokonce během ranních a zítřejších dopoledních hodin i sněžit. Vítr povane v bouřkách i přechodně čerstvý s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, jinak se teď na noc bude spíše klidnit a až během zítřejšího dne se opět rozfouká na až čerstvý severozápadní rychlosti 4 až 9 metrů za sekundu, opět i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. No a zítřejší denní maxima ty budou pouze mezi 9 až 13 stupňů Celsia, na horách jen kolem 4 stupňů.
1: Takže ledoví muži budou opravdu ledoví a jak se to bude vyvíjet, povíme si zítra. Eva Richtaríková, děkujeme, naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Počasí. Den v kraji.
1: V Mohelnici začala rekonstrukce hasičské zbrojnice a podmínky přibudou lepší než u mnoha profesionálů, alespoň to říká starosta Mohelnice Pavel Kuba. Za chvíli si jeho slova prověříme.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Hlas a hlasivky. Jak pak nám stárnou? A jaké mohou mít hlasové potíže naopak děti? Co způsobuje refluxní choroba a co si mohou způsobit kuřáci? Kdy může dojít k ochrnutí hlasivek? Na hlas i hlasivky se budeme ptát foniatričky doktorky Veroniky Glumbíkové ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Asi 10 dnů zabralo 15 dobrovolným hasičům z Mohelnice stěhování jejich vybavení. Vyklidit museli zbrojnici v ulici 1. máje a předat ji dělníkům. Právě dnes začali budovu opravovat. Jedná se o jednu z největších investic města v tomto roce. Hotovo bude na podzim a mohelničtí hasiči už se těší.
2: Vy už se na tu novou hasičskou zbrojnici vyloženě těšíte?
3: Strašně moc. Jak vidíte, je to potřeba tady udělat už.
4: Říká Petr Kučera, velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů v Mohelnici.
3: Bude se rekonstruovat, dá se říct, celá budova zázemí těch hasičů, kromě vjezdových garáží, protože to zázemí těch hasičů tady funguje v nějakých 70. let minulého století a už nevyhovuje podmínkám dnešní doby.
4: Rekonstrukce zdejší hasičské zbrojnice začíná právě dnes.
3: A 11. května, to je pondělí, předáváme budovu firmě a začíná se rekonstrukce, která by měla trvat do 1. října.
4: Hasiči za sebou mají 10denní stěhování svého zázemí, zapojilo se do něj 15 lidí.
3: Tak musela se vystěhovat celá dílna, tam musí být furt fungovat, když něco hasiči rozbijou, to se stává velice často, aby jsme si to mohli opravit. Šatna se musela celá přestěhovat, kuchyň musíme si celou předělat do těch budov, zdravotní záchranné služby, tak to děláme všechno své pomocí.
4: Kompletní oprava zbrojnice vyjde na 8,5 milionů korun, jak popisuje nezávislý starosta Pavel Kuba.
5: Přestavba naší požární zbrojnice je určitě jednou z největších investičních akcí tohoto roku a my počítáme s tím, že my to ještě jako zkomfortníme ty služby těm našim hasičům, že tady jim uděláme hydrant, aby nemuseli jezdit tankovat vodu, tak jak jezdili dřív, budou to mít na místě.
4: Po rekonstrukci budou mít dobrovolní hasiči v Mohelnici takové zázemí, které nemají ani některé stanice profesionálních hasičů, říká starosta Kuba.
5: To tvrzení se opírá o to, že jsem v některých těch profesionálních stanicích byl a vím, jak to tam vypadá. Každému doporučuji, aby se jel podívat do těch profesionálních hasičských stanic. Některé jsou rekonstruované a některé jako čekají na tu rekonstrukci a to tady v blízkém okolí, takže já to přeji i těm státním, aby měli takovou úroveň, jak budou mít v Mohelnici, no, ti hasiči.
4: V opravené zbrojnici budou mít hasiči k dispozici také takzvanou špinavou i čistou šatnu v souladu s aktuálními hygienickými předpisy. Z Mohelnice Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Na nohou vysoké rybářské gumáky, v ruce teploměr a skleněné lahve. Víte, o jakou profesi se jedná? Nejsou to rybáři, jsou to hygienici. A ti v Olomouckém kraji začali monitorovat kvalitu koupacích vod. Jak to vypadá na Průmlově, povíme za chvíli.

0: v kraji.
1: Je 17 hodin 31 minuta. Co pro vás ještě máme ve Dni v kraji? Pozvání na divadelní Floru, také něco pro turisty. Pokud se chystáte do Jeseníku, tak pozor, na silnici mezi Hvězdou a Ovčárnou začala oprava oblíbené turistické spojnice a my jsme zjišťovali, jak to ovlivní provoz, jestli vůbec na Ovčárnu projedete. No a teď máme také něco pro příznivce koupání v tuhle chvíli na Plumlovské přehradě, i když na koupání to teď určitě nevypadá. Meteorologové od zítřka hlásí ledové muže a značné ochlazení. A přesto už hygienici v Olomouckém kraji začali sledovat kvalitu vody ve vybraných vodních plochách. Byli jsme u dnešního prvního odebírání vzorku vody z Plumlovské přehrady na Prostějovsku.
2: Do vody Plumlovské nádrže za chvíli zamíří Martin Halata ze zdravotního ústavu. Má na sobě už gumáky, takové ty rybářské, které jsou až těsně pod paže.
3: Mentálně si dezinfikuju ruce kvůli tomu, že budu odebírat vzorek na mikrobiologický rozbor.
2: Do vody je potřeba jít několik metrů od břehu a to několikrát po sobě. Součástí vybavení je i kulatá černobílá destička ve tvaru kruhu zavěšená na provázku. Slouží k měření průhlednosti vody, dodává Halata.
3: Ta průhlednost v současné době je 1,30 m, což je dobrý. Je vidět, že začátek sezóny a většinou začátku sezóny opravdu ten květ, ten červen, ještě i tady ta přehrada bývá v přijatelném stavu a většinou se to už pozná podle té průhlednosti.
2: Během léta podle Halaty bývá průhlednost třeba i jen 0,5 metru. Zákazy koupání tu krajští hygienici vyhlašují opakovaně, dodává jejich mluvčí Markéta Koutná.
4: Hlavní příčinou bývá nadlimitní výskyt sinic a potom s tím související zvýšená koncentrace chlorofilu A a zároveň i snížená průhlednost vody.
2: Zákazy koupání by lidé podle Koutné měli respektovat. Sinice totiž můžou zejména citlivějším jedincům a dětem způsobit zdravotní problémy.
4: Ve smyslu, kdy můžeme mít bolesti hlavy, svědění kůže, vyrážku, zarudnutí kůže a sliznice. No ale dále se můžou objevit i problémy, jako je nevolnost, zvracení, průjmy a podobně.
2: Měření kvality vody v Plumlovské nádrži pravidelně pozoruje i pan František.
5: Tím, že rybařím tady na té pláži, tak vím, že jezdí s hygienisem a dost často s ním mluvím. Dívejte, čím je větší léto, tak tím vlastně ta voda dostává zabrat, že? Teplem, sinicema a tak dále, že? Ale jinak jako koupání je tady, pokud nejste moc choulostivý, tak koupání není špatný, jako.
2: Takže chodíváte se sem koupat,
5: no, jo? Jistě, že jo, chodíváme a s rodinou, s manželkou, bez problému.
2: Vzorky vody z Plumlovské nádrže i koupací oblasti Poděbrady na Olomoucku odborníci odvezli do laboratoře. Výsledky měření hygienici zveřejní tento týden na svém webu. Z Plumlova Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Na silnici mezi Hvězdou a Ovčárnou v Jeseníkách dnes začaly opravy, které zasáhnou hodně frekventovanou turistickou trasu. V místě se bude jezdit kyvadlově a práce mají skončit v polovině července. Navazují přitom na už hotovou část rekonstrukce. Detaily má pro nás reportérka Andrea Brtníková. Dobrý podvečer.
2: Pěkný den tobě i posluchačům.
1: Andreo, jak oprava zasáhne celý provoz?
2: Ne tak moc, jak by to mohlo na první pohled vypadat. Dobrá zpráva totiž je, že ty stavební práce, ten provoz nezasáhnout tak, aby se tam to muselo úplně zavřít, protože opravdu je to velmi vyhledávaná turistická trasa v podstatě v zimě, v létě. Kdo jede do Jeseníku, chce na Praděd, jezdí tam i autobusy, které třeba vozí i seniory přímo na Praděd, takže opravdu ti silničáři udělali velké diplomatické rozhodnutí, že tam zavedou tu kyvadlovou dopravu, to znamená, budou moci projíždět auta, ty autobusy, motorky, samozřejmě pěší, cyklisté tam jenom říkají, že je to na zvážení cyklistů, aby když budou projíždět kolem těch řemeslníků, těch stavebních firem, aby třeba se stoupili z kola, to kolo vedli. V každém případě to nějak ovlivní, protože ten provoz asi nebude tak rychlý, nebude takový jako teď, ale bude to všechno probíhat za provozu. Tomu úplnému zavření tam ale zřejmě dojde. Já jsem dnes mluvila s šéfem bruntářských silničářů, panem Otakarem Pavlíkem, a on mi to naznačil, protože když silničáři budou pokládat tu finální vrstvu na tu celou šířku komunikace, to jsou takzvané živičné směsi, tak tam prostě nikoho nemůžou pustit, ať to tam má nějaké parametry, ať to stihne stuhnout, a tak tam se dá očekávat, že nějaká tohleto zásadní omezení bude, nebude dlouhé.
1: Proč se silničáři vlastně do té rekonstrukce pouští právě teď?
2: No, jindy to moc nejde v těch horách, ti silničáři bruntářští to chudáci mají docela omezené, kdy začít, a pouští se do toho, protože oni vlastně už jsme o tom taky informovali v našem vysílání, navazují na tu už hotovou etapu, teď to potřebují dokončit. Ta silnice, když to řeknu jednoduše, tam je problém s břehy té cesty. Oni jsou velmi poškozené tam a je úzká, kdo asi si tam už někdy jela, znáš to, tam opravdu hrozí, že se prostě utrhne ten svah, a to nelze připustit, je to nebezpečné. Zpevňují se svahy, jsou tam udělány propustky a potíže v tom, že oni potřebují svést tu vodu, voda teče z vrchu dolů a tam teda hodně, tak potřebují svést tam, kde má být, do těch propustků a do toho odvodnění, což vlastně je teď ta pokračující etapa, která začíná nyní, bude končit v polovině července, a ono jim to dělalo právě velké starosti a problémy v zimě, protože jak se ta voda lila všude možně potom po té cestě, namrzalo to, klouzalo to, hůře se to udržovalo, takže teď je to vlastně poslední krok k tomu, aby to už bylo všechno v pořádku.
1: Tak pozor, na silnici mezi Hvězdou a Ovčárnou právě začala oprava oblíbené turistické trasy a celou situaci pro vás mapuje reportérka Andrea Brtníková. Děkujeme za aktuální informace.
2: Děkuji za pozvání do studia, naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

jo jako já. Kde hocanský slapiny zná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo, ho, ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucounský šíp najmout dát.

ho. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno hud, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hudcovský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj!

Po odchodu z Juraja Heep natočil Ken Hensley třetí solové album s názvem Free Spirit. Z dnešního pohledu vydařený vstup do 80. let, který zachoval ducha kapely a přitom reagoval na novou dekádu. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Kenem Hensleym.

0: Tři minuty po tři čtvrtě na šest dospívala ABBA. Vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Zveme na divadelní Flóru. Ta patří k nejvýznamnějším festivalům v České republice. Její 29. ročník, který má motto Solidarita, tady v Olomouci začíná 15. května, tedy už v pátek. Přivítá umělce z 9 zemí světa, Německa, Izraele, Slovenska, Velké Británie. Uvidíte představení Davidského divadla, divadla v Dlouhé, na Zábradlí a nebo Ústeckého činoherního studia. Ředitel festivalu Petr Nerušil zdůraznil v rozhovoru s Ditou Vojnarovou, že ve městě bude možné setkat se a diskutovat s řadou výrazných osobností.
1: Já si myslím, že divadlo je strašně zásadní fenomén. V jehož rámci se mezi sebou potkávají lidi, kteří chtějí komunikovat o současném světě, o jeho problémech, o tom, co je trápí, chtějí si vyměňovat názory, pohledy na ten svět, a divadlo je ideální médium. Myslím si, že festival je ideální platforma, kde se tyhle ty názory dají tříbit, dají se vstřebávat v nějakém jako větším množství. Olomouc sama o sobě je podle mě místem, kterému festival sluší, protože je tady spousta univerzitních studentů a studentek. Je to město, které si myslím, že je divadelně velmi vlastně konzervativní, a trošku paradoxně jsme si našli jako silný divácký zázemí i v tomto prostředí, navzdory tomu, že se bavíme o festivalu, který teda divadelně konzervativní určitě není. A myslím si, že je bezvadný, že v Olomouci můžete dnes už celkem běžně rok co rok potkávat špičkový evropský umělce a můžete si zajít na taková divadla, jakými jsou Maxim Gorky Theater Berlín, jakými je třeba Burgtheater Vídeň a celá řada dalších špičkových středoevropských scén.
2: Samozřejmě sáháte do domácích řad. Několikrát se objeví zástupci Moravského divadla během festivalu.

0: Divadelní Flora. Vedle Činohry to bude i opera.
1: Pokud se objeví operní titul na programu Flory, tak je to vždycky výhradně díky Moravskému divadlu. Já mám radost, že letos to bude Toska, Danieli Špinár, zmiňovala se i Činohru, uvedeme Bořiny Miroslava Krobota a uvedeme ještě i den po premiéře v rámci festivalu, bude to první repríza, inscenaci, která se jmenuje Jejich sestra. Všechny ty tituly spojuje téma, které rezonuje tím hlavním festivalovým programem, téma solidarity, a zároveň ještě rád dodám, že zatímco Jejich sestra si bere jako předobraz tu hlavní hrdinku z fiktivní inscenace Jana Janči, ale vycházející samozřejmě z životních reálí Zdeny Mašínové, právě tuhle sestru bratrů, kteří patří k na jedné straně nejobdivovanějším, na druhé straně i k nejvíc odsuzovaným uprchlíkům z toho komunisty terorizovaného režimu 50. let, tak budeme na festivalu i inscenaci, která se jmenuje Flora, a ta je zase věnována životnímu příběhu Květoslavy Věstové, slovenské odbojářky.
0: Divadlo na Cucky.
1: Ano, fungující za druhé světové války v Bratislavě, ale pocházející z Olomouce, a tohle téma zpracovala Silvie Folman na zdejší scéně v Divadle na Cucky.
0: Je divadelní jazyk mezinárodní jazyk?
1: Tohle pro nás vlastně není otázka, myslím si, že je to samozřejmost. Divadelní jazyk je univerzální jazyk.
0: Když srovnáš témata, kterým se věnují česká a moravská divadla, s těmi právě třeba německými, jsou totožná?
1: Stoprocentně. Zároveň samozřejmě je logické a dá se očekávat, že festival našeho typu vyhmátne spíš ty v uvozovkách angažovanější tituly, ale i na těch německojazyčných scénách samozřejmě najdete spoustu repertoárových titulů, který mají trošku jiný účel, než vás lehce znervozňovat ve vaší komfortní pozici a v názoru na svět. Takže jako bulvární divadlo a komerční projekty jsou naprosto samozřejmou součástí vlastně celého toho provozu jako všude na světě. To si myslím, že v tom se Česká republika od zahraničí jak neliší.
2: Řekl Dítě Vojnarové, ředitel festivalu Divadelní Flora Petr Nerušil, který byl hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, a celý rozhovor najdete na stránkách olomouc.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Blížíme se k 18. hodině. Co vás čeká zítra ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc? Tak třeba vydáme se za úředníky přerovského magistrátu, které čeká velké stěhování do nového sídla. A v Mikulovicích na Jesenicku začali pracovat na opravě čistírny odpadních vod, kterou předloni v září poškodili povodně. Splašky z domácností jsou doposud vypouštěny do řeky Bělé. Co brzdilo opravy, i to jsme zjistili. Poslouchejte také zítra Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Ještě 4 minuty a bude tady 18. hodina a před námi aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc a pak už můžete svým milým a blízkým poslat hezkou písničku v písničkách na přání a nebo chcete-li poslechnout si po 19. hodině rokli Jirky Matějů. A Zora Ježková vám přeje krásný podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Samospráva Mikulovic plánuje opravu sportovní haly. Začal týden rané péče. Krnov dočasně přesunul zastávku z Revoluční ulice. Zítra bude oblačno s deštěm a teploty do 13 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Rekonstrukci sportovní haly připravuje vedení Mikulovic na Jesenicku. Sportoviště funguje od předloňských povodní v omezeném provozu. Náklady na opravy vedení obce odhaduje na zhruba 13 milionů korun. Na projekt se samospráva snaží získat dotaci. Pokud uspěje, práce začnou příští rok. Vícestarosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
4: Bude to žádost cca 13 milionů korun. Mělo by dojít k venkovní úpravě, protože samozřejmě tam ty naplaveniny poničily, ty klády poničily jednak fasádu, takže ta se bude muset upravit. Bude se muset odsekat část zdiva, sanovat, no ale asi největší část té celé zakázky bude na výměnu té podlahy, protože tam zateklo do těch dřevěných roštů a bohužel ta podlaha se bude muset vyměnit.
3: V Česku dnes začíná týden rané péče. Cílem tradiční osvětové kampaně je představit veřejnosti sociální službu určenou rodinám s dětmi s postižením či vážnou nemocí. Besedy, dny otevřených dveří nebo workshopy bude tentokrát pořádat zhruba 40 organizací, říká ředitelka olomoucké pobočky společnosti pro ranou péči Pavla Matyášová.
5: Budou různé výstavy, workshopy, setkávání, možná i propojování s nějakýma dalšíma odborníkama, protože přece jenom, když stavíte kolem té rodiny nějaký funkční systém, tak je právě důležité se propojovat napříč ostatními poskytovateli sociálních služeb nebo s tím zdravotnictvím.
3: Krnovská radnice dnes přesunula zastávku Krnov autobusová stanice z Revoluční do Mikulášské ulice u Městského divadla. Jde o směr do centra. Město pokračuje na Revoluční ulici v obnově po povodních v roce 2024. V místě je nutné opravit chodníky. Práce u autobusové stanice mají skončit do konce května.
6: Mimo provoz je ode dneška pouze zastávka směrem do centra města. Od 18. května ale přestanou autobusy obsluhovat zastávky v obou směrech. Kromě chodníku radnice totiž opraví i autobusové zálivy. Silničáři povrch zastávek vyfrézují a položí tam nový asfalt. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistky Nikola Bartůňková a Linda Nosková nepostoupily do čtvrtfinále antukového turnaje kategorie Masters v Římě. 20-letá Bartůňková podlehla 10. hráčce světa Ukrajince Svitolinové 2-6 a 3-6. Přerovská hráčka Nosková v osmi finále končí poté, co podlehla Rumunce Kirsteové 2-6 a 4-6.
0: Počasí.
3: Na střední Moravě zítra čekejte velkou oblačnost a déšť v polohách nad 1000 metrů nad mořem sněžení. Dopoledne budou srážky od západu slábnout a ustávat, k večeru začne ubývat i oblačnosti. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách 2 až 6 stupňů Celsia. Foukat má mírný, během dne místy až čerstvý severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na silnici 44 v Bělé pod Pradědem do Mašově. Kvůli stavebním pracím je tam uzavřený jeden pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Český rozhlas Olomouc po zprávách v 18 hodin pokračuje ve svém vysílání. No a co přichází na řadu právě teď? Spousta z vás určitě dobře ví. Pořad Hrajeme pro radost a telefonní čísla 221 555 444. To vás spojí přímo se mnou ve studiu. Já jsem Vilém Pospíšil, moc vás zdravím. Posílat také můžete SMS-kové vzkazy na číslo 723 70 33 51. Většinou přejete k svátku, třeba posíláte oblíbené dechové lidové písně někomu, kdo slaví své jmeniny. Dnes je to Svatava, tak pokud nějakou znáte, někoho s tímto poměrně neobvyklým jménem, řekl bych, tak určitě pošlete písničku. Posílat ale můžete písně samozřejmě jen tak oblíbené, které máte rádi vy, nebo někdo, komu chcete zpříjemnit odpoledne. Tak hezký poslech.

0: dospívala Tufaranka, první naší dnešní píseň Nezapomeň moja milá, a určitě nezapomněla na Český rozhlas Olomouc ani paní Jindřiška z Chropině, která ale se mi svěřila, že v tuto chvíli volá od někud jinud, že z Kroměříže. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, hlavně všechny naše věrné posluchače. Všichni, kdo mě drželi pěsti, děkuji dceři, která včera dodala do rozhlasu, že teda jsou v nemocnici, že se nehlásím. Jak to bude možné, nemám ani rádio u sebe, nic. Ráda vás slyším svým hlasem a chtěla bych poslat hlavně písničku do interní oddělení kroměřížské jítky, kde se o mě do dnešního dne starali, skolabovala jsem. Není to moc dobrý, ale je to lepší. Děkuju všem, co mě posíláte písničky. Všem do Tovačova, Laďovi, sestře do Tovačova. No všem. A do České vsi, někde do zahrady, nebo někde všem, co mě hrajete. Jak budu moct, já se vám hned ozvu a budu posílat písničky taky. Děkuju, pane Pospešile. A moc vás zdravím a děkuju taky
0: já za
1: vzdělání. Posílám písničku Vínečko jak višňa, hlavně do té nemocnice pod vedením primáře Třeštíka, kde opravdu se o mě starali perfektně. Děkuji moc krát.
0: Tak já vám...
1: A nashledanou, všechny zdravím, všechny posluchače.
0: Mějte se krásně, díky za zavolání. Naslyšenou, já vám samozřejmě posílám spoustu síly, ať jste brzy doma.
1: Ano.
0: Díky moc.
1: Ano, děkuji.
0: Naslyšenou. Písnička potěší také Jana Jarkuliše z Velkých Hoštic, který právě dnes slaví 86. narozeniny. K tvým krásným narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a stále dobrou náladu. Máme tě moc a moc rádi. To vše ti přejí syn Tomáš s manželkou Martinou a také vnukové Tomáš, Kuba s partnerkami a Matěj.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Vínečko jak višňa od kapely Vacenoviáci právě zaznělo na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Věřím, že tahle veselá píseň, kterou hrajeme poměrně často, vám udělala radost a radost udělá i ta další, která bude hlavně pro Mařenky a hlavně pro tu jednu. Od další Mařenky z Kolšova, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Viléme, a děkuju za vybrání písničky. A touto cestou přes Český rozhlas Olomouc chci popřát paní Marušce Faltýnkovej k narozeninám. Milá Maruško, já ti přeju hodně zdraví, spokojenosti mezi svými blízkými a ať si užíváš ještě do té stovky, přeju. Budem slavit stovku. Tak ti moc přeju zdravíčka. To tě posílá Maruška Skolšová. A pozdravuju všechny přátelé, kterýma si hrajeme. Děkuju moc, pane Viléme, a někdy naslyšenou.
0: Rádo se stalo, budu se těšit na příště naslyšenou. Já k tomu přihodím ještě jedno přání k dnešnímu svátku, tentokrát paní svatce Kovářové z Olešnic. Té písničku posílá a všechno nejlepší přeje Beátka a babička.

0: Víte, proč se naši předkové vydávali na louky už o půlnoci a k čemu jim při práci pomáhal měsíční svit? Naše epizoda cyklu Cimbál a husle vás zavede do chladné ranní rosy i mezi řádky vonící čerstvě posečené trávy. Připomeneme si chlapskou dřinu na Horňácku i na Hané a zaposloucháme se do dívčích pracovních táhlých z Valašských strání. Zjistěte s námi, jak zní svist kosy, když se dělá s fortelem a písničkou na rtech. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil své výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CD pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. V nedávné době také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA. Důvodů k povídání tedy víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Mám pro vás dobrou zprávu, pořad Hrajeme pro radost dnes v pondělí 11. května ještě není ani ve své polovině, takže máme opravdu spoustu času na vaše oblíbené písničky a na nějaká ta určitě přání, která v tuto chvíli půjdou někomu od pana Jendy ze Štětovic. Dobrý den.
4: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení posílám mojím milým Zdenice Šínové do Hrochova, Zdenice do Prostěva s milující Kočenkou, Zdenice do Holubic, děkuju za krásné básničky, Anice Zimové do Štětovic, Liduště Horničkové do Olomouce a mojím sestrám. Všem děkuju za písničky, co mě posíláte, vždycky to potěší. Pane Vilémku, vám děkuji za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou a moc děkuju.
3: Není za co, rádo se stalo, já se také budu těšit na slyšenou. Písnička poletí také do Bludova a do Sudkova, jen tak pro radost. Někomu jehož pisatelka jména nezná, ale je to paní ze včerejší pěkné akce ze Zábřeha, kde si společně pěkně zatančili, píše Majka a Jarka z Mohelnice a Lukavice, tak věřím, že v Bludově a v Sudkově já mám své typy, kdo by to mohl být, ale nebudu raději předjímat. Ta píseň potěší a že najde toho, komu byla určena.

0: To byla Jarmila Šuláková, která právě teď dospívala Ovečky zaběhnuté. Určitě jste poznali, byla to taková trošku úprava, která se možná trošku vymykala tomu, co tento pořad nabízí pravidelně, ale věřím, že když je to Jarmila Šuláková, tak musíme odpustit takovou tu rokovější kytaru. Pokračujeme dál, připraven je Zdeněk Krásný, jeho Zlatý křížek a na telefonu paní Anička z Jindřichova Hradce. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer přeji, děkuji vám za to, že jste mě přijmul a prosím o písničku pro přítele Jarka Dokoupila z Letovic. Přeji mu hezký podvečer, venku prší ve Letovicích, tak ať mu naprší hodně vody, ať může zalévat pak zeleninu a hlavně hodně zdravíčka mu přeje Anička z Jindřichova Hradce.
0: Tak věřím, že to... Ta voda se vyplní a že ten Zlatý křížek mu ji přinese a udělá mu radost.
1: Moc děkuji. Hezký večer.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou. Píseň poletí také do Ústí nad Orlicí pro Růženu a Františka. Krásné májové dny ve zdraví jim přeje Neteř. No a píseň ať potěší také všechny ostatní posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Krásný podvečer s tímto pořadem jim přeje pan Jirka z Olomouce.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: krásná zamilovaná píseň s názvem Zlatý křížek. Je krásná možná proto, že ji právě zpíval Zdeněk Krásný, no ale věřím, že i když ji zpívá například Eva s Vaškem, tak je také krásná. No a krásná bude i ta následující píseň, která se trošku vrátí do včerejška, protože zazní mámy, vy české mámy, včera jsme měli den matek, a takže pro koho bude píseň? Zdravím paní Jiřinku ze Sudkova, dobrý den.
1: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc. Děkuji, pane Vileme, za milé přivítání a popovídání. Ach, ze včerejška, když měli ti naše maminky svůj svátek, já už maminku teda nemám, posílám jí písničku na obláček a chtěla bych poslat tuto písničku do Postřemova, do domova důchodců, všem maminkám, babičkám, prababičkám a do dalších domů důchodců a všem, kteří jsou osamělí, tak jako já. A posílám jim taky písničku. A ještě bych chtěla pozdravit ze včerejšího kulturáku Stanečku naše děvčata od stolu číslo 12, nebudu jmenovat. A ještě bych chtěla pozdravit Lidušku s Alenkou do Jeseníku, Kristu do Šumperka, Marušku do Košova, Vaňorkovi do Sudkova, Schránilovi do Sudkova. To by bylo tak všechno. Děkuji, pane Vileme, za milé přivítání a někdy se budu těšit příště. Naschledanou.
0: Já také naslyšenou. Krásný den všem posluchačům. Hrajeme také do pro potěšení a dobrou náladu s přáním stálého zdraví Milárce do Přáslavic, Zdeničce do Prostějova, Vláďovi do Tovačova, Jindřišce do Chropině, Jiřímu do Litovle a Františkovi od Brna. Všechny své kamarády zdraví paní Marie z Kroměříže. No a píseň také letí do Štenberka za panem Vrátíkem pro pohodový a hezký večer. Tomu píseň posílá Maruška.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jak mění umělá inteligence vzdělávání? Je dětmi správně používána nebo spíše zneužívána? Jsou děti schopné ověřovat si informace, kriticky a logicky myslet, nebo věří všemu, co jim AI nabídne? A měli by se do současné výuky zapojit více rodiče? O dnešní škole si budeme povídat s Jiřím Vymětalem, ředitelem základní školy Svatoplukova v Olomouci, ředitelem roku 2019 v České republice. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Během pořadu Hrajeme pro radost přijde jednou za čas řada i na nějaký ten tanec. No a věřím, že dnes si opět třeba skočíte někteří při poslechu našeho pořadu, protože připraveno je slovenské tango od Kryžovianky a na telefonu paní Lída z Olomouce, která mi prozradila, že vlastně má ke Slovensku také blízko, že? Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Vilémku, já vás srdečně zdravím a děkuji za vybrání písničky a přeji vám všem do Českého rozhlasu Olomouc krásný podvečer. Dnes bych chtěla tuto písničku poslat Leonce, mé dceři a Kájovi, dále Jirkovi z Litovle, přeji krásný večer, Věrušce Halouckové, Jindřišce z Chropině, brzké uzdravení, Jančce Jiřímu, doroštění, Milace z Přáslavic, Marušce z Kroměříže a ještě děkuji Jendovi ze Štětovic. A všem posluchačům přeji též krásný podvečer i vám, abyste se měl moc hezky, užil si šťastný návrat domů.
2: Děkuji moc.
3: Děkuji pěkně a nashledanou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou. Písnička potěší tetu Drahušku od Strčilovou. Přejeme ti vše nejlepší k dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky, píše Leona s rodinou a také

0: Věřím, že pokud jste si u vašich rádií zatančili to slovenské tango, že jste si nic neudělali. Já, když jsem chodil do tanečních, tak zrovna tango mi úplně nešlo. Jednou to odnesla moje spolutanečnice, tak snad se nestalo nic podobného u vás. Pojďme na další píseň, která už nebude snad tak nebezpečná jako to tango Cesta životom od kapely Progress. Vypadá to, že už se nachýlil čas pro poslední posluchačku, která promluví do našeho vysílání. Dnes vybíráte totiž poměrně delší písně, což věřím, že vůbec nikomu nevadí. Pořád hrajeme pro radost, je tu každý den, takže máte šanci zase zítra. Ale teď ještě promluví paní Jana ze Štáblovic. Dobrý den.
1: O, děkuju. Tak já zdravím celý rozhlas Olomouc. Jste perfektní radio a chtěla bych pozdravit hlavně moji velkou rodinu, vnoučata, pravnoučata a přeju jim hodně zdraví, štěstí a vše, ať se jim splní. To je všecko a zdravím ještě do rozhlasu vás všechny a děkuju moc za vybrání písničky.
0: My děkujeme za zavolání a za pozdrav, mějte se krásně.
1: Ano, děkuju.
0: Naslyšenou. Písnička letí za maminkou Liduškou Loníčkovou a ti udělá radost, přinese štěstí a pohodu, napsala Leona s rodinou a Karel. Prosím o zahrání písničky a ještě jednou chci z celého srdce poděkovat za nejmilejší přání k mým narozeninám, mé milé rodině, kamarádkám, milované Anešce a nejmilejším přátelům, paní Janičce a Jiřímu Doroštění, paní Uchytilové Lidunce, paní Zdeničce s Kočičkou, Zdeničce do Hrochova, Milárce do Přáslavic, Věrušce z Olomouce, Evičce do Modřic, Julince do Přerova a Emilce do Zábřehu a taky paní Jiřince ze Sudkova a Aničce z Bludova. A všem těmto přátelům děkuje za přání a písničky pan František od Brna. Dokonce byly i slzičky v očích, takže věří v milé setkání a můžete s těmi písničkami pokračovat i dál. Pokračovat s písničkami dál bude i Český rozhlas Olomouc. Teď zazní Cesta životom, jak už bylo řečeno. Blíží se 19. hodina, během té zazní aktuální zprávy. No a potom už pořad Rokle a Jirka Matějů. Tentokrát do něj zavítala Venika Hartlin. Můžete si možná tak jako

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků. V Mohelnici začíná rekonstrukce zbrojnice dobrovolných hasičů. Orchestr Moravské filharmonie vystoupí ve Vídni pod taktovkou světoznámého Joseho Kury. Zítra bude oblačno s deštěm a teploty do 13 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Zástupci Přerova dnes převzali nové sídlo magistrátu v centru města. Přestavba schátralé administrativní budovy na náměstí TG Masaryka vyšla na víc než 344 milionů korun. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: V novém sídle magistrátu bude postupně pracovat přibližně 100 úředníků. Nachází se zde klíčové agendy pro občany celého správního obvodu, agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů či evidence vozidel. Stěhování začne 21. května a potrvá až do konce června.
0: Rekonstrukci zbrojnice dobrovolných hasičů dnes zahájili dělníci v Mohelnici. Práce si vyžádají víc než 8 milionů korun. Hotové by měly být na přelomu září a října. Zatím hasiči sídlili v nevyhovujících prostorách ze 70. let minulého století. Čeho se dočkají, popisuje nezávislý starosta Pavel Kuba.
3: Přestavba naší požární zbrojnice je určitě jednou z největších investičních akcí tohoto roku a my počítáme s tím, že my to ještě jako zkomfortníme ty služby těm našim hasičům, že tady jim uděláme hydrant, aby nemuseli jezdit tankovat vodu, tak jak jezdili dřív, budou to mít na místě.
0: Hudebníky Moravské filharmonie Olomouc čeká v příští sezóně několik zahraničních turné. Tradičně se vydají do švýcarského Lucernu a taky do Vídně, kde budou hrát pod taktovkou Joseho Kury. Ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš se zároveň snaží, aby je světoznámý hudebník opět zavítal do Olomouce.
4: Čeká nás, já si myslím, dnes už bych řekl, tradiční výjezd do Vídně, do Musikvereinu, kde se představíme pod taktovkou Joseho Kury. Teď intenzivně jednáme o tom, aby ani Olomoučané nebyli ochuzeni o tuto personu. Sport.
0: Zástupci Tribuny Sever příznivců fotbalové Slávie ve svém vyjádření k událostem kolem nedohraného derby se Spartou odmítli, že by se na sobotních výtržnostech podíleli zahraniční fanoušci. Ke skandálním událostem se vyjádřili na sociálních sítích dnes s odstupem 2 dnů. Předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík v neděli oznámil, že vršovický klub uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě velkou oblačnost a déšť v polohách nad 1000 metrů nad mořem sněžení. Dopoledne budou srážky od západu slábnout a ustávat, k večeru začne ubývat i oblačnosti. Teploty 9 až 13 stupňů, v Jeseníkách 2 až 6. Foukat má mírný, během dne místy až čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 272. kilometru u Říkovic ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Rockle. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rockle.

0: Hezký večer všem příznivcům rocklu od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Slyšeli jste písničku Love is Magic i s tím kouzelným stop timem těsně před koncem, což mají moderátoři vždycky rádi. A já jen dodám, že tuhletu písničku najdete na novém albu Veniky Hartlin, desce, která se jmenuje Water Drops, a s Venikou jsme v tuto chvíli i v kontaktu. Veniko, dobrý večer, slyšíme se?
1: Dobrý večer, slyšíme se, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a zejména pořadu Rokle.
0: Vy jste vlastně v Olomouci svým způsobem svou kariéru začínala, nebo samozřejmě možná předtím ještě doma, ale když jste tady studovala, tak mi připadalo, že se to tak nějak rozvíjelo a teď tedy konečně velká deska?
1: Je to tak, no, ta cesta k té desce asi trvala, když si to tak vezmu, možná nějakých 15 let, což je neuvěřitelné číslo, ale prostě je to, hudba je takový proces a máte pravdu, že Olomouc je pro mě asi v tomto směru hodně zásadní, v tom, že vlastně tam jsem díky tehdy nově otevřené hudební škole, hudební institut mladých lektorů jazzového populárního zpěvu, skladby a podobně, tak jsem si tam mohla vyzkoušet vlastně tvorbu s kapelou, hraní s kapelou, koncertování, aranžování a poznala jsem tam vlastně skvělé lidi, kde jsem cítila, že nemusím vlastně celý život hrát jenom u piana sama, ale že ta kapela prostě té hudbě dodá něco kouzelného, magického. Takže do té doby jsem takovou zkušenost vlastně úplně neměla.
0: S tou kapelou samozřejmě jste pořád, byť muzikanti se tam asi hodně mění. Ta aktuální, ta už drží nějaký čas, nebo jak to je s vaší doprovodnou skupinou?
1: Ta aktuální je teďka takové trio. Můj vlastně baskytarista je stálým členem mojí kapely už od roku 2019. Jmenuje se Ondřej Kunst. S ním jsme se potkali na inzerát a vlastně naše první koncerty byly takové vlastně jenom klavír a baskytara a na to jsme pak za nějakou dobu vlastně nabalili další lidi a vlastně vykrystalizovalo z toho teďka trojice ještě s bubeníkem Jirkou Sejfem, který s námi vlastně hraje, ale víceméně hostuje podle toho, jak má vlastně čas termínově.
0: Ono je to vždycky náročný, všechno to sladit. Všichni muzikanti dnes musí hrát ve spoustě kapel a doprovázet spoustu interpretů, takže to není jednoduché, ale vypadá to, že hrajete i živě a určitě vám spoustu času zabrala i tvorba té aktuální desky a těch 11 písniček, které na ní jsou. Z nich si teď pustíme písničku, která se mi hodně líbí, ostatně jako drtivá většina z těch, které na desce jsou, a musím se rovnou přiznat, že to byla pro mě dost náročná práce vybrat jenom ty 4. Ve finále jsem jich měla asi 6 nebo 7 a bylo to teď do poslední hodiny ještě cizelování, co zahrajeme, ale Fisherman tam prostě být musel. Takže z nového alba Veniky Hartlin, které se jmenuje Water Drops, teď v rokli Českého rozhlasu Olomouc písnička Fisherman.

0: písnička Fisherman z nového alba Veniky Hartlin, které se jmenuje Waterdrops, dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc. Deska, která zní úžasně. Veniko, jaká byla práce ve studiu?
1: Práce ve studiu byla pro mě neuvěřitelným zážitkem. Já jsem byla vlastně pokaždé, když jsme měli session, protože ta deska se natáčela asi v nějakých 4 nebo 5 blocích, tak jsem byla hrozně v euforii z toho, když jsem seděla za Borisem za jeho pultíkem a slyšela jsem, co do té mé hudby je, jako, co ho napadá, že by vlastně v těch písničkách všechno mohlo být. Takže pro mě to byl neuvěřitelný zážitek, že to hrozně užila.
0: Bylo to o tom, že člověku roste ta jeho muzika před očima a ušima?
1: Ano, přesně tak. Líb bych to neřekla, protože já jsem ten typ muzikanta, který úplně neslyší tu celou kapelu ve chvíli toho skládání a zároveň vím, že ta písnička někdy prostě jako sama o sobě nemusí úplně obstát. Kor, když jde o celý album, takže já jsem byla prostě hrozně nadšená z toho, jaký měl Boris nápady a jak byl neuvěřitelně příjemný a jak se vlastně na tu moji hudbu dokázal skvěle naladit. Takže pro mě je to taková životní zkušenost, bych řekla. Doufám, že ne poslední.
0: Přiznejme si, že Boris Karlov je místní hvězda, minimálně místní, co se týče produkování desek, a jestliže se s vámi, nebo spíš o vás, mluvilo, jakože možná Tori Amos místní a podobně, tak já si myslím, že v tuto chvíli se krásně naplnila ta časová osa Kate Bush, Tori Amos a Venica Hartlin, s tím, že kdyby takovouhle desku teď vydala Kate Bush nebo Tori Amos, tak fanoušci obou dam by, myslím, do ní šli a byli by nadšeni. Teď je otázka, jestli budou ochotní vnímat, že takovouhle skvělou muziku udělala Venica Hartlin. Jak to bylo třeba s těmi sbory? Bylo to vždycky jasné, že prostě Boris řekl, hele, sem dáme tohle a vy jste jenom kejvla, nebo jak to bylo?
1: Co se týče sborů, myslíte těch vrstvení?
0: Nebo zbojování, zvrstvení vokálů, tak asi to bych byl přesnější.
1: Tak já většinou jsem měla nějaký nápad na vokály, ale zjistila jsem, že vlastně on je v tom vrstvení strašně dobrý, že vymýšlí zajímavé melodie i takové jako rytmické věci, jak ty vokály obohatit, takže jsem to pak nechávala na něm a některé písničky mají moje vokály, kdy prostě vlastně jsem měla předem danou linku, kterou mám zaspívat. Spodní nebo teda vrchní hlas, to je třeba případ Fishermana, kde jsou tam vlastně vyloženě jenom moje vokály. No a v těch dalších, třeba konkrétně v té Love is Magic, jsme vlastně použili zpěváky z takových, jestli to můžu říct, zvukových bank, jakože to nejsou vlastně lidé, kteří by byli s námi ve studiu, tím by se ta deska asi bohužel prodražila, ale byla možnost prostě si vybrat konkrétní hlas a vlastně tu předzpívanou linku ho nechat zaspívat. Takže tam třeba máme takové černošské vokály, třeba z Love is Magic.
0: Je jasné, že trio Bulgarka, jako kdysi Kate Bush, si do studia nedovezete, na druhou stranu dnes jsou úplně jiné možnosti než v těch 80. letech. A propos 80. lety, mi hrozně voní otvírák celé téhleté desky písnička Red Flowers. Když jsem to měl tak na půl, když jsem slyšel prvně, říkal jsem si, ano, tu určitě dáme, pak mi z toho výběru na dnešní pořad vypadla, ale nakonec zhruba před tou hodinkou se do něj vrátila. Takže Red Flowers z alba Waterdrops Veniky Hartlin dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc.

0: Red Flowers, pravděpodobný otvírák alba Waterdrops zpěvačky Veniky Hartlin, která je dnes hostem Rokle Českého rozhlasu Olomouc. Říkám pravděpodobný, protože v té verzi, která mi přišla, tak je na prvním místě, ale vzhledem k tomu, že je to všechno ještě před úplným finálním vydáním, takže se může leco změnit. Veniko, tak kdy to vyjde a jak to bude, povídejte.
1: Tak celé album vyjde nejprve digitálně, teďka v květnu, vlastně už za týden, a to 22. května, takže příští pátek.
0: A budou i nějaké nosiče časem?
1: Nosiče jsou v plánu, konkrétně teda vinyl, je to... Doufám, že se to povede, protože mám teďka doma jeden testovací kus už od druhého výrobce, tak jistě si ho musím poslechnout a doufám, že to dopadne dobře, a pokud ano, tak vyjde limitovaná edice asi nějakých 12 až 15 kusů.
0: Až tak málo?
1: No, já doufám, že se nějaké prodají. Já se bojím, no, není moc na výběr, co se týče toho, abych si mohla dovolit větší počet, tak je to komplikované s rozpočtem a i s výrobci, kteří jsou ochotní vůbec udělat nějaké malé množství, protože neznám natolik své fanoušky a jak moc třeba který nosič preferují, tak proto takový test i pro ně.
0: Tak to se necháme překvapit. Já chápu, že dneska jít do stovek vinilů není asi jednoduché, ale aspoň nějakou desítku, jako tak 10, 12, no tak uvidíme. Každopádně Venika Hartlin vystoupí i teď v Olomouci, co nevidět, a to už ve čtvrtek pouze s pianem, a předpokládám, že další koncerty budou, ty pravděpodobně lze najít na vašich stránkách.
1: Ano, ty další koncerty vlastně mám uvedené na svém profilu na Instagramu a na Facebooku pod Venikou Hartlin. Teďka ten nadcházející proběhne v Olomouci v Česty Bad klubu a z těch dalších můžu posluchače pozvat 12. června do Pardubic, do jazzového klubu Tangent.
0: Ano.
1: 19.6. do Doxu k Máchově jezeru.
0: Díky za povídání, a jako poslední dnes v Rokli Českého rozhlasu Olomouc z alba Veniky Hartlin písnička The Fall. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

Objekty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Východ republiky zasáhly silné bouřky, místy hrozí i supercely. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Silné bouřky odpoledne zasáhly východní polovinu Česka. Hasiči na Vysočině vyjížděli k desítkám zásahů. Nejčastěji čistili kanalizace a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Bouřky místy doprovází také kroupy a meteorologové varují, že na východě republiky se mohou tvořit i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Komplikace hlásí také Jižní Morava, hlavně Hodonínsko a Znojemsko. Tam hasiči kvůli následkům bouřek zasahovali už 14krát. Podrobnosti teď přidá mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
3: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
2: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Českým hotelům a penzionům se letos v první čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Sport. Noční teploty klesnou na 7 až... Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
4: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
2: Ano, případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace. Počasí. Jak už bylo řečeno, na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet a ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 mezi 105. a 106. kilometrem ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
1: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba možná více než u nás. Takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku UNICEF.
1: Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Relax a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnější? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduji a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme na nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy a byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je jak na zaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě a je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Sudánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednou pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním. Děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malicharnosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní. Takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprát a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomí, domnění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotné přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: A jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny, právě jakoby dopravní třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli o jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevřeli nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefon.

tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste. Protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je krásné a to jsou příspěvky od lidí, od úplně obyčejných lidí, kteří posílají třeba 100 korun měsíčně, ale přesně tohle pomáhá. A my si vážíme té pomoci v zahraničí, tam, kde to je potřeba nejvíc, ale rozvíjíme i projekty tady u nás v Česku a dělají nám radost. Máme například anketu Dítě Česka, kde hledáme nadané, aktivní, empatické děti u nás ve věku mezi dětmi na základní škole a mezi středoškoláky. A ty chceme ocenit. Vlastně chceme ukázat, jak skvělá generace nám tady vyrůstá, že to nejsou jenom děti u mobilů, že to jsou i děti, které dělají něco dobrého pro druhé, pro nás všechny. A chceme vlastně jim za to poděkovat, takže právě teď máme otevřené nominace, sbíráme, pokud nás slyší nějaký rodič nebo učitel nebo vedoucí kroužku a ví o dítěti, které by se zasloužilo tohle ocenění, tak může nominovat na webu dítěčeska.cz a my se moc těšíme, každý rok je zajímavé sledovat, jak se to vyvíjí.
0: Dokdy ta nominace je možná a kdy budeme znát to oceněné?
1: Nominace jsou otevřené až do konce září a vyhlášení proběhne 14. listopadu. Je to projekt, na kterém spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, takže velmi slavnostně ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. A třeba loňští vítězové, 10letý Šimon, který je už v tomto věku filmář a natočil takový zajímavý dokument, film, vlastně hraný film o šikaně, aby se podělil s problémem, který se týká i jeho. A nebo 16letá mladá vědkyně Adela z Liberce. To jsou děti, o kterých je dobré vědět a jsou určitě inspirací ostatním.
0: Když odhlédneme od UNICEF, od pomoci druhým, jaká je Pavla Gomba v soukromí?
1: Tím, že ve své práci se setkávám se spoustou lidí a chodím na spoustu akcí a podobně, tak v soukromí mám moc ráda ticho.
0: Ticho léčí.
1: Ticho, ano. Ticho a vlastně jakoby právě, aby člověk udržel tu rovnováhu, aby mohl i dávat. A baví mě vlastně číst, vzdělávat se. Nedávno jsem absolvovala kurz hypnozy, takže umím hypnotizovat. Nevyužívám to v práci, ale fascinuje mě, jakými všemi způsoby se dá třeba pomáhat druhým, ale i sám sobě, aby člověk byl v pohodě a aby dokázal prostě dávat to, co lidé potřebují.
0: Jak jste se cítila, nebo jak se cítíte v hypnoze?
1: Jsou různé druhy hypnozy, ale vlastně je to něco, co pomáhá třeba při relaxaci nebo při nespavosti. To jsou věci, které aplikuji i sama na sobě, takže někdy v noci člověk nemůže vypnout ten motor, který má v hlavě a pořád mu jedou další a další myšlenky. Takže to je přesně ten moment, kdy třeba hypnoza může pomoct.
0: Čili odpoutat se od světa, od myšlenek, toku myšlenek a usnete,
1: jo,
0: zkrátka.
1: Jo, výborně.
0: Úžasné, moc děkuju, že jste byla naším hostem a ať se vám daří, zejména tady ve vaší úžasné práci. Pavla Gomba byla naším hostem.
1: Moc děkuji, naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Česko zasáhly bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka výjíždějí k desítkám zásahů. Pavilon S brněnské dětské nemocnice čeká příští měsíc rekonstrukce. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči výjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha proti silným bouřkám. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech i kolem 40 mm srážek a podle předpovědi bude srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Dělníci začnou od června opravovat pavilon S dětské nemocnice v Brně. V něm sídlí dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď postupně stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Týká se to asi poloviny pacientů. Ambulantní provoz by měl zůstat zachovaný. Kvůli stavbě ale může docházet ke změnám.
3: Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce mít se stavební firmou smlouvu podepsanou do začátku června. Dělníci budovu v Černopolní ulici zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí oprav bude i instalace nové vzduchotechniky s klimatizací, která v budově zatím není. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Hotovo chce mít vedení nemocnice do léta příštího roku. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Dva turisté, kteří loni objevili zlatý poklad u Zvičiny na Trutnovsku, dostanou rekordní nálezné, téměř 12 milionů korun, rozhodl o tom Královéhradecký kraj. Poklad obsahoval téměř 600 zlatých mincí, ale také šperky, tabatěrky a další cenosti. Nálezci ho po objevení předali Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Podle odborníků jde o mimořádný novověký nález, jehož hodnota přesahuje 47 milionů korun. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustil posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádek. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrována. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní nastupují do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům.
2: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno se přiblížili baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy vyhráli v Opavě 2-0 a udrželi tedy třetí místo v tabulce. Náskok na týmy mimo baráž navíc zvýšili na 3 body. Skóre otevřel Nigeriec Kwadria Ederiden. Po přestávce přidal druhý gol stoper Ondřej Čoudek. V dalších kolech přivítají Žižkov a poté nastoupí v Chrudimi.
2: Počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové a nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Začínáme dopravní situací ovlivněnou počasím. Ve Žďáru nad Sázovou jsou kvůli záplavám uzavřené ulice Brněnská a Smetanová. Voda komplikuje také průjezd v České Metuji. Na silnici 3 číslo 26836 části Lindava u Cvikova zůstává uzavírka kvůli sesuvu skalního masivu. Tak jezděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

dostřílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospect.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet dnešním Gandry Ostavníkem za nahrávkami, které se objevily mezi novinkami v poslední době. Ta první, vrchovatě naložená zlatokopeckou romantikou, se jmenovala Zlato a zpívali ji Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a pochopitelně Roman Horký. Momentálně v dlouhém zatmění s Ilonou Čákovou.

χαράτ. Se mi táto dával od dětství, stavěj z dobrodění hrát. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazilo.

cestu dál přes větve časem tlejících.

ve časım atlayıcı.

hluboce vzpomínkové oči mého otce z letošního projektu Spasitel Romana Horkého a skupiny Camelot. Přesně před rokem se Roman objevil i na kolekci Na stopu Tony Jocha, ostřiliným desítkami vystoupení v hospodách a putikách v okolí rodných Svitav. Ve spolupráci s rutinovaným kytaristou Karlem Macálkou vznikla nahrávka La Dolce Vita.

Tony Joch a návraty stuctu písniček jeho loňského alba Na stopu a rychle do Texasu, který je od nejútlejšího dětství domovem i hlavní pracovnou letos 44-letého Kofi Andersona. Letošní v pořadí už 11. album se jmenuje Come On With It.

Kofi Anderson a klasický vlastenecký country hold Amerika je mým domovem. Před 3 lety se svým novým projektem pochlubila písnička Pavlína Jíšová, na kterém konečně uvedla studiovou nahrávku dávných vzpomínek, kdy patřila do sestavy formace Sem tam, v Týně nad Vltavou. Stejně jako folkový tulák Jarda Matěj Matějů.

Pavlína Jíšová a z jejího projektu Neznámé, písnička věnovaná kamarádům, kteří zahynuli při autonehodách. Jmenuje se Být šťastný musíš sám. A ještě jednou vás zavedu za Pavlínou, tentokrát do času, kdy byla jedním z pilířů společnosti Pavla Lohonky.

Nechala mě tady stát v dešti, odjela a já vím, že se nevrátí, protože už je taková. Kofi Anderson a z jeho letošní nabídky písnička She Ain't No Chevy. Ovšem v sestavě alba nenechává Kofi nic náhodě a zarputile hlásí pojeď zpátky, drive on back.

Tony Jock s Ivou Marešovou, nad námi rozprostřeli modré nebe a před námi je výlet do Jantarové země, která je aktuálně jednou z 22 položek alba My vyhnání z ráje. V němž nabízí Žalman se svou stabilizovanou společností vesměs čerstvé verze elitního zpěvníku, který jej provází vlastně od času Minnesingerů. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera svůni divokého horského tymiánu. Tak dobrou noc. Thank you.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón v regionu. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za téměř 300 milionů korun. Teploty spadnou k nule, na horách napadne sníh. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Klápš TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
2: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že si naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
1: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Původně schátralou administrativní budovu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka dnes převzali zástupci města. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Budova bude pracovištěm pro 100 magistrátních úředníků. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta přinese investici ve výše 1 miliardy korun i další změny.
3: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podschodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut. Sport.
1: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A týmu Slávie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sorensena. Douděra za nedávky rozhodčímu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
4: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány a měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slávie na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobné situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
1: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slávii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slávii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty. Pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání. Počasí. Během noci bude na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout, v úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D10 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Turnov se tam střetlo osobní auto se zvěří, místo tvoří překážku na vozovce a řidiči musí projet se zvýšenou opatrností. Tak nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už pro vás divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vyda tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Hracek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být ohroženým plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. A nedám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No, až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: Snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Můj toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě směřoval loď, když byste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo
5: dostaneš černou známku.
6: Ty lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč jsem najednou tak točí hlava? Jime, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
7: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
7: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
7: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano.
7: Tak. Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve? Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
7: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
7: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
7: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku, chci sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž připomluvil nějakého Flinta nebo tak něco.
7: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. I lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
7: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? Co se to se mnou stalo?
8: Pan doktor Livesey je náš přítel.
7: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
7: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvíc sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jim, pomoz mi do postele.
7: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
8: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
7: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bembova?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor.
2: Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
3: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
3: Veď mě.
1: Já, to je, on je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
3: No, tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
4: No jsi ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
5: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
4: Kostelní lavice.
5: Tak, starý brachu. Nečekal jsi nás tak brzo.
4: Pojď z toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
4: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
5: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
4: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
5: Tak se rozluč se životem, Bile.

0: Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom! S Bohem!
1: Jen přijďte. Přijďte. Rozbiju vám hlavu, vy. Vy. Nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum. Přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
2: Kapitáne, co je vám?
1: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne. Moje zlato nedostanu.
0: Máš ještě 6 hodin času.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: Hej, blebonsi! Rytíři ještě silně přišli. Běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stávej, Billy Bones, tak mám ti pomoct s tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdné.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Lifesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Lifesaye byl právě Lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšeli, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel. Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. Dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé, mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawk ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: bylo po záporu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem z Trelawneyho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo, tak držte hubu.
1: Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloků. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablkový sklobi nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
3: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize, a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas. Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej. Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování. No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Diku, ukažte jazyk. No, vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
2: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
3: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
2: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
3: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu. Váč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra, pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
3: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!

0: Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
2: Tady máš a dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
3: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotce, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
4: Jasku, Jordi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
3: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
0: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
4: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěkný, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
0: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
5: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
4: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě

0: prospěšnej. Pane?
1: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
2: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
1: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
2: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
3: Samé bukáty! Samé bukáty!

ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: ženský, naše syny místo nás.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: krásný dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u další noční linky. Dnes si budeme povídat o lidech, které většina z nás během života potká. O zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Tento týden slaví svůj mezinárodní den. A tak bychom jim rádi věnovali dnešní vysílání. Určitě se i vy vzpomenete na někoho, kdo vás přivítal s úsměvem, uklidnil milým slovem, nebo se o vás hezky postaral. Někdy stačí pár vět, lidský přístup nebo obyčejná ochota a člověk na takové setkání dlouho nezapomene. Budeme rádi, když nám zavoláte a podělíte se o své zkušenosti, vzpomínky nebo třeba jen malé poděkování těm, kteří dělají svou práci srdcem, zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Těším se na vaše příběhy i společně strávený večer. Volejte Jarku Barboříkovou na telefonu 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na to v noční lince. Každý z nás někdy držel v ruce kartičku zdravotní pojišťovny a doufal v milé přijetí v nějaké ordinaci. Dnes budeme vzpomínat na zdravotní sestry nebo ošetřovatele, kteří umí svou práci dělat s lidskostí a srdcem. Pan Čestmír z Mladé Boleslavy je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přeju krásný večer všem posluchačům. A k danému tématu můžu říct si jednu jedinou věc. Měl jsem před nějakou delší dobou, nebo i kratší dobou, zdravotní problémy, skončil jsem nakonec v nemocnici a mohu říct si jednu věc. Všichni se taky mě chovali velice slušně. A hlavně bylo to, že měli chuť se mnou a s těma ostatníma komunikovat a být jako lidský. A tam je takový ten druhý malinký otazník. My se snažíme s každým se domlouvat normálně. Nesmíme přece ty zdravotní sestry i zdravotní bratry brát jako naše sluhy. To nejsou naši sluhové. To jsou lidi, kteří se nám snaží pomoct. A jakmile k tomu zaujmeme ten pocit, že nás by měli obsluhovat, to je špatný pocit. Dobrý pocit je ten, nebo dobrá věc je ten, že se snažíme jim vyhovět. Já vím, že mě ve nemocnici vždycky dovedlo natrhnout, když ráno v 5 hodin mi přinesli ten poměr a tak dále. Uh-huh. Samozřejmě, to dneska daný předpisama, nebo dneska, i tehdejšíma předpisama. Když odešla noční směna, odměřila teploty všem, tak se s tím smířme, s tím, že přijdou, dej nám teploměr a odměříme se.
0: Čestmíre, myslíte si, že jsou zdravotní sestry dnes dostatečně oceněné? A co by podle vás lidé možná měli vědět o náročnosti jejich práce?
1: Není dostatečně. Ani odměňovaný, ani dokonce vážený. Protože jako všichni mají za to, že jim musí pomáhat. Samozřejmě musí. Mají to tím, když dostanou ten oznak, nebo jak dříve bylo, tak mají sloužit lidem. To je pravda. Ale my lidi nesmíme přeci jim říci, že jsou naši sluhové. To zdaleka ne. To jsou lidi, kteří nám pomáhají se dostat do normálního života a ne nám sloužit.
0: Vy máte pocit, že se tak k lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, staví někdo? Že si z nich teda dělá sluhy, jak je nazýváte?
1: Hodně lidí si to dělá. Já vím, když jsem tam ležel těch pár týdnů, tak já jsem to viděl na těch. A zase na druhé straně je pravda, já jsem byl člověk takový, když jsem už trošku mohl, byl jsem takový činorodej, tak mě měli rádi, já jsem s nima občas popovídal, občas to, já říkám, sestři, nemusíte, já tam zajdu třeba na ten zákon, nebo kdekoliv jinde. A jako dává to ve vás i určitou sílu, anebo by člověk měl projevit určitou sílu, aby se snažil sám o co nejvíce. Ne, že mě musí pomoct sestra. Já si musím nejdřív pomoct. A můžu, až přijde ta sestra, říci, dobře, tak prosím vás, pomožte mě do sprchy, na záchod a tak dále. A můžu vám říct, že mi to bylo, já jsem velice nepříjemný, když jsem musel žádat o to, aby mi třeba pomohli do té sprchy, když jsem z kraje nemohl. Ale pak už jo, pak už jsem se tam vždycky doplácal nějakým způsobem sám a já jsem vždycky říkal, sestřičko, nemusíte, já si to udělám sám nebo můžu sám. A to je ono, to je právě ta změna v dnešní společnosti, kdy ty lidi si myslí, že jim musí někdo pomáhat. Samozřejmě, mají to ve svém popisu práce. Ale přeci je známá jedna věc. Nejdřív si musím pomoct já sám, pokud můžu. Když nemůžu, můžu požádat někoho druhého. A to už se dneska nikdo neuvědomuje. Alebo strašně málo lidí se to uvědomuje. Mám několik kamarádek, kteří dělají zdravotní sestry. A když mi vždycky vykládají, jak se k ním lidi chovají, no, je mi z toho smutno. Protože to fakt nejsou naše služky, to jsou lidi, kteří nám mají pomoct. A ta pomoc spočívá v tom, že by vás měli přivést do toho života normálního. A jako, abyste byl schopný žít, ale hlavně, vy se musíte snažit.
0: Čestmíre, a jak podle vás poznáte dobrou zdravotní sestru?
1: Řeknu vám to takhle. Já jsem asi člověk, který jsem nekonfliktní. Některé zdravotní sestry byly nepříjemný, ale zkusil se někdo třeba z těch pacientů zeptat, co máte za problémy? Já vím, že tenkrát, jak jsem tam ležel, tam byla taková sestra poměrně nepříjemná. A když jsem byl na chodbě, to už jsem mohl chodit. A říkám, sestři, co vy máte za problémy, že vás, že jste taková jako relativně nepříjemná. A teď mi pověděla, co má třeba za problémy doma, s dětma a tak dále. Takže to musíme taky mě respektovat. Nemá každý náladu na vás, samozřejmě. Sama jste se v životě setkala s tím, že jste potkala lidi, kteří jsou nepříjemní nebo nemají náladu, ale když jste s nimi trošku se rozmluvila, tak to šlo. A to je přesně u těch sester. Važme si jich jako lidi, kteří prostě jsou, mají své životní problémy, mají své životní trable, mají problémy s dětma, s manželem a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom jsou to lidi, kteří nám mají pomoct. Ale buďme my na druhou stranu soucitní s něma, že mají taky svý problémy. Samozřejmě, že přišla v 5 hodin ráno s teploměrem a před 6 přišla s heparínem, který vám píchali do břicha, to se mi nikdy nelíbilo. Ale jako to přeci je jejich povinnost, jo, kterou musíte, ale vy jste povinen to vzít za to, že to takový je, to někdo nastavil, někdo jim nastavil nějaký pracovní podmínky a takový věci.
0: Dobře, Čestmíre, tak já děkuju, že jste zavolala, že jste připomněla to důležité, což jsem doufala, že se ponese dnešní noční linkou. A to tu skutečnost, že práce zdravotních sester není jednoduchá, zaslouží si respekt a poděkování. Zdravotní sestry a ošetřovatelé často zvládají náročné situace s velkou trpělivostí, lidskostí a právě to si dnes připomínáme. Děkuju, že jste řekl svůj
1: pohled. Dalším posluchačům krásný večer a přeju to, aby si uvědomili, že zdravotní sestra není vaše služka. Je to člověk, který vám má pomoc. A druhá půlka pomoci spočívá v tom, že si pomůžu sám.
0: Děkujeme za názor. Mějte se dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jaký přístup zdravotních sester vám blíží? Profesionalita nebo lidskost, povídání a milé slovo? Volejte noční linku.

0: Máme 18 minut po 23. hodině. Jak moc je podle vás důležité, aby zdravotní sestry uměly pacienty povzbudit i obyčejným úsměvem? Máte zkušenost, kdy právě toto vám hodně pomohlo? Paní Věra z Ústí je s námi. Zdravíme vás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý krásný večer vám do studia, samozřejmě taky všem posluchačům.
0: Já připomenu téma Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Povídejte.
1: Tak, já teda povím svoji zkušenost. Já myslím, že těch zkušeností mám docela hodně. Jednak protože vlastně jsem handicapovaná, ke mně chodí vlastně domácí zdravotní péče, což znamená vlastně zdravotní sestry nebo bratři. Každopádně já takhle tímhle prostřednictvím chci jim poděkovat, protože si jejich práce velice vážím a mám s nima velice dobrou zkušenost. Ale je pravdou, že taky takhle úplně vždycky, taky nemohu říct, že bych vždycky narazila jenom na opravdu zdravotníky, který jsou jednak vevnitř v podstatě velice empatičtí a ličtí a k tomu teda profesionální. Jednak bych tyhle ty dvě věci klidně spojila dohromady. Vy jste to trošku řekla, jestli vlastně je důležitý buď ta jedna stránka nebo ta druhá. Já si myslím, že jsou důležité obě dvě dohromady. A to právě pak dává tak nějak, myslím, ten prostě pro zdravotníka takovej opravdu jak to srdce, tak ty vědomosti a opravdu ta odbornost, to prostě dělá velice moc. To můžu potvrdit. Chci ještě pochválit, protože vlastně jsem díky tomu, že přítel tady měl docela hodně vážnou operaci vzestupné aorty, aortální chlopně, i v podstatě mu komplet otevřeli vlastně srdce, takže ho měli odpojenýho, to znamená, že bylo i srdce zastavené. Poměrně na dlouhou dobu, protože víc než hodina, to je skutečně poměrně dlouhá doba. No, ale naštěstí teda operace se zdařila, když je pravdou, že pak byly nějaké komplikace prostě s arytmií a flat fibrilace a tak dále, ale to nebudu tady rozebírat, ale je pravdou, že i tam bych pochválila velice prostě zdravotníky do nemocnice Homolka, nemocnice na Homolce. Tam byli opravdu velice, velice dobří a velice se snažili, aby opravdu prostě se prostě vrátil v podstatě do života, no. Je pravdou, že teda poté, když byl tak jako docela rychle, prostě ještě vlastně, on tam vlastně 14 dní byl a pak byl převezen prostě do lázní Poděbrad. No a tam teda, tam už vlastně bych opravdu tak úplně neměla ty slova chvály pro ten personál. Možná pro ty zdravotníky, jo, ale ten ostatní personál, tak nějak nevím, no, musela jsem tam, v podstatě i já jako handicapovaná jsem pak shodou okolností tam nějak našla bydlení, nebo prostě tam přejela, protože já jsem vlastně duchem, já jsem vlastně taky zdravotník, já jsem vzděláním zdravotní laborantka. Takže vlastně myslím si, že o tom, jak si, o tom, jak by člověk jako duši měl, nebo v podstatě v tom srdci přemýšlet jako zdravotník, tak o tom asi něco vím docela. A možná i o té odborné stránce. Takže jsem vlastně, protože se můj přítel ocital docela v špatném psychickém rozpoložení, tak mi nezbývalo nic jiného přesně tak, jako jít zachraňovat, protože přesně takhle vlastně jsem nastavená, což jako někdy je dobrý pro
0: Věrko, máme to pochopit, takže jste se tam teda ubytoval stěhovala kvůli tomu, abyste mu pomohla i vy do těch lázní?
1: Ano, přesně tak, ano, tak situace se odvíjela, protože no, protože vlastně, když vám tak nějak přítel prostě do telefonu, když je tak rozhozen muž, kdy prostě třeba skoro až brečí nebo chce psychologa, tak to není úplně tak jako standardní.
0: A mohla byste být konkrétnější?
1: No,
0: co ho tam nejvíc trápilo?
1: Jako, no, ono celkově vlastně na té Bulovce byl 14 dní a po tu dobu nejenom byla ta jedna velká operace, ale vlastně dvakrát ho mu dělali kardioverzi, to je zase prostě elektrickýma šokama, zastavení srdce znova nahození, protože se snažili vlastně odstranit tu fibrilaci, to znamená velký, rychlý kmitání před síní. Prostě špatný takt toho srdce, že jo, dát ho prostě tak, jak má být, ta synchronizace, jak si stoli, já stoli a tak dále. A no, tohle se jim také úplně nepovedlo, takže ho pak znova museli brát na takovou jako už mnohem jednodušší operaci, v podstatě robotem z místa třísla se vlastně jak si dostávají prostě k srdci.
0: Ano.
1: Na jeho vlastně perikard, povrch. A prostě protože dokážou, teda to jsou dobrý, jako fakt, to je pravda, dokážou vlastně najít místo, odkud vysílá vlastně to, tam je v podstatě nějaký nervový prostě.
0: Věrko, kdybychom se posunuli dál?
1: No, jenom to uměli vypálit vlastně to místo, kde prostě špatný signál byl vysílán vlastně do toho srdce. Takže tohle mu udělali, no ale ono, tahle operace, byť jako je lehčí, tak prostě oni ho vlastně dva dny poté už převáželi do těch lázní a to bylo velice, on prostě na to vůbec silově neměl, bylo to velice jako ukvapený, protože pak prostě byl jenom jednu noc na intenzivním lůžku ještě v těch lázních a pak ho dali na normální pokoj. On tohle to prostě byla takový skok prostě i na to, aby člověk prostě musí mít cíly, protože si musí jít koupit léky a lékovku, on nebyl schopen si prostě, i když vedle v baráku ta lékárna byla hned prostě blizoučko, absolutně nebyl ani schopen tam dojít, prostě nic v podstatě. Nebyl schopen se na to soustředit, nebyl schopen, neměl síly. Mm-hmm. No prostě byl to vidět.
0: Jako dobře, rozumím tomu tak, že potřeboval pomoc a vy jste tam teda přijela, ubytovala se, ale správně by se o něj měli tedy postarat spíše v tom ubytovacím zařízení. Takže tady teda mám takový otazník v hlavě, jak to, že to takto dopadlo, asi to by mělo být trošku jinak.
1: To by mělo, ale bohužel jako tahle špatná zkušenost a popravdě řeknu, že i já ze svého života jako do lázně už jezdím, mám vrozenou chorobu pohybového systému, výrusty ve všech kloubech, takže nějaké ty zkušenosti s lázněma, se zdravotnickýma zařízeníma také mám. A prostě, no někde to, víte co, ono se dneska hodně taky bazíruje na takovým způsobu, který má svý klady i mínusy. A to znamená to, že se hovoří o standardní péči, o standardizaci péče. Jenomže ona ta standardizace péče vlastně skýtá prostě určitý jako mínusy za oponou. To znamená to, že když máte pacienta, který opravdu vlastně má nějaký skutku vážný stav a ne tak jakoby, jak bych řekla, častý, jako je to prostě, je na té gausové křivce, jak si na okrajích. Není to tak běžný, má prostě nějakou speciální, prostě nějaký problém, který je prostě opravdu jako, no prostě nestandardní, ne úplně běžný. Tak vlastně pro tyhle pacienty jako trošku ten systém jako na ně zapomíná.
0: Jo, to bychom zabíhali do odborností, kdybychom řešili standardizaci péče, čili zavádění jednotlivých postupů, pravidel doporučení, podle kterých teda postupují ti zdravotníci. To si ale budeme muset nechat na příště, když otevřeme nějaké podobné téma. Já vám teď, Věrko, poděkuji. Začali jsme pozitivně, se mi zdálo. Potom jsme šli Trošku na druhou stranu mince, když jsme se bavili o tom, že to někdy není jednoduché a vy byste si možná představovali s partnerem jinak ten přístup ošetřovatelů a musela jste sama teda zasáhnout a přijet do lázní. Tak za to vás samozřejmě obdivuji a možná vám to přineslo něco pozitivního, společný čas a zase jste byli jako parťáci pospolu. Tak děkuju, že jste si s námi o tom povídala. Teď se pustíme písničku.
1: Vám také děkuji, teda, že jste mě vyslechli. Trošku se malinko omlouvám, že jsem to možná tak úplně, že jsem zabíhala do podrobností, ale oni někdy možná taky jsou podstatní, no. Takže
0: určitě. A pokud
1: tak,
0: na to máme čas a prostor, tak od toho jsme tady. A čím víc detailů, tak tím víc si to umíme názorně představit. Děkuji za tu otevřenost.
1: Každopádně jako opravdu zdravotníkům, jak si děkuji a skláním před něma klobouk, to určitě ano.
0: Děkujeme, mějte se dobře.
1: Já děkuji vám.
0: A loučíme se.
1: Přeji zdraví všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Michal David. Aktuální čas 23 hodin 28 minut.

0: Dobrý večer. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Lidem, kteří bývají nenápadní, ale velmi důležití. Možná i vy máte někoho takového kolem sebe. Možná jste právě v nějakém zařízení a vnímáte ošetřovatele od rána do večera. Možná jste byli nedávno v nemocnici a chtěli byste zavzpomínat na přístup nějaké zdravotní sestřičky. Pozitivní, negativní. Jsme otevřeni každému vašemu názoru. Je s námi paní Líba z Plzně. Slyšíme se?
1: Ano, ano, slyšíme.
0: Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer přeju všem. Já jsem se chtěla podělit. Já už jsem měla tu smůlu, že jsem v 12 letech, mě se špatně dejchá, promiňte, že mi praskla céva na malý mozku a už jsem seděla, jak se říká, hrobaři na lopatě. Takže nejdřív nevěděli teda, jako si zánět mozkovej branal to. Prostě pak na to přišli, operovali mi. A byla tam po té operaci, já byla ochrnutá, já jsem špatně vnímala všechno, prostě nebylo to všechno jednoduché. A byla tam sestřička, mladá sestřička, která opravdu byla teda jako na svém místě. Jak paní říkala, že to chce lidský přístup, tak ta na 100% ho měla. A nakonec jsme se domluvili, že bydlí v ulici, kde bydleli moje rodiče. A ona potom mi začala jako psát dopisy. Já jsem jako moc nemluvila, ona mi tak nějak vždycky jako napovídala, co tam má napsat. Tak já jí to odkejvala. A ona mi nosila dopisy rodičům a zase od rodičů dopisy mi četla v nemocnici. Protože jsem nemohla mít návštěvy. Jo, že mi bylo 12 a prostě dětem se nesmělo. To bylo jedno, jako jo, to byla opravdu, bylo jich tam víc, ale tuhle si tak mám nějak v paměti jako horitou.
0: Tak to je krásné, že vám předčítala dopisy.
1: Několikrát v nemocnici, samozřejmě v porodnici, že jo, to nebudu jako o tom mluvit. Ale co bylo tak nějak teďko nejhorší, z 6 lety jsem měla sepsi a prostě mi operovali, praskl mi žaludek, jo, jsem nějaký lům, nebo ještě mám teda pořád. A potom jsem teda operovali mi několikrát opakovaně, už mi oživovali v umělém spánku a tak dále. Některé ty sestřičky na tom áru byly jako v pohodě, byly hodný, já teda ještě moc jako nevnímala, že jo, protože potom jsem měla spánku, to taky nebylo jednoduchý, ale každý na tom áru jsme měli mít jako jednu sestřičku přidělenou k jedné posteli, k jednomu pacientovi, prostě jedna sestra. Aha. No jako, jelikož jsme měli, byli na přístrojí hadice v krku, nikoho jsme zvonek, ani jsme se hýbat se nemohli. No a v noci, že jo, samozřejmě sestry tam měly jako hrozný smíchy a vtipy holci tam vyprávěli, nebo já nevím, s doktorama, takže se na nás vyprdli. Tak to bylo jako, to nebylo moc hezký, ale chodila tam rehabilitační sestřička a ta byla teda opravdu zlatá. A pak, když mi přendali na DIP, to bylo taky, kde jsou lidi na přístrojích a prostě musí se začít naučit sami dýchat a takto. Takže tam byl ještě rehabilitační, já nevím, pracovník. Ládík, ten byl taky opravdu zlatý, to byli lidi opravdu na svém místě.
0: Takže zatím samé pozitivní zkušenosti. Znáte ano. Někoho ve svém okolí, kdo pracuje jako zdravotní sestra nebo ošetřovatel?
1: Vnučka, teďko, že vy říkáte v okolí, tak vnučka se je třetím rokem.
0: A nebo už pracuje?
1: Ne, je na zdravce teprve, jako, ale chodí na praxi. a říká prostě ty babičky, když je v těch důchodňákách a takhle.
0: No a teď co vám o tom vypráví?
1: No vypráví samozřejmě, že některé ty sestry nechávají je dělat, jo, i práce, které mají a oni prostě asi ty děvčata využívají, ale zase tohle ty, že oni musí být ty děvčata a oni jsou jako milí k těm, já jsem tam taky měla tady dle ty, co se učili a opravdu byly hodný ty sestřičky, které tam byly jako na praxi. Takže říká vnučka, že ty babičky a dědečkové, že ani nechtí pustit potom domů, jo.
0: Jako, že se jim tam líbí.
1: Že si je oblíbí ty sestřičky, jako, jo, jako vnučku a tohle ty ostatní, co tam jsou. No a já pak byla
0: tomu věřím, na tom. Ty jsou takové nadějné, určitě se rády povídají. Netrpí v žádném případě syndromem vyhoření.
1: No jo, oni jim dávají tak nějak šťávu, nebo jak to nazvat, jo, do bý baterky asi tadyhle ty mladý děvčata. No prostě chce být, aby, já jsem byla několikrát ještě, to bych mohla vyprávět, jako jo, to by bylo na dlouho, to ne, ale najdou se hodný, najdou se prostě, že by tam vůbec neměli být, jo. A to prostě jsme se tam shodli prostě všichni, nebo vidíte potom i tam byla sestřička, která měla doma problémy a měla problémy i sama zdravotní.
0: No, tak se to propsalo.
1: Ale měla dluhy, měla ještě další práci, jo, a byla prostě protivná, stekla, ale jakdy zase, no. Prostě jsme jenom lidi všichni, já to chápu. Ale jako na takovýhle místech k tím nemocným lidem by měli mít takový lidský přístup. No.
0: Dobře. Paní Líbo, moc děkuji, že jste se k nám teď předala a vysílala s námi noční linku. Tak jsme se shodli na tom, že zdravotníkům by neměla chybět empatie podle toho, co jste povídala, tak z toho alespoň soudím. A schopnost naslouchat. Jsem ráda, že se zmínila také ty mladé studentky, naděje, zdravotnictví. Doufám, že jim vydrží ta svěžest co nejdéle. I vaší vnučce.
1: No, právě.
0: Ať se vám daří. Pozdravujte ji, řekněte, že jsme dnes vysílali o jejich kolegyních a že...
1: Já vědím, určitě.
0: Tak jo, že si toho ceníme. Ať se vám daří.
1: A buďte zdraví všichni, ať tam nemusíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě díky něčí trpělivosti nebo vlídnosti byl pobyt u lékaře nebo v nemocnici snesitelnější. Dnes v Noční lince vzpomínáme na zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří nám zůstali v paměti. Paní Marie z Dobříše je s námi. Krásnou noc.
1: No, tak já bych chtěla říct, jak mluvil ten první pán, tak hovořil o tom, že ty sestry mají třeba některé své vlastní starosti a že opravdu nemohou být jako ke všem milé. Já jsem několikrát bohužel byla v nemocnici, ale vždycky mi tam pomohli, to je důležité. A když jsem byla ležící a vezli mě k nějakému zákroku, tak mě vezl ten asistent, jako ten zaměstnanec a ten pomocník na oddělení a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi říct, proč ty sestry se s námi nebavějí? A on říkal, nedivte se, vás je tam 25 ležících pacientů a oni mají se o vás starat a prostě nemají čas, aby se někde zdrželi. Takže to je na odmluvu. A potom jsem tam zažila taky jednu uklízečku, takovou příjemnou dámu z Ukrajiny, která tam jednou přišla a byla hrozně smutná. Já jsem říkala, a teď si sednete, to je jako ku podivu mě poslechla, a řeknete mi, co vám je, protože to byla chodící slza. A ona mi řekla, mě zabili syna na Ukrajině, jako vojáka. A tak jsem brečela s ní, tedy opravdu. Takže to bych řekla, že někdy opravdu nemůžou mít ty sestry dobrou náladu, aby se nějak vybavovali. Ale zažila jsem právě ty sestry, tedy si chválím odborné všechny, ale řekla bych, že takový zlatíčka jsou ty pomocnice na oddělení. To jsou ty, který nás sprchujou, který třeba roznesou obědy. To je úsměv sám. Zažila jsem nejméně dvě takové, jedna ta vždycky přišla, zarecitovala nám nějakou báseň, když nám zavazovala, něco převazovala. Takže já si nemůžu naříkat a opravdu bych chtěla říct, že ty sestry nemůžou být vždycky dobře naložené. To jsem takhle chtěla říct. Tak, ale jinak teda si tu nemocniční péči pochvaluji, ale mám jednu velikou starost a to mám starost, že ty sestry nebudou jednou, protože já mám taky domácí sestřičku zdravotní, která mě chodí převazovat nohu, chodí obden. Taky je to úžasná paní. Ale bavíme se tak o všem možném, jako těch sester bude ubývat. Protože i když tu školu vystudují, tak potom do té praxe nejdou. To jsem taky zažila, že tam byla ta jejich jako učitelka na tu praxi a říkala, tak se podívejte, těch děvčat dneska mělo přijít 8. A přišla jedna, jako z té zdravotní školy. Takže i to je prostě takový, jako, prostě, jak já už jsem stará, jako, takže já už se toho nedožiju, ale mám obavy, aby ty sestřičky vůbec byly.
0: Marie,
1: tak to jsem chtěla říct.
0: Mě několikrát napadlo, když jsem byla v nemocnici, jak fungují ty sestry jako kolektiv, protože to jsou skutečně obrovské kolektivy, většinou žen, o tom se povídá, že je to vždycky náročnější než kolektivy mužů, tak to je třeba věc, která mě vždycky napadla, že to může taky třeba někdy sehrát roli v té jejich náladě. A já souhlasím s vámi se všemi, že jsou to taky jenom lidé a že je může něco trápit a že bychom měli být tolerantní, chápaví, jenom by neměli někdy být opravdu negativní, extrémně.
1: Já jsem to taky zažila na pokoji, že se mnou ležela paní, která pořád něco chtěla, jo. Ale ta sestřička už byla rozlobená a byla to dokonce soudkyně, takže to byla taková jako šlechta, proč

0: Maria, pořád přemýšlím, jestli mám říct zkušenost mojí maminky nebo ne, ale když vy jste takový otevření ke mně, proč bych nebyla já k vám?
1: Ano, řekněte. Já vám za to popřeju, abyste mohla usnout dneska, tak povídejte.
0: No, moje maminka ležela v nemocnici, je to 9 let, po těžké nemoci, už po druhé těžké nemoci, a bylo to v Brně a moje maminka je velmi hodná, dobrotivá a klidná. Není a nebyla nikdy člověk, který by se nějak spouzel na to, že ještě u lékaře. A ležela v nemocnici a všichni upozorňovali na to, že tam je jedna sestřička, která je velmi nevrlá a nemluví s pacienty hezky. Tak moje maminka si říkala, ale tak... přesně, jsou horší věci, no a tak moje maminka to těžko zvládala, každou reakci té paní, té zdravotní sestry, a jednou teda přišla, maminka jí ukazovala jako fotky, kde jsem byla těhotná, a ona jí tak říká, ale prosím vás, vy se toho stejně nedožijete.
1: Fakt, jo.
0: No. A bylo toho víc, to si představte. No a dožila se teda.
1: A kolik je tomu vnoučeti dneska?
0: 10.
1: No tak
0: to už je nejmladší, nejstarší,
1: to je
0: už
1: ale
0: má 16.
1: Hezký teda, no. A maminka je naživo?
0: Maminka je naživo, nemocná, ale tak, je s náma.
1: Tak to je dobře taky, no, to vám přeju. Tak.
0: Paní Marie, tak vy jste slíbila, že mi popřejete šťastnou cestu
1: domů. Ano, dobrou noc, abyste mohla usnout. Bez prášku vám přeju.
0: Dobře.
1: Tak
0: ať se vám daří, opatrujte
1: se. Dobrou noc, nashledanou.
0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje teď písničkou od Dalibora Jandy. Někdy člověku zlepší den obyčejný úsměv nebo vlídné slovo, a někdy je to i slovo od zdravotní sestřičky, když třeba ležíme v nemocnici.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, vítám vás v novém dni a u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přechází do klidného ranního času 11. května. Děkujeme, že jste s námi zůstali a sdílíte s námi své příběhy k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Zkrátka s těmi lidmi, kteří jsou často nejvíc nablízko ve chvílích, kdy je člověku nejvíc potřeba klid, jistota a lidské slovo. Pokud máte chuť, klidně nám zavolejte na 731 800 900 i teď ráno a podělte se o svou vzpomínku nebo poděkování. Těší se na vás Jarka Barboříková a přivádím hned prvního posluchače. A je to posluchačka paní Staňka. Krásnou noc i vám.
2: Děkuji. Nevím, jestli krásnou noc nebo dobré ráno.
0: Já na tím přemýšlím 5 let, co mám říkat, paní Staňko, jestli krásnou noc nebo dobré ráno nebo večer. Já myslím, že to je jedno, hlavně, že jste tady a budete povídat k tématu.
2: Děkuji, tak vás srdečně zdravím, Jaruško, a zdravím i posluchač. Jako další zdravotník se přidám svým
0: jako
2: kolegům.
0: Vy jako zdravotník?
2: Ano.
0: Perfektní, tak to jsem ráda. Já jsem doufala, že zavolá teda nějaká zdravotní sestra nebo nějaký ošetřovatel.
2: Jo, zdravotní sestra s pusou prořízlou, víte, já vždycky říkám.
0: A kolik let jste pracovala jako zdravotní sestra?
2: Nedlouho, poněvadž se mě narodil chlapec, který měl zdravotní problém. Já začínala jsem od 3 měsíců s ním jezdit do Prahy, do Motole, takže pak jsem toho nechala. Takže nedlouho, ale poznatky mám tedy z toho zdravotnictví taky. No, co se týče toho, v první řadě jste se ptala, jaká je situace ve zdravotnictví. Já bych to nazvala jednolitý bordel. Uh-huh. Za komunistu, i když to lidi neradi slyší, byla střední zdravotnická škola. Byly krásné uniformy, o tuto profesi neboli povolání byl zájem. Později se vlastně vyskytla nová éra zdravotních sester, začaly se převlíkat. Často ani nevěděla, s kým mluvíte, jestli to je uklízečka, nebo je to ošetřovatelka, nebo je to zdravotní sestra. Doplňující vzdělání, chaos a nezájem o povolání, poněvadž ty děvčata taky chcou po té maturitě nastoupit tedy ke své profesi a ne další 3 roky studovat. Toužejí potom poznat nějakého chlapce a založit si rodinu. Jo? A když nastoupí po 4 letech do špitálu, tak vodní opravdu jsou akorát uklízečky s maturitou. Jsou tam značné služební rozdíly. Dneska nemocnice nemají zdravotní sestry. Je tam nervozita mezi něma, pomlouvají se a když holky jdou do služby, tak říkají, my jdeme se strachem. My se strachem odcházíme z té služby, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli další den nebudeme mít nějaké problémy. Není to dobré. Opravdu ta práce je náročná. Jo? A ještě takové podmínky, taková, je tam velké psychické vyčerpání v této profesi. Uh-huh. A snadno se dá něco přehlednout. Já si pamatuju za nás, my jsme měli ucelený krásný kolektiv. Měli jsme krásné uniformy, byli jsme hrdé na to, že jsme zdravotní sestry. Dneska je to úplně něco jiného. Neštěstí Evropská unie v tomhle směru. Neštěstí, velké neštěstí. Jo, takže to. A co se týče tohodle toho, já tedy jsem prošla hospitalizaci nejednou. Nemohla jsem si naříkat. Opravdu ne. Až tedy staniční sestra na urologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava Poruba nastoupila o svátcích do služby. Já jsem byla spocená, jo, a prosila jsem jí, ať neotvírá to okno. Ona ještě s takovým úšklepkem, pohrdáním, nadřazeností to okno otevřela. Tak mě nezbývalo nic jiného, než tímhletím procházet, ještě jako astmatik, že jsem požádala lékaře, jako ať mi hospitalizaci ukončí. Tak ji ukončil, dal mě antibiotika domů. Jo, já dobrala antibiotika a problémy se vrátily. Tak jsem šla, nechala jsem se jako odvést na městskou nemocnici na urologii. Tam mě vyšetřili, paní doktorka neshledala nějaké závažné onemocnění a dala mě zřejmě nějaké léky, jo. Posadili mě do čekárny, ať počkám tedy na sanitku. No a já jsem si odkráčela samozřejmě v podvědomí na příjmovou interní ambulanci, kde se čekalo na sanitku, kam jsme taky posazovali pacienty, kde jsem sloužila, ať počkají na sanitku. Jo, potom jsem se vrátila na tu urologii zpátky, tam je sestřička pokřikla, ale to už jsem nějak moc nevnímala. Odvezli mě domů a stav se mezi tím zhoršil, nechala jsem tašku za dveřma, zamkla jsem se, no a ještě, že zavčasu přijela dcera, která mě do té nemocnice odvezla zpátky, ale to už jsem byla bezvědomí. No a skončilo to tím, že na urologii tedy dalo by se říct, podcenili ten můj zdravotní stav, poněvadž tam už byla počínající cévní mozková příhoda. Takže jsem skončila na neurologii, jo, no ale říkám už bezvědomí. Takže to nebyl jako dobrý nějaký začátek a vůbec ne konec, jo. A pořád to dávám za vinu té sestře z té jako z toho urologického oddělení fakultní nemocnice Poruba. A pokud hovořím se zdravotníky, tak nejeden zdravotník výkladně hodnotí, spíš záporně. A je mi divné, že vůbec to nevadí vedení téhle nemocnice, která skutečně musí mít tyhle informace o těch pacientů taky.
0: Tak paní Staňko, to je možná dobrá připomínka říci, že pokud se setkáme s nějakou nebo s nějakým přístupem zdravotníka, který si myslíme, že není v pořádku, tak je dobré se ozvat, takže neoplácet stejnou mincí, ale využít ty cesty, které máme a dát zpětnou vazbu nemocnici. Děkuju, že jste s námi sdílela i tento náročný příběh. Jsem ráda, že se pak všechno v dobré obrátilo a jste v pořádku a doufám, že se ta situace vyřeší a že se nazbírá tolik recenzí, že se dokáže sjednat náprava. Děkuju, že jste s námi teď trávila čas v noční lince a pojďme poslouchat písničku od Marie Rotrové.
2: Ano, ano, ano,
0: naslyšenou. To byla paní Staňka, která volala z Ostravska. No a já se těším na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ve zdravotnictví nejde jen o léky a přístroje, ale hlavně o lidi. A právě o těch laskavých a obětavých se dnes večer povídáme. Je s námi další návštěva, kdo to je? Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z východních Čech.
0: A jste paní?
1: Jitka.
0: Jitka. Jitko, vítejte a povídejte. Máte slovo, máte prostor.
1: Ano, já jenom mám teda jako nedobrý zážitek, nevím, jestli to je všude na LDNkách, prostě tam vůbec si neuvědomějí lidi, že jsou ležící pacienti, staří, kteří nemůžou si třeba ani čaj podat. Tam obejde, já nevím, jestli to jsou sanitáři nebo ošetřovatelky, jdou s zeďbánem čaje, nakouknou do dveří, vidějí plný pohárek na tom stole a tady je v turánu jsou pryč. Nikdo si neuvědomí, že ten pohárek tam je celý den necknutý. Nikdo se toho pacienta neujme. Já jsem se zeptala, já říkám, to jako proč nedá? No my se bojíme, aby se nezadechnul. Já jsem říkala, já jsem se ho zeptala, pána, jestli se chce napít pohodě, vypil dva ty kelímky a já se bojím, že to je takhle všude. Oni totiž, nevím, nechci jim křivdit, ale kdo má trochu zkušenosti delší, neříkám, že všude, ale s tou LDNkou, o které já mluvím, tak říkají, no víte co, sestřičky ráno obejdou pacienty, dají jim antipsychotika, aby dali pokoj, aby nezlobili a je to hotový. Čili ty lidi jsou omámeni, sami se neobsloužejí a nikdo se jich nezeptá. Já nevím, myslím si, že by sestřičky na to měly dohlídnout aspoň občas, jak ty sanitáři nebo ty ošetřovatelé pracujou. Já vím, že to třeba si ani neuvědomí ta která ten čaj nese. O jídle ani nemluvím, prostě jídlo se položí pacientu na stůl, dobře musí vědět, že ten člověk se sám nenají, odnese se to úplně netknutý potom pryč a tam skutečně v některých případech tam člověk je teda vedený ke smrti hladem a žízní. A je to teda hrozný pocit, když to vidíte. Já vím, že to není jednoduchá práce a nevím teda, jak to vypadá jinde. Já mám zážitek z jedné té LDNky. Kdo se může obsloužit, kdo se může ozvat a o něco si požádat, nebo je chodící, že jo, tak to je něco jiného, ale tyhle lidi, nevím, je mě z toho do dneška těžko, co jsem viděla.
0: Jitko, mrzí mě ta vaše zkušenost. Máte někoho v rodině, kdo třeba studuje na zdravotní sestru, nebo máte někoho v rodině, kdo už pracuje v nemocnici?
1: Ne, nemám. My jsme všichni jako od jinýho.
0: Že by vám k tomu dokázal něco říct, a že byste měla nějakou zpětnou vazbu z té druhé strany. No, je mi to líto.
1: Ale to skutečně to vidíte, jak si to ty lidi ani snad, nebo jestli už to je taková prostě rutina, že si to vůbec neuvědomí, ona půjde třikrát za den, pokaždý do těch dveří nakoukne a řekne, aha, tady je, ale v tu ránu je pryč, nemáte šanci ani, aby ji někdo zavolal, nebo prostě vyšla k té posteli, kdyby to bylo 5 minut, že jo, a toho člověka se zeptala, jestli teda chce napít nebo něco takového, no. Skutečně jsem tohleto při každý návštěvě skoro viděla a bez problému jsme se napili. Vždycky. Prostě ten pán sice pomalinku a nikdy se mě nezadechnul, no. A nevím, jestli teda za ním, možná za ním chodila rodina ještě zas mimo, ale tohleto, když teda za 24 hodin přijde někdo na 2 hodinky na návštěvu, tak co to je, protože vím, co to je za nebezpečí pro mozek, pro starého člověka, jakmile nemá teda tekutiny, že jo. Tak pak ty lidi odcházejí úplně hodinu po hodině. Skutečně tam v tomhletom ústavu to bylo, já nechci nikoho podat, prostě úplně vedení ke smrti. A ten člověk nebyl jako nevylečitelně nemocný. byl prostě po nemoci, byl tam, neměl ho doma kdo ošetřovat, tak tam měl jít jako na doléčení a takhle to dopadlo, no. Mm-hmm. A já říkám, nevím jiný případ, já myslím si, že to nebyl jediný případ, no.
0: Paní Jitko,
1: pokud člověk chodí a může se jako obsloužit a to, a včas vám teda řeknu, že já nevím, no tak asi tam je nějaká hierarchie taky trochu, že teda skutečně sestry tak občas nebyly k vidění a když se teda nechtěně otevřeli dveře do toho, tak měli zvlášť pokojíček, nohy na stole, já vím, že si potřebují odpočinout, ale ne, prostě kdyby se šli, kolikrát jsme se nedozvonili třeba, jo, když někdo potřeboval, no. Já vím, že jich je málo. Všechno to má teda rup a líc, ale tohle to říkám, to jsem viděla nejedinkrát u toho pána, no.
0: Každý z nás má jinou zkušenost, ale je dobře, že vy mluvíte o té vaší, protože říkat věci nahlas, to patří do naší debaty. Děkuju, že jste se nám ozvala, že jste...
1: Základní nějaký prsty z té infuzi dostanou snad jako, ale říkám, že by je někdo nakrmil nebo něco takového vůbec, prostě říkám, to jídlo přijde na stůl, nechá se tam, pak se odnese netknutý a nikoho nezajímá, ne, aby to vzali, jo, tak vy nemáte chuť, ne, absolutně viděj prostě, že ten člověk se ani neprobudil třeba, ne, to je... Říkám, chraň Bůh, aby nikomu nepřeju, aby tam musel takhle být. A říkám, nemusí to být všude stejný, že jo?
0: Přesně.
1: Protože... Tak jo, já vás
0: Jitko,
1: nebudu...
0: přeju, aby víc takových zkušeností už nebylo. Opatrujte se, zůstávejte ve zdraví.
1: Bych každému, pokud potřebuje teda nějak tam teda, aby se teda zotavil nebo něco tak, aby to bylo v nějakých důstojných podmínkách, aby to bylo skutečně vidět, že tomu člověku chtějí teda ulehčit tamto ležení a spíš ho teda zotavit, že jo, kdežto tadyhle toto je opravdu jak úplně cílený, že teda aby ten člověk co nejdřív odešel, no.
0: Jitoško, už se musíme rozloučit, protože čas jsme přesáhli, takže jestli dovolíte, pustím písničku od Věry Špinarové a my si ji poslechneme.
1: Ať se vám daří.

0: Volá nám paní Alena ze Zlína. Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Slyšíme se? Jste tam?
1: Já to takhle ano a dobrý den. Všecko motám dohromady.
0: To nevadí. No. Hlavně, abychom si povídali k tématu, které určitě znáte, ošetřovatele zdravotní sestry.
1: Já jsem ležela v nemocnici Berounský, a měla jsem oboustranný zápal plic. A moje rodiče mi hlídali děti, takže ke mně moc nemohli na návštěvu. A tam byl takovej starý pán, jezdil s vozejčkem a vozil lidi na operaci, jako na ten sál. A takhle tam asi pomáhala, byl dost starý. A on když viděl, já když jsem tam neměla nikoho, tak jsem se otočila ke zdi a dělala jsem, že spím. A on to zjistil, že jsem lítostivá, že tam pořád nikoho nemám. Tak přišel k posteli a řekl mi, tak za chvilinku jsem tady. A za chvilku přišel, měl čistý plášť na sobě, sednul si mi na kraj postele a šáhnul do kapsy a přinesl mě pomeranč. Řekl mě, když jste tady pořád sama, tak já vám budu chodit dělat návštěvu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jmenoval se pan Škrdlant, ale určitě už nežije, ale často na něj vzpomínám, že když jsem tam byla sama, že mi přišel dělat chvilinku, že jsem byla spokojená, že tam někdo u mě sedí.
0: To je milé, to je krásné.
1: A ještě mám jednu zkušenost, taky jak jsem slyšela, taky nějaký ty stížnosti. Byla jsem v nemocnici, taky jsem tam ležela a léčila jsem se vysokým tlakem a vedle mě ležela paní, ale byla napůl těla ochrnutá. Takže když jí donesli jídlo, tak to tam zůstalo celé všecko na stole. A než přišla vizita, tak vždycky jí dali do pořádku, ale pak už tam málo kdo k ní přišel. A když jsme už šli potom spát večer, tak ona na mě měla postele hůl, tak vždycky na mě na postel zaťukala, že by potřebovala. Tak já jsem vždycky šla, na chodbě byla skříň a tam měli takový prostěradla, co dávali pod lidi, když se pomočili. Tak jsem vždycky jí to převlíkla a nakrmila jsem jí, když měla hlad, tak jsem jí, snažila jsem se jí hrozně pomoct a když jsem potom odcházela domů, tak mě volali, abych šla na sesternu. Tak jsem tam šla a oni mi ty sestřičky řekly, že mi moc děkujou, že jsem si tam tý paní, že jsem se jí věnovala. No. A když jsem potom byla doma, tak mě přišli říct, když zjistila, že už tam nebudu a odešla jsem domů, tak se z toho tam zhroutila. A potom, když jí dali domů, tak její děti mě děkovali, že jsem se jí tam věnovala.
0: A řekněte mi, ráda, vy jste jako povolání dělala?
1: Já jsem kadeřnice.
0: No a neminula jste se povoláním? Nechtěla jste být jako zdravotní sestra?
1: Ne. Já jsem nebyla sestřička, ale já jsem byla vyučená kadeřnice.
0: Ano, já jsem to pochopila, ale jestli jste se neminula povoláním, jestli jste neměla být tou zdravotní sestrou.
1: Můj bratr říká, že bych mohla chodit světem a držet v ruce kříž, že jsem každému pomáhala. Já jsem měla radost, když jsem mohla někomu pomoct.
0: To je krásné, tak já doufám, že se vám to hlavně vždycky v dobrém vrátilo.
1: No a já na toho pana Škrdlanta takhle jsem seděla, on už musí být určitě mrtvej, on byl tenkrát už starý. Ale já jsem takhle seděla, v nemocnici jsem čekala, až na mě přijde řada. A jela okolo sestřička s vozejíčkem a toho pana Škrdlanta vezla na vozejíčku a on byl celý, asi byl po mrtvici, měl křivej obličej, ale jenom tak okolo mě proběhly a mě to mrzelo, že jsem jim nemohla zastavit, abych mu podala ruku, abych mu mohla poděkovat, protože mi tenkrát moc pomáhal.
0: Ano.
1: Já vždycky, když byla nějaká ty návštěvy, tak já jsem tam většinou nikoho neměla, tak jsem dělala, že spím.
0: Ano, tak to...
1: Ale taky se najdou hodný lidi, no, taky se najdou. Ale já jsem celý život se snažila pomáhat každému.
0: To jste laskavá. Tak by to mělo být.
1: A ráda vás poslouchám, Když začnete hrát, já zavřu oči a jsem úplně v jiném světě. Já mám ráda hudbu.
0: Hudbu to jsme rádi, od toho jsme tady. Tak zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, až se vám bude límit téma. My budeme čekat.
1: Já vám moc děkuju za hezký pořad a hezký písničky. Já se při vás léčím, protože je mi s vámi dobře.
0: Od toho
1: moc
0: jsme tady.
1: Moc vás všichni zdravím.
0: My vás také.
1: A všichni zdravím, no.
0: Teď zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá písničku, co soudičky přáli nám. Dnes večer mluvíme o lidech, kteří často rozdávají klid, úsměv a povzbuzení ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. O zdravotních sestrách a

0: Dnešní noční linka je o lidskosti, trpělivosti a malých gestech, která dokážou hodně znamenat. Mluvíme o zdravotních sestrách a ošetřovatelích, kteří nám utkvěli v paměti. Je s námi paní Věrka. Z jakého kraje voláte? Zdravíme vás.
1: Dobré ráno. Já se vám jenom musím odpustit před chvíličkou. A jenom jsem vám chtěla říct, že mám za sebou 3 měsíce na Eldence Moravský Třebový. 24. prosince odpoledne mi tam přivezli po operaci kotníku. Měla jsem vědně chodící, tam jsem si to pitomec vybrala. No tak dobrý. Ale můžu vám říct, tam je to opravdu, buď přežiješ, nebo nedožiješ. Mám děti a dcerám jsem řekla, také se ke mně chovat nebudete vůbec zle. Zažila jsem tam hodně. Ten první 10 dní personál tam byl minimální, byly Vánoce, každý tam na nás ječe, co chceme, že jsou Vánoce. Tak minimální hygiena na nule. Já jsem byla teda ve ohrádce v posteli, oni chtěli v té ohrádce mě mít celý 3 měsíce, já jsem říkala, já musím být soběstačná, jak to nedám. Přidávali pode mě podložky, prostě všechno tak, jak nemůžu to říct naplno, tam zůstalo v té posteli. Já jsem teda si nakoupila materiálu čistícího, takže jsem vlhký ubrousky a ty miminkovský ubrousky všechny vyplácala za týden. No, bylo to hrozný, sama sobě jsem si smrděla. Strava tragédie, tam byl koch, 40 letý, který přišel o nohu. Dával to, ale vždycky říkal, jdeme do jídelní, to je univerzálka. Já jsem furt říkal, o čem mluví. Tam vám jídlo strašný. A jak to říkala ta paní před jednou, pak mě dali na 20 malinou žák, to bylo tak, pak mě dali na 4 žák, 3 babičky v plínách, to by mě nevadilo. Já jsem tam šla s tím, že jim budu pomáhat. I z toho vozejka, že jim pomůžu. No a vezmě mě babička taková, dá se říct, schopná. Oni jde posadili v té posteli jako královnu. Já jsem čekala, kdy ta babka z té postele spadne, prostě durv. Nikdo tam nepřišel, mladý holky, pečovatelky, štěkali jenom na ty žensky, na ty lidi, ječeli na ně, jak s nima házeli. Já jsem vždycky trnula, že ta babka prolítne hlavou až do zdi. Nadávali jim, ty žensky nemohli nic jiného dělat, jenom prostě ležet, když s nima tam nikdo nic moc nedělal. Já jsem tam šla po ty operaci s tím, i pan primář Zitomíše si myslel, že mě tam rozchodějí. Ne, neměli na mě čas. Nemáme čas. A já jsem po 14 dnech, já jsem chtěla být na vozejku, tak byl naštvaný, na vozejku jsem se dostala. A po 14 dnech jsem jim upadla, ani ne po 14 dnech, upadla u skříně a on to nikdo neviděl. Já měla hlavu kolem oka, čelo modrý a on to jen neviděl. Mám vnučku na zdravotní škole v Pardubicích ve druháku, ty přijeli druhý den po tom pádu a řekl, holka mě ptala, co jsi dělala, babi? Já říkám, nic, jsem v posteli, prosím tě, když jsi Švialová. A tam, kde se doktorů nikdo nic neví. Jako, co to je za léčení? Tohle to je vyloženě, ty lidi se likvidujou. Můžu vám říct, že je z toho tak jako nějak divně. No, protože je nás asi hodně. Těch starých lidí je asi hodně, ale krucinál, kdy ti lidi dělali, kdy ti na to vydělali.
0: Slyšíme dnes více těžkých zkušeností právě z oddělení LDN. Karačně. To je už několikátý hovor dnes. To je ano. Zvláštní signál.
1: A já jsem z vysokého mýta, a tady je LDNka, a já než bych šla do mýta na LDNku, tak radši jsem šla jinam, ale udělala jsem chybu. Děti měli daleko za mnou, že prádlo mi tam nechali jeden den, hodinu sedět normálně nahatou na posteli.
0: A jak se vysvětlujete, že to je právě na tomto oddělení? No, podobné zkušenosti volajících z celé republiky.
1: Nemocnice je nová, krásná, ale to zacházení, je tam toho hodně, je tam těch pacientů hodně, ale je to tam dělaný na ty lidi, ale nejsou ty ošetřovatelky, to jsou vám rychlokvašky. Tam chodili všechny holčičky bílým, mladý holky bílým, A já říkám, že to je, až tam přesička rehabilitační podá, víte, co jsou bílí, že rupli u maturity. Tak museli na ošetřovatelku a jsou naštvaný. Ale za to nikdo jim nemůže. Měj se učit, nebo já nevím. Já jsem se taky učila, abych byla tím, čím jsem chtěla být. Děti mám taky udělaný tím, čím chtěli být. Ale kruci nás, tak to není. Tam moje vnučka šla na, je pan Dubití, tam to je těžká škola, těžká. Ona mi pan babi, že seš na Eldenice, tady to je prostě všude stejný, stát na to nedává peníze a nedív se, že prostě tady je takový režim.
0: Kdybyste mohla dnes zdravotním sestrám a ošetřovatelům něco vzkázat, co by to bylo?
1: Co by to bylo a co úplně řešili na obor, vybrali si ten obor, který si vybrali a se tomu věnujou. A se tomu věnujou a jsou te, dělají s lidma. Kdo dělá s lidma, musí se k tomu chovat. S lidma je těžká práce. To, jak já jsem taky vždycky dělala celý život. Ale musíte se naučit těm lidem chovat. A ne, aby před babku dali v obě. Babka ani nevěděla, co to má. A prostě, a když jsem přišla já v té jídelní, babi, vy nejíte a jdeme jíst. A tak dlouho, až jsem to do ní nastala. No ale ve finále ty sestřičky ještě mě nadali. Oni by na mě nakrkli, že je do toho tam kecám. Babička se padala, kácela se v té posteli a já říkám, teď vás ta hlava bolí. No tak jsem mi na tom vozejku objela a říkám, babi, budeme zpívat. No, tam mám byla taková škaredá zeď omlátna a já říkám ty jedné sestře, říkám sestři, tady když se dali nějaký obrázky, kytičky, babička dělala v lese, zvířátka i nějaký vlastně umbona uměla, jakýž měla paměť. A ta vyšší s tím povídala, tady není ve školce, ale nemocnici. No co to je?
0: Dobře. Tak děkuju vám za telefon, za účast, za tu energii, kterou jste teda vložila do dnešního telefonátu. Sestry mají svoje bolístky, svoje trápení, ale nemělo by to někdy ovlivňovat jejich přístup k pacientům, na tom se asi zhodneme i s vámi. Děkuju, mějte se co nejlépe a přeju vám samé dobré zkušenosti, ať přijdete do jakékoliv ordinace. Snad se to naše zdravotnictví bude ubírat dobrým směrem.
1: Nevím, je to taková bída, no. Dávají se peníze jinam, než tam, kam by se měli. Hezkou dobrou noc.
0: Krásný noční čas i vám. Teď si dáme písničku od kapely Olympik a pak se budu těšit na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu, které zní... Od 23 hodin ho říkám a teď mi vypadne 15 minut před koncem. Mluvíme o ošetřovatelích a o zdravotních sestrách. Přesný název nepotřebujeme.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, ale pomalu se chýlí ke konci. Patřila příběhům o obyčejné lidské laskavosti. O lidech ve zdravotnictví, kteří umí dodat klid, úsměv, dobrou náladu, ale někdy jsme se setkali i s názory opačnými. Uvidíme, co poslední volající, to je paní Eva. Těšíme se i na váš názor.
1: Ano, můžu? Dobrý večer, srdečně vás zdravím. Chtěla bych k tomuto tématu říct toto. Před asi 12 lety jsem měla obří kýlu na žaludku a musela jsem jít na operaci, tak mě doporučil někdo, že mám jít do Vinohradské nemocnice v Praze. Tak jsem tam přijela, to bylo pátek, před 7 hodinou ráno. Dali mi toho andělíčka. Jo, a seděla jsem na posteli u otevřeného okna, vlastně jsem tam ještě nastydla a nikdo si mě nevšiml. Ve 3 hodiny přišel pan doktor s tím, že jako toho mají moc a ať jdu někam jinam do jiné nemocnice, že aby se mi podařilo někoho přemluvit, nějakého pana doktora, aby mě odoperoval. Jo, takže to bylo hrozný. Chodili tam cizí sestřičky z cizí národnosti, které neuměli česky, neuměli ani nabrat krev a bylo to prostě opravdu jako hrozný. Hrozná nemocnice ta Vinohradská v Praze. No a takže jsem ve 3 hodiny, po 3 hodině jsem si zbalila věci, oblíkla jsem se a jela jsem domů a v pondělí jsem jela na Bulovku. Pan doktor, když jsem mu předala papíry, tak říkal, bezvadný, vy máte všechno doporučení, vyšetření, všechno máte, tak zítra přijďte a hned vás odoperujem. Takže jsem tam v úterý přijela ráno a hned před 7 hodinou nebo po 7 hodině jsem šla na sál. Bylo to prostě bez problému a prostě nemocnice na Bulovce je parádní. Jídlo dobrý, ani jsem říkala, ani nechci domů, kdo by mi tam doma vařil. No, takže jsem se musela smát. No, a sestřičky výborný, ochotný, ale v ty Vinohradské nemocnici to teda byla jedna hrůza. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Haló?
0: Ano, my posloucháme, takže jedna zkušenost pozitivní, druhá negativní, tak jsme si to hezky vyvážili. Co je podle vás ta nejdůležitější vlastnost, jakou by měla mít zdravotní sestra, dobrá zdravotní sestra?
1: No, já si myslím, že laskavost a odbornost to by měly mít. Protože nesmíme zapomínat taky na to, že jednou zestárnou a můžou se ocitnout na té samé pozici, že budou nemohoucí a nikdo si jich nevšimne.
0: Mm-hmm. Ano, to je dobrý pohled.
1: Je to tak, každý jednou zestárne a starý člověk už nemůže, já už taky nemůžu běhat, syn si myslí, já tady žiju v domě se synem, je mu 54 a on si pořád myslí, že já budu běhat a dělat všechno, jako když mě bylo 50 nebo 60, nebo ještě dříve, prostě to nejde. Prostě ten starý člověk už nemůže, je opotřebovaný a prostě to nejde. I kdyby chtěl, tak to prostě nejde. No tak, aby ty sestry, které se takhle nelaskavě a hrubě chovají k pacientům, tak že se můžou ocitnout na té samé pozici.
0: Hmm. No. Paní Evo, děkujeme. Děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete. Ceníme si toho a budeme se těšit na příští setkání v Noční lince.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Milí posluchači, pomalu se loučíme s dnešní Noční linkou. Děkuju za vaše příběhy, vzpomínky i to sdílení o zkušenosti, se kterými jste se nám svěřili. Byl to večer plný lidských slov, různých pohledů i krásných zamyšlení. Jsem ráda, že jste byli s námi a těším se i na příště. Jarka Barboříková.
2: Mám naději, že uslyšíš mé

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Hlasitý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích, a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi, z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
3: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
3: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
3: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
3: Ano, pod tou horou, je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
3: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku, krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
3: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
3: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
3: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu. A říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tvářejí a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslel. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v letom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalounku a pomalounku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy. Takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého zlata?
1: Není to pravda. Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: Tak. A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano. Židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona jedině, teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhkej hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28,50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18,20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korun 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
4: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala krmte tu bestii.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka Durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala. Komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři. Šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák. Já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribuny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku? No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným

0: bych zapomněl.
1: Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.